Ať se na hoconský šípy najmou tak. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hoconský šípy najmou tak. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, málo zná,

ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se vyvedu hrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

se zhrtnu třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší finaj.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

0: Casa Session.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Trojníček, začínají folková pohlazení a dnes budeme tak trochu aktuální vzhledem k tomu, co se venku děje. Předpokládám, že náplň dnešního pořadu vám bude zřejmá už podle úvodní písně, která to má už v názvu Zatracený vedro. Hobous.

slunce žaví jak pec, zatracený vedro, že se jabka na stromech začínají píct. To jsou úryvky z právě odeznělých písní od Rivolu, Hoptropáku a Kamelotu. A přesně to definuje téma, kterému se v dnešních folkových pohlazení věnujeme. Vedro. Ne, že bych to chtěl nějak zveličovat, už takhle nám to dává všem zabrat, ale pro folkový žánr je typické, že se zpívají a hrají písně, které žijeme. No, a tohle žijeme teď, i když to zrovna k žití není. Vlna veder svírá naši zem. Každý, kdo se vydá na nějakou cestu, s tím musí tak trochu počítat. A i když to je třeba cesta za tebou, od Marien, dovolím si přispět z vlastní autorské zahrady.

Také písnička Ester od Kamarádů táborových ohňů, staříčká to nahrávka, historická píseň má jako podkres kulisy toho dějství, vedro a vyprahlou prérii. Ano, takových písniček bychom našli hodně. Když se podíváme do současných dějin, i když už je to také vlastně trošku starší nahrávka, dáme si vzpomínku na skupinu Zhasni na cestě od Bejrů, zmiňující jedno legendární uzenářství, které už je asi taky minulostí, pokud vím. Nicméně písnička je to hezká, vedro jak v Andaluzii, to sedí. Michal Vaněk, Kuba Horák, jejich Zhasni a na cestě od Bejrů.

0: Slunečný den, to je příspěvek od Ivana Hlase do naší sbírky písní pojednávajících o tom příšerném počasí, o tom vedru, ale jak jsme slyšeli z úst jistého pana ministra, klimatická krize byla zrušena, takže vůbec to s tím nesouvisí. Dovolím si teď zahrát historickou píseň A slunce pálí jen, kterou známe v podání Mirka Hofmana a Zelenáčů, ale pojďme se podívat, jak to přespívali na jedno úžasné CDčko, odkazující se na slavné vzory. Pánové, co pánové, neřízené bluegrassové střely z Plzně, copáci.
1: Už v noci jsem vyrazil jen v bluze, v kalhotách a s párem starých dob. Tam za mnou zůstal San Quentin, kavalec a přestřihnutý plot. Slunce bodá do očí a jazyk bez vody už zřejmě.

Vždycky táta říkal, že jen jedno je nebe, jedno peklo a jeden svět. Že ty ještě včera je to pastor v celé z Bible čet. Teď se lži viním všechny, Bibli, pastora i tátu. Vždyť jedno peklo opouštím,

šlapu pod sebou. Já dávno boty zahodil, když brzdili můj chvat. A v břiše mám snad stočenej ten přestříhanej drát. Když náhle v rukou cítím suchej den a písek, tak už vím, proč i když slunce zapadá,

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

horkým větrem z kukuřičných polí. Robert Křesťan je opravdu mistr nad mistry v popisu vedra. Vzpomínám si ještě na jednu písničku, já ji zkusím najít, která by se do dnešního výběru také hodila. Tuším, že na albu Starodávný svět, což bylo, myslím, třetí řadové album Druhé trávy, vyšlo v roce 1994, jmenuje se takovým zvláštním slovem Ichisach. Píše se to Ichisach. A vykřičník je zatím. A člověk se s tím může jako hrát, polemizovat, co to má vlastně za význam. A když pak dojde k refrénu, co pak nevidíš, že hořím a nevíš, jak to bolí, džipy nás honí po makovém poli. Čisach, čisach i čisach. Někdo mě upozornil na to, že v obráceně, když se to čte, tak to znamená hasiči. Ale jak říká Bob Dylan, píseň je zážitek. Člověk nemusí chápat, co chtěl autor přesně říct, aby měl zážitek, naopak snaha o plné pochopení textu ho může o zážitek připravit. Tak si lámejte hlavu i v tomhle vedru. Ichisach, druhá tráva, Robert Křesťan.

Ano, v důsledku vedra dostaví se třeba i Fata Morgana. O té bylo také napsáno hodně písní. Tenhle třeba od Nezmarů jihočeských, ještě v době, kdy tam sloužila Pavlína Jíšová, od které už jsme dnes jednu pouštní píseň slyšeli. Podíváme se teď, co o Fatě Morgáně zpívají třeba rolničky z Bratislavy.

0: tohle byla mistrovská připomínka Osvobozeného divadla. Fata Morgana Fox, hraná samozřejmě brněnským skvělým cymbal klasikem pod vedením úžasného muzikanta Dalibora Štrunce. Smeknout klobouk zbývá. On se pak bude honit po té poušti, jak zpívávali Osvobození s Kovec-Verichem. Dovolím si upozornit, že se nám blíží závěr dnešního pořadu, který jsme věnovali písničkám žhnoucím o tom, když ty teploty překračují únosné meze. Přátelé, není to legrace, opatrujte se, doplňujte tekutiny, nejlépe ty, co udrží tekutiny v těle, dávejte na sebe bacha a dávejte pozor na své blížní, anebo třeba na sousedy, pokud jste někde v paneláku, pozorujte i lidi kolem sebe na ulici, jestli to zvládají. Je to vlastně taková zkouška lidskosti, ohledu plnosti, jestli jsme schopni se o sebe jako společenstvo lidí postarat. Kéž by to tak bylo. Dáme si na závěr písničku od Bonsai číslo 3, která pojednává o letní noci. Snad v tom najdete trochu úlevy a útěchy. Od mikrofonu se loučí. Za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček, tohoto času po schlazení toužící a k vodě mířící.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Ruší, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho zdruda.
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
5: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
0: Humoriáda.

0: Anaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Hurvínek. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: To ti mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby z tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takovej tento, který je to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídití na hranicích husté lesy.
2: No tak mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý, a...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a ještě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřek. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš? A...
2: No tak vidíš, no musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme viděli no, s mojí sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Štáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera Ostrava B na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy.

0: A Pavla Kučeru taky znám osobně.
1: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
0: A zdravím celou humoriadu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní. Mějte se hezky, ahoj.
1: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. Čtyřicítky už jsme dosáhli dneska. Ano. Máme rekordy. Pojďme dál, dobrý den.
2: Ano, dobrý den, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil, vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přemýšl by to mohl znát, myslím.
3: Co bych mohl znát?
1: Chrousta.
2: Zemlejina vedl krávu na trh a chytil už plovu chrousta. To je scénka z Stablehood Vínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, to se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
1: Děkuji. Mílo, máte přehled. Děkujeme.
3: Tak vám děkujeme, ano.
1: Mějte se, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Tak pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
1: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Mějte se hezky.
5: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvinka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
1: Mm-mm.
5: A já jsem dělal 35 let v energetice.
1: Jo.
5: Tak si dám radši to Bčko.
1: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
3: Ano.
1: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
1: děkuji.
6: Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
6: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko. Mějte
1: ano,
6: se.
1: Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
7: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
3: Ano.
7: Rád bych za B.
1: Máme zapsáno. A kdo volal?
7: Jarda z Křemence.
1: Výborně, děkujeme.
7: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
1: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
7: Kousek od Konice na Moravě.
1: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
3: Taky.
1: Dobrý den. Halo? No halo? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme Nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
8: No, tady Květa ze Strážnice.
1: No, dobrý den.
8: Ačko.
1: Máme to tam.
3: Ano.
8: Máme 40,6.
1: No, tak se opatrujte. No. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano, děkujeme pěkně. Jo. Naslyšenou.
3: Ano.
1: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
9: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí? To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole?
10: Všechno.
9: Náhodou. Škola je základ života.
10: Ale kdo ji má přežít?
9: Ale děti.
10: Jo,
9: to když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byla jiná. Jak to?
10: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
9: A teď?
10: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
9: To já chodím do školy ráda.
10: Bodeď, šprtka.
9: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
10: Že mají všichni větší svačiny než já.
9: Ty jsi číslo.
10: Co? Jaké číslo?
9: Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku. No nazdar, snad to paní učitelka nepozná.
10: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
9: Fakt? A jaká je?
10: Ale... Závistivá.
9: Závistivá?

0: pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet, otec, hurvínku.
1: Ty jsi zase něco provedl.
0: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě?
1: Co jsi vyvedl?
0: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
1: Mašková?
0: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
1: No, deť.
0: No, jaké nudyť. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím, číst neumím, počítat neumím. A teď mě zakážu i mluvit.
1: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
0: Jo?
1: Jo?
0: Jsem rychle unavený. Takže já si půjdu dáchnout. Jo. A Máni?
1: Co?
0: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
1: No to těžko.
0: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
1: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
0: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
1: Jak to?
0: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
1: Jo, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku,
0: no, co pak?
1: Pověz mi, kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys jsi vybral?
0: To je přece jasné. Čokoládový dort.
1: Přemluvil jsi mě,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil. Už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké
2: významné
1: hvězdy.
2: Herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom
2: to
1: řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně
1: nechybí.
2: Tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No
2: to
1: za rok tam
2: čísla.
1: Máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavili jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem Hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprve 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plačková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: Jsem velice rád,
1: když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plačková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím. No,
2: ale to by si třeba spálil.
3: Za ty vlasy nikdo nemůže, že nikdo nemá.
2: No, o
3: nikdo
2: tom mi povídejte. Box, ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, jedno Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: tak
2: se
4: jo,
2: hezky.
4: Mějte se
2: naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den, Krasetálové, zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko.
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová,
2: Věra.
6: Ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B, Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám no, rádi tak... nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál, za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se
4: děkujem.
2: I vy je nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám do... No.
2: Do humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Hluboušce, která se blíží Hluství Siháka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko
4: ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky, mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice!
14: To by byla moc plná.
12: Své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
15: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
16: Co to je do prdelky?
12: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápat tu kotala pytel.
16: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
12: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo, ano.
16: To nebude potřeba.
12: A tamhle vidím už přicházet... Vítejte, vítáme, hezký večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan... ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte?
16: Stačí nebejt úplně pitomej.
12: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
16: Já se musím omluvit. Měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi trošku vrátil koktán.
12: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
16: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových bruslích. Ne, to ne. A tam to je.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
17: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť o krátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlití. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FLVka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lipka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorinádou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně tak. Společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Příčinou protahování některých řízení je i čekání na znalecké posudky, připouští státní zastupitelé. V tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze bude časová schránka pro budoucí generace. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 37 stupňů. Je středa 5. srpna. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V některých, zejména zdravotnických oborech, je málo soudních znalců. Je to i příčinou protahování soudních řízení, potvrdilo městské státní zastupitelství v Praze. Problém je třeba v oboru psychiatrie. Znalců zaměřených na děti je v Česku 14. Ti pak řeší všechny kauzy domácího násilí, zneužívání i různé činy, kterých se dopustili mladiství, říká soudní znalkyně a psychiatrička Alena Gajová.
2: Když má člověk praxi, tak má už své logické postupy, kterými postupuje a ten čas trochu zkrátí, ale jeden posudek tak může trvat kolem týdne. Teď odmítám třeba 3 posudky za týden, ale v době roku 2022 jsem odmítala třeba 5 posudků denně.
1: Ministerstvo spravedlnosti o nedostatku ví a připravuje další právní úpravu. Předložit ji chce nejpozději příští rok. V nové tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze bude časová schránka pro budoucí generace. Obsahovat má například současný tisk a pamětní mince. Dnes dopoledne ji do kolejiště kousek od sochy svatého Václava položí zástupci Sdružení Nového města Pražského. Tramvajovou trať staví dopravní podnik od poloviny roku 2024. Stát má 1 miliardu a 240 milionů korun. Hotová má být v příštím roce. 150 let od narození továrníka Tomáše Bati připomíná ve Zruči nad Sázavou stezka baťovskou Zručí. Boty začal Baťa ve Zruči vyrábět ve 40. letech minulého století a vznikla díky němu nová obytná čtvrť s veškerým občanským vybavením. Doplňuje vedoucí odboru kultury Martina Fialová.
3: Po té baťovské stezce se nejenom podíváte na spolkový dům, ale uvidíte, kde je Zručský dvůr, kde byla první továrna, uvidíte svobodárnu žen, ředitelskou vilu, uvidíte typické pro Baťu dvojdomky i čtyřdomky a uvidíte i první baťovskou továrnu ve Staré Zruči.
1: Mapu stezky si můžou zájemci vyzvednout v infocentru. Na jednotlivých místech najdou QR kódy s dalšími informacemi. Sport. Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. Pokud Sparta postoupí, narazí na lepšího ze souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz. Počasí. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer se můžou místy objevit přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Opatrně na cestách těch ranních středečních, chvilku po 5. hodině, třeba na Mělnicku až do konce září omezení v Mělnickém v Telně na té hlavní ulici, ono se vlastně tak i jmenuje. Rekonstruuje se tam parkoviště u základní školy a provoz je částečně převedený do protisměru. A na Nymbursku do 9. srpna zavřená silnice u Velelip. Důvodem je oprava železničního přejezdu. Ta objížďka vede přes Nymburk podle směru buď přes Ferdinanda Šulce, anebo přes silnici 1/38 a ulici v Kolonii.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Třeba to projde páteček.
0: Dobré ráno, Střední Čechy.
4: Co?
5: Teprve středa.
4: Já jsem říkal, třeba to projde. Neprošlo. Takže středa. Nás dvou je třeba do 9. hodiny Lenka, která bude házet na mě vočko, abych neusnul, páč po noční lince, která byla velmi napínavá a divoká, bych řekl. Měli jsme téma život za katrem, tak už by to chtělo trochu klidu do těch středních Čech. A to tady máme, hudebně zcela určitě, tak spustíme to.
5: Určitě.
4: Zmáčkni čulajs. No zmáčkla ho sympaticky. A s láskou.
0: Dobré ráno, Střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: No Petr nápovědu nepotřebuje, však on si to napíše. A to, že umí číst, teď uslyšíte. Pěkné ráno v 5.12.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Středa, 5. srpna. Svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu. Nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 1,60 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone třetí nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších alb historie pop music. Beatles naplno využili studiovou techniku a na desce se ozvala i řada hudebních stylů, včetně sitáru a indických motivů. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
3: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
2: Naši odsud přivezli 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50 slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já přeju hezký den.
0: Ano, kapelu Beatles nesmím vynechat z našeho vysílání, milé, rád pustím to, co se váže k těm oslavám, které vlastně připadají na ten dnešní den. No to znamená 60 let, no, od vydání alba, zásadního alba. No tak celé album na to čas není, ale aspoň jeden kousek, Yellow Submarine. In the town where I was born, lived a man. A jinak Ringo Starr.

0: 5 hodin a 17 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Už se dívám do té dnešní předpovědi, jak to vypadá. Meteorologové taky naměřili, nebo měřící stanice naměřili aktuální data, tak na ty se taky dívám. Dolní Bousov aktuálně 17,5, Katusice 20,5, skoro 20 Netvořice a skoro 20 třeba Průhonice. Ohledně předpovědi počasí to vypadá následovně. Dneska polojasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, na některých místech opět přehánky nebo bouřky, místy i silné, nejvyšší teploty 34 až 37, meteorologové předpokládají velmi silnou zátěž teplem, když dorazí bouřky. Ojediněle se očekávají nárazy větru i kolem 80 km za hodinu a přívalové srážky a kroupy, ostatně tak jako včera v průběhu podvečera, anebo pozdního odpoledne. I o tom bude dnešní ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Poslouchejte dál.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Potravinový zázrak. To je vlastně další díl letní reprízy Ahoj rádio. Řeknu vám, že to budou luštininy. Takže to bude pěkně prd prd. 5.19.

0: Dnes na téma potravinový zázrak. Luštěniny. Co o nich víte?
1: Trošku s vajíčkem, chlebem a kyselou okurkou.
2: Je mladá hlásek, zelený.
3: Já mám ráda hrášek, my ho pěstujeme na zahrádce. Už jsme ho sklidili jednou a my jsme ho taky s Jančou jednou ochutnali a byl dobrý.
4: Hláškovou polívku.
5: Jednou dávno v létě jsme šli na pole a viděli jsme tam hlášek, takže jsme pak doběhli domů po hrnec a šli jsme na tu bolu.

0: Měli fazole s vajíčkem a s chlebem.
1: Po pojedem 5.23 a Václav Neckář. Madonna bude následovat.

0: Tady pod Prahově Madonna radí Lence, co má dělat. Otevři své srdce, zpívala. Tak zpravodajské srdce máš snad, ne?
1: No to mám.
0: No tak, tak o co? Každopádně já jenom doplním, ještě než ty se do zpráv pustíš, dnes i nadále horko a k večeru přehánka nebo bouřka. No a zase bude tropicky.
2: Půl šesté.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Po celém Česku včera padaly teplotní rekordy. Na 12 meteorologických stanicích teplota překročila 40 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci, kde meteorologové naměřili 41,5 stupně. Poprvé v historii se teplota přes 40 stupňů dostala taky na třech stanicích na Moravě. Polovina všech českých meteorologických stanic navíc překonala nebo vyrovnala svůj dosavadní absolutní teplotní rekord. Kolem 10. hodiny večerní snížili hasiči při požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku stupeň poplachu na první, tedy základní. Odpoledne vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Zasaženo požárem bylo i několik chatek. Čtyři zasahující hasiče museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a dva z nich převezli do Benešovské nemocnice. Příčina vzniku požáru a výše škody zatím nejsou známé. Další informace uslyšíte v reportáži krátce po 6. hodině. Praha 3 od začátku roku opravila 22 městských bytů různých dispozic. Zaplatila za to 12,5 milionu korun. V dalších 19 bytech pracují dělníci a zhruba 39 na úpravy čeká. Městská část chce, aby její bytový fond nabízel příjemné bydlení pro jednotlivce i rodiny s dětmi. Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře včera otevřela nový penzion v budově jezuitské koleje. V 5 pokojích se může ubytovat celkem 15 návštěvníků. Za stavební úpravy zaplatil Středočeský kraj téměř 12,5 milionu korun. A dnešní počasí. Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se místy můžou objevit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Silnice 38 u Havlíčkova Brodu popojíždí už teď po ránu kolony ve směru na Kolín, takže pozor, mezi Havlbrodem a Skuhrovem, tam opravují silničáři vozovku. Na třech místech se tam jede kyvadlově, kolony zatím krátké, je slabý provoz, ale to se změní. Tak aby vás nepřekvapili, anebo ať už jste aspoň na ně připraveni.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A nebo se schovejte do krytu a tam se vyřvěte.
1: No,
0: možnosti jsou, možnosti jste, ne, že ne. Hasiči budou mít nějaké, že?
1: Ano, ty hledají právě, typují další vhodná místa a nejen hasiči, ale i odborníci z univerzit a další. Takže podrobnosti uslyšíte už za chvíli.
0: Teď spánek, nocleh nebo šlofík, jak chcete, v obilí. Kapela Jelen a Míša Tučná.
3: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 5 hodin, skoro 40 minut, s vámi Český rozhlas Střední Čechy a naše středeční ranní cestovní, no siesta asi ne, ale poznání našeho kraje. Tak pojďme ke slíbené reportáži, protože nejen středními Čechy je člověk živ, pojďme i do Prahy. Praha hledá nové prostory pro ochranu obyvatel, společně s hasiči a odborníky chce vytvořit seznam takzvaných improvizovaných úkrytů. Můžou to být sklepy, podzemní chodby nebo i třeba podzemní parkoviště v obchodních centrech.
1: Nevím, kde bych našla úkryt a předpokládala bych, že bych šla do stanice metra.
2: Říká paní Kateřina. Kde v Praze najít úkryt, neví ani pan Pavel.
3: Já bych typoval metro, ale jako nevím.
2: Jedním ze stálých úkrytů v Praze je Folimanka. Z ulice Pod Karlovem do něj vstupujeme s vedoucím odboru ochrany obyvatelstva správy služeb hlavního města Petrem Koníčkem.
4: V současné době se nacházíme před tlakovými dveřmi, kterými vejdeme do úkrytu.
5: Nad námi jsou taky velké roury, šachta.
4: Jsme v prostorách takzvaného filtroventilačního zařízení.
2: Zeleným tlačítkem jste teď spustili celý ventilační systém. Nad námi je roura, tady z toho tedy fouká, když šáhnu. To je ten čistý vzduch.
4: Ano.
2: Ve stálých úkrytech, jako je Folimanka, se v Praze může schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc by se pak mohlo skrýt v metru a Strahovském tunelu. Další kapacity chce město společně s hasiči a odborníky z českých univerzit získat zavedením systému tzv. Improvizovaných úkrytů, říká vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
6: Budeme vytipovávat vhodné objekty, a samozřejmě budeme ještě k tomu dávat nějaké další doporučení, jak by mohli případně zvýšit ty ochranné vlastnosti stavby.
2: Jako improvizovaný úkryt můžou sloužit veřejné stavby i ty soukromé.
6: Různý sklepy, garáže, vlastně cokoliv, co je pod úrovní terénu.
2: Popsal vedoucí ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička. Místa úkrytů najdou lidé v mapě na webových stránkách hlavního města. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: No, nechtěl bych vidět její pokožku přepudřenou, přemalovanou, překrémovanou v tomhle počasí, v těchto teplotách. Teď se musí roztrét holka, ale jinak sympatická šér.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Nechci nikoho urazit, ale je to fakt, že maskérky mají v tuto chvíli teda dost naplno, spotřeba pudru bude stoupat i pro dnešní den. Teď je to celkem ještě v pohodě, ale přes den se opět teploty dostanou do vysokých hodnot. Čeká se, ano, vidím to černé na bílém, 34 až 37, velmi podobný ráz počasí, jako byl včera. Michal Žák nám taky řekne ještě jednou ty rekordy, co byly včera. No zásadní, jasně. 40 byly, no ale ten výhled vrátí se.
2: Bouřky se budou tvořit odpoledne a večer, především v Čechách. Opět s potenciálem být až velmi silné. Na Moravě a ve Slezsku zaprší spíš ojediněle a bouřky můžou být i ve čtvrtek zase silné. V pátek čekejme víc srážek ve východní polovině území, ale během dne budou od západu až severozápadu ustávat i tam. Po pátečním ochlazení se o víkendu zase oteplí. V neděli se dočkáme místy tropických teplot a v pondělí může být až 35 stupňů. Pak sice přejde studená fronta, ale ochlazení přinese jen nevýznamné. Jinými slovy, do poloviny příštího týdne čekejme nadprůměrné teploty.
0: A už jsem z toho spocený i teď. A to máme takhle brzo ráno, chvilku po 5:45. No. No ať už je to v háji, ty teploty, ať už konečně taky žijeme, spálená zem aktuálně, nikde není voda, dokonce v některých obcích u Brna došla voda úplně. Takže pozor na cisterny, třeba se také mohou objevit kolem vašeho bydliště.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Do studia tentokrát přijde zpěvačka Naďa Válová. Mluvit bude nejenom o své lásce k šanzonům nebo o spolupráci s dvojicí Habka Horáček, ale taky o tom, jakými netradičními metodami učí ostatní zpívat.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: Zkusíme to zaléčit všechny ty aktuální neduhy písničkou Franty Nedvěda. Písnička je lék, pokračuje Marcela Holanová nebo Robbie Williams. A přidáme taky středočeské typy, kulturní typy. Tak si račte vybrat. Denisa Hergeslova zase nabídne 3 pěkně uceleně. Tak dobrý den, pěknou středu přeji.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Herec, písničkář a autor osobitých textů Jiří Šmicr přijede do Říčan se svým autorským recitálem. Večer postavený na písních a vyprávění nabídne nejen jeho hudební tvorbu, ale taky příběhy o tom, jak jednotlivé skladby vznikaly a co autora inspirovalo. Koncert začne v 19.30 v zahradě Husovy knihovny. Městská knihovna ve Zlíně zve děti na setkání s legendární čtveřicí komiksových hrdinů. Den se čtyřlístkem bude plný luštění, omalovánek, kvízů, komiksů i časopisů s Fifinkou, Bobíkem, Pindou a Myšpulínem. Malí čtenáři můžou přijít během otevírací doby dětského oddělení a strávit den ve společnosti oblíbených postaviček. Havířský kostelík v Poděbradech připomene 530 let od popravy kutnohorských havířů. Přijďte se podívat na scénické čtení historické divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Krvavý soud a neb kutnohorští havíři v podání divadelního spolku Jiří Poděbrady. Výjimečný večer obohatí svými vystoupeními hostující herci Igor Bareš a Marek Vašut od 8 večer. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Suché trávníky nedokáží ochlazovat své okolí, pomůže až déšť. Lidé v Poděbradech si dnes připomenou 530 let od popravy 10 kutnohorských havířů. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne i s možnými přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 37 stupňů. Je středa 5. srpna. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Dlouhodobé sucho a vysoké teploty mají dopad i na stav městských trávníků. Ty se kvůli náročným podmínkám dostávají do stavu hibernace, kdy si zachovají jen kořen a nadzemní část rostliny uschne. Takto suché a zežloutlé trávníky nedokáží nadále plnit svou funkci. Zeleň v dobré kondici totiž podle krajinářské architektky Barbory Liškové dokáže své okolí ochladit o 2 až 8 stupňů Celsia.
3: Zdravé stromy a další vegetace vlastně ochlazují své okolí díky procesu takzvané evapotranspirace. Jednoduše řečeno, odpařují vodu a fungují jako přirozená klimatizace.
2: V havířském kostele v Poděbradech si večer lidé připomenou 530 let od popravy kutnohorských havířů. Úřady tak v roce 1496 potlačily hornické povstání proti špatným platovým a pracovním podmínkám. Program začne ve 20 hodin, říká mluvčí Poděbrad Klára Zubíková.
4: Součástí programu bude scénické čtení divadelní hry od Josefa Kajetána Tyla Soud a neb kutnohorští havíři v podání divadelního spolku Jiří Poděbrady, kde jako hosté vystoupí Igor Bareš a Marek Vašut.
2: Cyklohráček vyrazí zítra z Prahy do Neratovic, Mělníka a svou jízdu skončím v Pšeně. Jde o trasu, kam pravidelně nejezdí. Tímto směrem se vydá ojedinělé v rámci letních výletů. Z pražského hlavního nádraží vyrazí v 10 hodin a 22 minut.
5: V Mělníku je možné navštívit nejširší historickou studnu v Česku a Mšeno je brané jako brána do chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Z Mšena zpět do hlavního města se vlak vydá ve 4:45 odpoledne. Ze středních Čech Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka porazil Víta Kopřivu ve dvou sadách a postoupil do třetího kola turnaje v kanadském Montrealu. Naopak Sára Bejlek s Kateřinou Siniakovou končí na turnaji v kanadském Torontu ve druhém kole. Bejlek podlehla ve dvou setech Polce Švjontekové a Siniaková skrečovala souboj s uzbeckou tenistkou Rachimovovou, která ve třetí rozhodující sadě vedla 5-2.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Silnice 6 z Karlových Varů do Prahy, čekají se kolony u Petrohradu, to raději upozorňujeme předem, protože tam se opravuje železniční viadukt a doprava je řízena kyvadlově. Teď semafory během dne, pracovníci stavby, kolony tam bývají i na půl hodiny, teď ale zdržení kolem 5 minut. Ale smutná zpráva z dálnice D7, snad to dobře dopadne, kdo jedete směr Chomutov, zbystřete u Panenského Týnce, těsně před sjezdem na kilometru 37, tak si to tam hopsá mezi příkopem a jízdním pruhem srnka, tak aby vám neskočila do jízdního pruhu.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Sucho, kam se podíváš, to nejsou jen suché cesty, to je suchý les. No, co chcete, aby rostlo teď aktuálně za houby? A naopak v lesích se teď dost často pohybují taky hasiči, a ne preventivně. Na většině území Česka platí dál velké riziko šíření požáru. Hasiči jich včera museli řešit hned několik. Třeba na Benešovsku hořel les a podle nedalekého trapistického kláštera. S hašením tam pomáhali i řádové sestry a jejich hosté. Za chviličku podrobnosti.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6 hodin a 11 minut. Rekordní vedra a sucho přidělávají práci hasičům. Včera vyjížděli k několika velkým požárům v různých koutech Česka. Třeba na Benešovsku hořel les a pole nedaleko trapistického kláštera v Poličanech u Křečovic. Oheň zasáhl taky několik chatek. Na místě zasahovalo 31 profesionálních a dobrovolných jednotek. Kvůli rozsahu požáru tam vyhlásili taky nejvyšší stupeň poplachu.
1: My jsme si to dozvěděli od kamarádů, který tady taky projížděli nebo viděli kouř tady z té naší oblasti. A syn tady má chatu, tak jsme rychle sedli do auta a přijeli jsme se podívat, tak už to tady lítali prostě helikoptéry. Naštěstí foukal vítr teda jiným směrem než k naší chatě, takže my jsme dopadli dobře.
2: Říká pan Kamil, který přijel chalupu zkontrolovat s manželkou.
1: Jsou tam schořelí dvě chaty úplně kompletně, tam zbyly jenom komíny. No, veškerý tady ty vinice a ty pole. Kus lesa veliký, no.
2: Požár se rozšířil i na pozemek nedalekého kláštera trapistek. Na hašení se podíleli řádové sestry i ubytovaní hosté, potvrzuje sestra Marie Michaela.
3: Během pár minut to rozšířilo až k nám, díky pohotovosti hostů místních, jednak i sester, protože máme tady jak hasičské přístroje, tak vlastně ty hydranty, tak se to podařilo zastavit. Už tady jako byli hasiči, ale nebýt toho, že jsme jako pomáhali i my, je tu nějak jeden dobrovolný hasič z řad tady hostů, tak nevím, jak to dopadlo.
2: A dodává, že hasiči využili areál kláštera jako zázemí.
3: Samozřejmě, že jsme dali vodu a i nějaké čokolády a tak, aby prostě byli posilněni.
2: Na místě zasahovalo 31 hasičských jednotek, včetně vrtulníku s bambivakem. Podle jejich mluvčího Dominika Pěničky hašení komplikovaly vysoké teploty a sucho.
4: Požár se šířil rychle vlivem silného větru, hořily nám keře, suchá tráva. Požár postupně se rozšiřoval směrem ke klášteru s fotovoltaickou elektrárnou, což se nám podařilo zamezit a v podstatě zachránit místní klášter.
2: Požár se podařilo hasičům lokalizovat zhruba po 2 hodinách. Kvůli vedru se při zásahu přehřálo několik hasičů a 2 z nich převezli záchranáři do Benešovské nemocnice. Z Křešovic Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Pražské nemocnice evidují kvůli současným vedrům více pacientů. Na Bulovce, v Motole, ve Všeobecné fakultní nemocnici prý nárůst kolem 15%. Držte se i dneska, teploty budou opět vysoké.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu by mělo být ve středočeském kraji polojasno nebo skoro jasno, přes den bude horko, odpoledne a večer se místy vytvoří přehánky nebo bouřky, místy i silné. Teploty vystoupí na 34 až 37 a vítr slabý, v bouřkách zesílí. Čeká se velmi silná zátěž teplem. 37, to není žert, to je skutečnost.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnice dneska s Lukášem Millerem. Já myslím, že jo. Hlava, doufám, že není dubová. Vítej u nás. Jak se máš? Co děláš? Si na značce.
2: Je to tak, jsem na místě. Hezké ráno. A v Praze už teď po 6. máme komplikace ve Strahovském tunelu směrem Stroje na Barandovský most. U sjezdu na Radlickou stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto a musí se v tunelu vybočovat. Provoz pak brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské, tou se projíždí vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci. No a pomalu se jede tak v Novopatské z Černého mostu, to zdržení do Kbelské je 10 minut. A 10 minut se pak jede i v opačném směru, a to přímo ve Kbelské z Letňan k Novopatské. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je omezení do jednoho pruhu, kolona má asi kilometr, je od sjezdu na Kněžové se 3. kilometru a zdržení do centra Prahy 5 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Cesta k uzdraví.

0: převtělit se a uniknout pod masku, tak toho bavilo už v dětství, v 60. letech, pak do tajů pantomimy pronikl naplno. Boris Hybnel se star bezesporu nejslavnějším českým mimem. Pantomimu učil i své studenty. Dneska by se dožil 85.
1: To je kočovný život, dobrodružství, čáry, kouzla, magie.
2: Holohlavý muž, který na slavnostním obědě u své vyvolené předvádí kouzelnické kousky a nakonec ji vyděsí umělým hadem. Tak si Borise Hybnera připomínáme každoročně ve filmu Pelíšky.
3: Jak dlouho se tím zabýváte?
1: Už ona ještě, promiňte, prakticky od dětství.
2: Boris Hybner herectví nikdy nevystudoval. Převtělovat se a utíkat pod masku zkoušel už v dětství, které prožil ve Vyškově.
4: My jsme bydleli v besedním domě, tatínek důle měl restauraci a v prvním patře byl ochotnický spolek.

0: Tak Hana. A já jsem tam od malinka prostě hrával takový ty děti nezbytný, jo, v těch komparzech a tady. No a jak jsem stáhl, tak jsem začal hrát i nějaký menší role a tohle.
1: Jeho první pocity z jeviště byly smíšené. Pociťoval hrůzu i slast. Pantomimu se naučil od Ladislava Fialky a od 60. let spolupracoval se Ctiborem Turbou. Společně založili například pantomimu Alfreda Jerryho nebo soubor Gag. Od 80. let se pak začal objevovat v televizi, třeba společně s Bolkem Polívkou v jeho manéži.
0: Mimové mají tu výhodu, že jelikož česky mluví jenom 10 milionů Evropanů, mimovsky hovoří celý svět a to jsem s úžasem vlastně začal zjišťovat, když jsem se začal pohybovat Evropou.
1: A jak říkával, mimové patří mezi nejmluvnější lidi, jelikož musí kompenzovat své mlčení na scéně.
2: Dám celokům se tady líbí.
1: Své bohaté zkušenosti z prken pohybového divadla zúročil i jako autor ve filmu Klauni. Boris Hübner byl zároveň prvním profesorem pantomimy. Katedru nonverbálního divadla na hudební fakultě AMU vedl 13 let. Uplatnil se také v činohře. Ve Stavovském divadle v Gogolově Revizorovi hrál přiléhavě němou postavu doktora Hübnera. Zemřel v roce 2016, bylo mu 74 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy.
4: Ladíte Český rozhlas Střední Čechy, chcete slyšet i další informace v úvozovkách z kalendária. Není problém, poslechněte si ho po předpovědi počasí z Kavčích hor v 7 hodin a přibližně 50 minut. Boris Hübner dneska by slavil 85. Mimochodem, nemáme nějaké zpoždění? Měli jste vstávat v 6? No to už máte 25 minut zpoždění.

0: Kdo jste pozorně poslouchali zpravodajství, tak víte, že padaly včera teplotní rekordy jeden za druhým. Michal Žák to řekne úplně přesně.
1: Na naše území proudí mimořádně teplý vzduch, který přepisuje klimatickou historii Česka. Denní rekord nakonec zaznamenaly všechny stanice v celém Česku. Na 78% měřících alespoň 30 let pak padl teplotní rekord pro celý srpen a navíc než polovině přepsal i vůbec nejvyšší staniční teplotu. No a nejtepleji bylo v Plzni Bolevci, kde se maximum zastavilo na hodnotě 41,5 stupně. No a horká vlna ještě nekončí, i když teploty by se v příštích dnech měly začít snižovat.
0: Dnes horká středa 34 až 37, ta 40 bude na Moravě.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu včera meteorologové během dne postupně rozšířili do tří krajů. Vyhlášená je pro Prahu, Středočeský a Ústecký kraj. Výstraha platí do odvolání. Lidé by měli omezit fyzickou námahu venku. Nejvíce opatrní by měli být seniori, malé děti a lidé s chronickými dýchacími potížemi. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Technici je zatím nainstalovali do 6 z 55 souprav. Ve zbylých jednotkách přibudou do podzimu 2027. Kamery zaplatí Středočeský kraj jako objednavatel dopravy. Dá za ně 88 milionů korun. Vedení Vraňan na Mělnicku plánuje stavbu nového kulturního domu. V současné době v obci s tisícovkou obyvatel chybí. Podle studie, kterou si nechali radní zpracovat, by mohli dělníci budovu s víceúčelovým sálem začít stavět za 3 roky. Bude v areálu základní a mateřské školy. V městském sportovním areálu ve Voticích dokončují stavaři nový skatepark. Sousedí s novou dráhou pro kola a koloběžky, která je už hotová. Za obě stavby radnice zaplatila 9 milionů korun. Slavnostně je otevře 27. srpna. A dnešní počasí. Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se místy můžou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: V tunelu Mrázovka ve směru ze Smíchova na Barrandovský most hlásíte překážku kousek před výjezdem do Dobříšské. Auto v pravém pruhu, tak ať vás tam nepřekvapí. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Trochu se bojím, že to bude o sportu za chvilku, že?
2: Přesně tak. Fotbalisté Sparty totiž na 7. pokus konečně porazili Lyon.
0: Na 7. Dobře, no tak za chvilku si to ještě zpřesníme, kdyby náhodou došlo k nějakým miniaturním chybám, ale to myslím, že u kolegů nehrozí. Teď ode zdi ke zdi Hana Zagorová nebo Stromy a Vaby Daněk. Tak dobrý den.
3: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

wozu po malućku wszedł. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: skabradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Ladíte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. No to pojďme se tedy teď podívat na ten sportovní zázrak. No, aby ne. To se musí pořádně oslavit, to je jasné. A když se na to podívám, ještě jaká senzace z toho vznikla, no není co řešit, nemám jinou možnost, než pogratulovat, a to nejsem ani Spartan, ani slávista. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace o Ligu mistrů vítězně. V úvodním zápase třetího předkola porazili po obratu Lyon 2-1. Pražané tak vyhráli nad francouzským soupeřem vůbec poprvé, a to v sedmém vzájemném utkání.
2: Je to nějaký fakt, ale v celku to, myslím, nic úplně neovlivní.
3: Záložník Adam Karabec vzájemné bilanci Sparty s Lyonem zásadní váhu nedával. Spíš než ukončení negativní série s francouzským celkem ho těšil výkon celého týmu, který vedl k obratu ve skóre z 0-1 na 2-1.
2: Tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni, takže si myslím, že hlavní je teď ten výsledek a hlavně jakým stylem jsme to odehráli.
3: Pražané se Lyonu nezalekli, naopak od první minuty byli aktivní, napadali soupeře až u jeho šestnáctky a snažili se ho překonat kombinační hrou. Spokojený tak mohl být i kouč Sparty Brian Priske, který vítězství nad Lyonem zařadil mezi tři nejlepší zápasy, které v klubu zažil, včetně svého prvního angažmá na Letné.
4: Myslím, že i v minulé sezóně jsme odehráli slušná utkání, ale ne na takové úrovni jako v předchozích letech. Tento večer bude patřit k těm památným.
5: Je to tým, který je opravdu kvalitní. Má velmi dobré útočníky, kteří jsou nesmírně rychlí. To, jaký výkon předvedl, pro mě není překvapení. Jen dostal své pověsti.
3: Pochválil Spartu i trenér soupeře Paulo Fonseca. Po premiérovém vítězství nad Lyonem, ale Pražané ještě nemají postup do další fáze kvalifikace Ligy mistrů jistý. V úterý budou ve Francii hájit jednogólový náskok.
2: Jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně, nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
3: Věří Adam Karabec, z Letné Pavel Tilšár, Český rozhlas.

0: Vlastně na středočeský chlup přesně 6:45. Pěkné ráno.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teploměry dneska ukážou 34 až 37. Po ránu by mělo být polojasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer, ale místy přibudou přehánky nebo bouřky. Některé mohou být i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru i 80 km za hodinu. Velmi silná zátěž, bio na trojice, šetřte se, 37, není to sranda.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno, tak v Praze jsou stále komplikace v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most u sjezdu na Rdlickou. Překáží v pravém pruhu nepojízdné osobní auto, na místě také policejní hlídka, vybočuje se. Provoz pak brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské, pomalu se tak jede v Novopatské z Černého mostu, to zdržení skoro 15 minut a pomalu se už jede i po dálnici D8 na příjezdu z Ústí nad Labem od sjezdu na Zdiby do Kbelské, také zdržení 15 minut. Provoz na Štěrboholské spojice od Bychovic k Průmyslové čekejte 10 minut navíc, 10 minut naberete i na magistrále, a to před omezením u hlavního nádraží, aktuálně obou směrně. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru také práce údržby, kolona je od sjezdu na Kněževes ze 3. kilometru, čekejte 5 minut navíc.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: A tentokrát vám představí v repríze manžele Janu a Františka Albrechtovi, kteří žijí v Častolovicích v okrese, tuším Rychnov, jo, je to Rychnov nad Kněžnou, v Královéhradeckém kraji. Příběhy zamilovaných párů, které jsou spolu déle než 50 let, můžete si je poslechnout taky na stránce zlataláska.cz. Ale spíš to jistí ta večerní devátá. Příjemný poslech. Po noci

0: 6 hodin a 50 minut. Letní repríza Alex a host dnes odpoledne po zprávách v jednu s rychlostním kanoistou, olympijským vítězem a držitelem dalších 5 olympijských medailí Josefem Dostálem. Vy se dozvíte třeba i to, jak ho ve vztahu ke sportu změnilo otcovství.
1: No, změnilo. Já teďka to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci, přijde domů tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnou postarat ještě i o miminko.
0: Celý rozhovor si poslechněte dneska odpoledne ve 13.04 nebo v repríze. Repríza reprízy v 8 večer anebo z aplikace internetové stránky Můj rozhlas. No, my popojedeme dál, co nás čeká. Zprávy v 7 budou za 8 minut. Teď kapela Turbo. Honza Macon přeje příjemný poslech.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Kvůli nedostatku znalců se v Česku protahují soudní řízení. Za 2 roky budou vlaky mezi Kolínem a Kutnou Horou jezdit rychlostí až 160 km za hodinu. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne i s možnými přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 37 stupňů. Je středa 5. srpna. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko má málo soudních znalců. Nedostatek je hlavně ve zdravotnických oborech. Protahují se proto soudní řízení, někdy i o měsíce.
3: Jednou z 14 soudních znalkyň a znalců v oboru dětské psychiatrie je Alena Gajová.
4: Mnohonásobně by nás potřebovalo být víc. Já teď odmítám třeba 3 posudky za týden.
3: Problémy s čekacími lhůtami má i městské státní zastupitelství v Praze, říká mluvčí Aleš Cimbala.
5: Obvykle, pokud se podaří oslovit a zajistit znalce, pohybuje se přislíbený termín okolo 30 dnů.
3: Znalci hromadně odešli po novém zákonu z roku 2021, podle kterého měli znovu skládat zkoušky. I přes nedostatek odborníků, ale musí být podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO posudky vždy kvalitní.
6: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
3: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Správa železnice nechá kompletně opravit trať mezi Kolínem a Kutnou Horou. Dělníci tam taky nainstalují nové zabezpečovací zařízení. Vlaky budou v úseku jezdit až 160-kilometrovou rychlostí. U Hlízova pak vznikne nová jednokolejná spojka, která umožní odklonění části spojů ze stávající trati, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
7: Spoje jedoucí ve směru do Kutné Hory využijí navíc novou hlízovskou spojku. A díky tomu nebudou křížit trasu vlaků na hlavním koridoru a zmizí tak jedno z úzkých hrdel české železnice. Hotovo bude za 2 roky.
2: Správa železnic za opravy a stavbu zaplatí kolem 2 miliard korun. Na Hutích v Praze 14 postaví městská část nové komunitní centrum. Radnice teď vybrala stavební firmu. Součástí bude kavárna pro asi 60 lidí i sál pro pořádání společenských akcí. Centrum za bezmála 47 milionů korun mají dělníci začít stavět v polovině září a dokončit ho mají do 1 roku, říká mluvčí městské části Veronika Berná.
8: Cílem městské části Praha 14 je postupně vytvářet vhodné zázemí pro komunitní život ve všech místních lokalitách. Na Hutích takové centrum chybí, byť se jeho vybudování dlouhodobě řeší. Po sérii veřejných projednání a úpravách návrhů městská část postaví budovu podle návrhu architekta Davida Damašky. Sport.
2: Čeští hokejisté do 18 let poprvé na letošním Hlinka Grecky Cupu zvítězili. Nad Německem vyhráli 8-3.
0: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
9: Hlášení pouze ohledně odstavených aut, které překáží provozu třeba na dálnici D5, a to na 41. kilometru ve směru do Prahy a taky na D5C na 5. kilometru v téže směru, tedy do Prahy. Tam je pro poruchu odstavené osobní auto, to znamená opatrně za sjezdem na Rudnou. Ať vás nepřekvapí, kdyby něco, volejte zelenou vlnu. Děkuji předem, 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
9: Z našeho scénáře sosám další informace, tak nasosal jsem, že Region Express bude tentokrát na téma tunelbus. A že jste o něm ještě neslyšeli, no to je teda velká škoda, to bude velká událost, až ho spustí, protože tunelbus to je linka, která má číslo 145 a bude jezdit tunelovým komplexem Blanka a poprvé vyjede na svoji trasu v sobotu 15. srpna.
0: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: se na aktuální problémy v provozu pražské integrované dopravy, jak kde nic to nic, tak zaplať pámbu za ty středočeské dopravní dary. Kdo ale pojedete dál nějakým tím vlakem směr Slovensko, tak je dobré vědět a být připraven na to, že na té slovenské železniční infrastruktuře ten, kdo obhospodařuje nebo spravuje železnici Slovenských republik, tak vydal upozornění na snížení rychlosti všech vlaků. To znamená, očekávejte na dojezdu zpoždění a samozřejmě na příjezdu potom zpátky do České republiky taktéž. No, 50 je poznat, je i na koridoru.
1: Region Express.
0: Říká se, že tunel je fajn a kdyby s ním taky i v provozu byly započítané do dopravy i autobusy, které by mohly převést mraky cestujících, bylo by to fajn. Myslím, že na Praze 6 se radují a ten jásot bude úplně největší 15. srpna, kdy začne provoz v tunel busem, a to konkrétně s linkou 145. Ano, nakonec to klaplo. Organizátoři pražské integrované dopravy dokončili vytvoření autobusové linky, která vlastně značnou část té své trasy pojede pod povrchem, konkrétně plankou. Kromě trasování linky a otestování autobusů bylo nutné zajistit preferenci v dopravě, právě aby linka nečekala v dopravních zácpách. Tomáš Kopáček vám teď přiblíží vlastně podrobnosti k plánované lince, která už co nevidět bude vypravena.
2: Regionální organizátor pražské integrované dopravy ve spolupráci s městskými částmi dokončil přípravu pro změnu trasy linky 145. Nově bude využívat automobilový tunel Blanka. Pokračuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Mezi sídlištěm Čimice a stanicí metra Dejvická, s tím, že pojede kolem stanice metra Kobylisy, následně Holešovičkami do Blanky, vyjede na Hradčanské, kde zastaví a pak skončí právě na té Dejvické v oblasti Vítězného náměstí.
2: Důvodem vzniku linky byla dlouhodobá poptávka cestujících. Současně tato nová linka ulehčí metru, které je v tomto centrálním úseku velmi vytížené.
3: Pokud jezdíte ze severního města do Dejvic, tak musíte minimálně jednou, spíš dvakrát přestupovat. Tohle chceme odstranit a zrychlit cestování mezi těmito velice hustě osídlenými částmi Prahy.
2: Podle organizátorů dopravy by jedna jízda neměla zabrat více než 30 minut. Zásadní časová úspora pak bude přímo v tunelu.
3: Mezi Dejvicemi a Kobylisy by ve všední dny i ve špičkách měla ta jízdní doba být mezi 15 a 20 minutami.
2: Linka bude i v průběhu letních prázdnin jezdit v intervalu páteřních linek.
3: V ranní špičce každých 6 minut, v odpolední špičce v intervalu 7,5 minuty, mezi těmi špičkami každých 15 minut a tento interval bude i o víkendech. Večerní provoz pak bude zhruba po 20 minutách, s tím, že tato linka skončí provoz o něco dříve než klasické autobusové linky, a to již kolem 23. hodiny, protože dost často dochází k uzavírkám tunelu Blanka kvůli údržbě.
2: Organizátoři dopravy pracovali na opatřeních tak, aby linka nebyla zásadně ovlivněna dopravní špičkou.
3: Chceme předjet kolony, které vznikají před vjezdy do tunelu Blanka kvůli jeho regulaci. Tady by měla fungovat preference na semaforech. Autobus využije odbočovacího pruhu, který je volný, a pak se těsně před tunelem zařadí před kolonu aut, která tam čeká na červenou.
2: Vznikne také nový buspruh mezi Kobylisským náměstím a zastávkou Okrouhlická.
3: Místo dvou pruhů pro auta tady bude jenom jeden. To budeme kompenzovat tím, že na té křižovatce, která tady dělá to úzké hrdlo, kde se přejíždí tramvajové koleje, to bude mnohem delší zelená pro auta.
2: Preferenční opatření se budou v prvních týdnech provozu upravovat, tak aby co nejvíce pomohla autobusu plynule projet v husté dopravní špičce. Pro Český rozhlas
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: A přece něco, teda ne, že bych to chtěl přivolat, ale cestující na trati Praha-Beroun musí dneska ráno počítat se zdržením. Provoz mezi Smíchovem a Hradotínem komplikuje porucha zabezpečovacího zařízení. Takže vy, co jezdíte, využíváte linku S7, tedy spoje mezi Prahou, Hradotínem, Řevnicemi, Karoštejnem, Berounem, buďte radši ve střehu. Některé ranní osobní vlaky mezi Smíchovem a Hradotínem nejedou, další mohou mít zpoždění i 40 minut. Ale ono něco pojede. Znám vaše většinou konstatování toho, když se něco takového semele právě na vaší muzeální trati v rekonstrukci.
4: Věříme, že tuto informaci přijmete s pochopením.

0: Na hodinách 7:19 přeji nádherné ráno v naší společnosti, tady Český rozhlas Střední Čechy. Zpomalíme předpověď počasí, musíme vydýchat.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Navíc nesmíme moc rychle, protože to se člověk hned udýchá. Navíc, když si podívám ještě tady do těch dalších údajů, no ano, na trojce byl zátěž, není se čemu divit. Takže po ránu vyvětrat pořádně, pak utemovat, zavřít a neotvírat. Obovažte se jít na nějaký nákup, když nemusíte, nebo někam. Víte, že se říká o seniorech, že nemají čas, tak prosím vás, dneska konečně si ten čas mohou udělat doma, protože nic jim neuteče. Slevy začínají stejně až zítra. Dneska až 37, taky místy bouřky. No, mohlo by to zabouřit a fouknout někde víc, ale to si zpřesníme s Michalem Žákem ve 7:45.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kudy to nejede?
2: Hezké ráno, tak v Praze je silná ranní špička, kolony na obvyklých místech, navíc se dopravu brzdí třeba omezení ve Kbelské, ta je stále průjezdná vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou tak v Novopatské z Černého mostu, teď už skoro na 20 minut, vázne provoz na dálnici D8, na příjezdu z Ústí nad Labem a toho cizdu na Zdiby, právě také do Kbelské ulice. Pomalý provoz je na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, zdržení 15 minut. Dalších asi 20 minut pak naberete i na jižní spojice, teď od cizdu na Pankrác za Barandovský most do Dobřížské ulice, na Vině, tam je omezení u Lihovaru. Provoz brzdí také omezení na magistrále, a to zejména u hlavního nádraží a pak také na Hlávkově mostě směrem do Holešovic, zdržení celkově 15 minut, 10 minut naberete i na Nuselském mostě na příjezdu do centra, do Legerovy ulice. Ucpává se pak Karlovarská ulice, u Drnovské je tam nehoda směrem do centra, ty kolony jsou už z konce Karlovarské dálnice D6. A připomínáme ucpaný rovněž i Pražský okruh, obou směrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od Lohkovského tunelu, také od Plzeňské D5, v obou směrech asi na 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Dnes na téma potravinový zázrak. Luštěniny. Co o nich víte?
2: Čočku. S vajíčkem, chlebem a kyselou okurkou.
3: Je mladá hlásek. Zelený.
4: Já mám ráda hrášek. My ho pěstujeme na zahrádce. Už jsme ho sklidili jednou a my jsme ho taky s Jančou jednou ochutnali a byl dobrý.
5: Hráškovou polívku.
6: Jednou dávno v létě jsme šli na pole a viděli jsme tam hrášek. Takže jsme pak doběhli domů po hnec a šli jsme na tu bolu.

0: Normálně, jak jsme s Pavlem Karasem, meteorologem z České televize, tak jako duševně spojeni.
1: Ano.
0: Přes vlny Českého rozhlasu Střední Čechy a taky maminku Jarmilu, která poslouchá pravidelně naše ranní vysílání. No tak on jako velký milovník Sandry zcela určitě teď se tak nějak jako trochu probral, protože má dovolenou, má, myslím, 10 dnů dovolené. No tak já doporučuji Pavlovi, aby tak jako na dálku se otočil na druhý špiček a spal dál. Tak doufám, že i vy si to můžete dovolit, i když je 7:30. Ne, jsem vás chtěl vystrašit. 7:30.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: S měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa. Uvádějí to výpočty amerických astronomů. Srážka má být ráno okolo 8 hodin a 35 minut českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci 2 kosmické sondy. Kvůli vysokým teplotám a dlouhodobému suchu výrazně klesla hladina vody v Rakovnickém potoku. Město kvůli tomu zakázalo odběr vody pro vlastní potřebu. Lidé si je do nádob můžou nabírat pouze, pokud mají vodoprávní povolení. Opatření platí do odvolání. Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o 3. tým tohoto typu v Česku. 2 působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u mimořádných událostí. V nové tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze bude časová schránka pro budoucí generace. Obsahovat má například současný tisk a pamětní mince. Dnes dopoledne ji do kolejiště kousek od sochy svatého Václava položí zástupci sdružení Nového města pražského. A dnešní počasí bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se místy můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor, neprojedete silnicí z Kláštera do Jeviny na Mladoboleslavsku. Je tam převrácené osobní auto a nákladní auto po nehodě. Na místě je policie, zjišťuje se, vyřeší se, ale bude to chvíli trvat. Takže Jivina, Klášter, Mladoboleslavsko, neprojedete.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A vyrazíme k soudu, takové ohlednutí za včerejším dnem.
3: Přesně tak, ten totiž osvobodil všechny 3 obžalované v případu tragického požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy z roku 2022.

0: nočním stínem.
1: Pozor, aktuálně v 7 hodin a 38 minut, aby toho nebylo málo, tak na trati z Kolína přes Kutnou horu směr Havlíčkův Brod. Dnes po ránu taky přerušen provoz vlaků, důvodem je výpadek zabezpečovacího zařízení ve stanici Čáslav. Tak zatím to nejezdí v úseku Kutná hora hlavní Golčův-Jeníkov. To omezení se týká dálkové i regionální dopravy, tedy hlavně rychlíku Vysočina a linky S20. Správa železnic pracuje na obnovení provozu, tak snad to bude hned nejlépe. Popojedem, okresní soud pro Prahu Západ znovu osvobodil všechny tři obžalované kvůli požáru, a to domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. Před 4 lety při něm zemřely 2 ženy. 55 lidí se zranilo. Obžalobě čelili 2 jednatelé firmy Chod a Svářeč. Firma v budově opravovala kotelnu a rozvody tepla.
2: To, jak došlo k požáru dne 1. 6. roku 2022, se nepodařilo zjistit bez jakýchkoliv důvodných pochybností a existuje ve věci stále několik příčin, jak danému požáru mohlo dojít.
3: Řekla při odůvodnění rozsudku soudkyně Jana Vrzalová. Připomněla ale, že případ pro Martina a Martinu Chotovi z firmy Chod a Svářeče Luďka Rohlíčka nekončí.
2: Naopak provedeným dokazováním stále bylo zjištěno, že v dané věci došlo k porušení bezpečnostních a požárně bezpečnostních předpisů v době, ať již tam svářil pan Rohlíček bezplatného svářeckého oprávnění, nebyl tam dodržen kontrola nad místem svařování, nebyly vyklizeny řádně prostory.
3: Případ tedy dál budou šetřit v rámci přestupkového řízení středočeští hasiči. U soudu právě hasiči jako znalci zmínili, že mohlo začít hořet od nedopálku cigarety, odvadné elektroinstalace, při svařování autogenovou soupravou nebo při řezání úhlovou bruskou. Pokračuje Ondřej Šafránek, vedoucí oddělení požárně technických expertíz Technického ústavu požární ochrany.
4: Ty naše expertízy ukazují jako nejpravděpodobnější verzi právě odlet žhavých částic kovu od řezání úhlovou bruskou.
3: Manželé Chotovi ani svářeč Luděk Rohlíček se nechtěl ke zprošťujícímu rozsudku vyjadřovat. Za všechny promluvil advokát Radek Šmerda.
5: Samozřejmě ty životy těm lidem, kteří tam zemřeli, to nikdo nevrátí. To znamená samozřejmě za moje klienty jako vyslovujeme velikou lítost, ale potvrdila se naše verze obhajoby, kterou jsme říkali od začátku, že ta příčina není naprosto zřejmá.
3: Zproštění obžaloby navrhoval i státní zástupce Miroslav Želinský. Rozsudek si podrobně prostuduje.
6: Nechci se vyjadřovat v tuto chvíli k opravnému prostředku, bude potřeba samozřejmě analyzovat rozsudek, vyhodnotit to v zákonné lhůtě, kterou nám trestní řád dává.
3: Objekt v Roztokách po opravě opět slouží klientům. Je v něm 64 lůžek. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Lásku pro vás a pro dnešní ráno do středních Čech a Prahy taky ten nejvyšší z toho týmu meteorologů předpovídajíc informace o tom, jak bude, jak je. No tak dobré ráno, vítejte v předpeklí.
1: Krásné ráno vám přeju.
0: To je Michal Žák, zdravím vás, tak kam vaše oko dohlédne? Že by k těm rekordům, které včera padaly, jako vlastně oni padly všude, že?
1: Oni padly všude. Pokud jde o ty denní rekordy, tak ty padly opravdu všude. Pokud jde o ty měsíční, tak to bylo na více než 3/4 stanic. No a pokud jde o ty absolutní, tak ty padly na polovině stanic, takže opravdu mimořádný den.
0: Nechci z toho dělat nějakou dvakrát senzaci, ale Morava zažila poprvé 40.
1: Je to tak. Morava poprvé 40, ale třeba i na Pražském Karlově teplota poprvé překonala hranici 40 stupňů Celsia, takže opravdu i tady jsme nepřišli zkrátka.
0: Co ty bouřky, které potom prošly naším krajem a vlastně částí hlavního města?
1: Tak byly takové, řekl bych, příjemné, na některých místech i trochu silnější, objevily se i kroupy, případně i samozřejmě silný vítr, silné nárazy větru a ty srážkové úhrny, hlavně v těch západních částech kraje, ojediněle přesáhly 20, 25 litrů vody na metr čtvereční, ale nejvýznamnější srážky v Česku spadly na Česko-Lipsko.
0: Co to sucho? Teď je sucho úplně všude a úplně všechno, předpokládám.
1: Tak úplně všude ne, ale velká část republiky a samozřejmě většina středních Čech trpí suchem, závažným suchem až extrémním suchem a vypadá to, že sice čekáme nějaké přehánky a bouřky, ale určitě se neobjeví na celém území, takže se výrazně nezmírní.
0: Pojďme si říct, co nás čeká dneska. Ty čtyřicítky ještě hrozí?
1: Tady ve středních Čechách ani v Praze dnes už ne, přesto ale bude stále velmi teplo, 34 až 37 stupňů budou ty nejvyšší denní teploty a samozřejmě ta akumulovaná zátěž za ty předchozí horké dny už se na nás podepisuje, takže ty zdravotní dopady můžou být významnější, i když třeba nebudou tak extrémně vysoké teploty jako včera. Navíc bude poměrně dusno, no a na nebi polojasno až oblačno, později odpoledne večer by se mohly, i když spíše zřejmě jen ojediněle objevovat přehánky, anebo bouřky, a ty bouřky můžou být zase silné s přívalem deštěm a skorupami a taky prudkým větrem.
0: Takže to zase steče do těch původně řek dnes potoků a potůčků, všechno, co naprší.
1: No, je otázka, kolik toho spadne, ono, když to bude do nějakých 10 mm, tak si myslím, že se to bez problémů vsákne, část se ještě odpaří na tom rozpáleném povrchu, takže ono moc zatím odtékat asi nebude.
0: Co se nevsákne, tak to bude asi výhled ještě, protože mám takový pocit, že budete stále takový jako suší hlasově.
1: I když zítra to nebude úplně tak nejsuší, zítra to vypadá, že nás přechodně čeká více srážek, přehánky, bouřky. Pozor, i ty zítřejší bouřky můžou být zase silné. Mírně se ochladí oproti dnešku, teploty 27 až 31 stupňů jsou ale stále nadprůměrné, opět bude i dusno a pozor v noci na zítřek, no ne pozor, ale v noci na zítřek budou zase vysoké teploty 23 až 20 stupňů, nepříjemně teplá noc, takže na spánek nic moc. V pátek tam už to bude příjemnější, v noci 19 až 16 a přes den 25 až 28 stupňů, zprvu ještě na jihovýchodě pár přeháněk, ale během dne už většinou zase beze srážek a ubývání oblaků. No a víkend slunečný, sobota teplá 27 až 30, neděle horká, podle těch čerstvých předpovědí spíše 29 až 33 stupně Celsia, takže zase velmi teplý závěr týdne. A potom pravděpodobně v noci na pondělí nebo v pondělí přehánky a bouřky.
0: No, vy to asi neslyšíte, milí posluchači, ale já, jak mám sluchátka, slyším všechno a poctivě, takže asi někam letíte, tak ať máte dobrý čas nástupu do letadla a ať vám to vzlétne včas.
1: Děkuji a ještě to určitě uslyšíme do té doby.
0: Odpoledne naslyšenou, děkujeme pěkně za horkou várku informací o tom, jak je a jak bude.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnice opět s dispečinkem TSK Praha, už se na to tady dívám, kde to vázne, kde jsou jaké problémy. Lukáš Miller dnes všechno hlídá, já si hlídám tady střední Čechy a co vidím, je třeba jakýsi předmět a sražené zvíře na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru ven z Prahy, tak opatrně, kdo pojedete z Kopečka, zase jdem na Rudnou. A porouchané auto i na D4 na 29. kilometru, to znamená za sjezdem na Dobříš sever nebo mezi sjezdy na Dobříš sever a jih. Překvapí nás v něčem doprava v hlavním městě, taky už se na to dívám, ale nechci tady kolegovi fušovat do řemesla, aby jsme to měli úplně komplet. Možná na Letné už se chystá ten koncertní nášup páteční Marka Ztraceného a těch 140 kamionů tam musí nějakým způsobem dostat tu techniku a mít to všechno připravené. Vidíte, a to jsem se nezeptal Michala Žáka, jak to vypadá s předpovědí počasí právě pro páteční den. No, koukám, vypadá to nadějně ohledně dopravy v hlavním městě, spíš na obvyklých místech budete postávat tak, jak jste zvyklí, ale ty kolony nejsou dlouhé, i když ranní špička dneska ve středu, dá se říct, že na svém vrcholu na Kristiána a Sualda. Tak šťastný dojezd do cíle, kdyby něco, volejte zelenou vlnu, kdo číslo neznáte, poslechněte si.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude rychlostní kanoista a olympijský vítěz Josef Dostál.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 5. srpna, svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu, nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 1,60 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone 3. nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších alb historie pop music. Beatles naplno využili studiovou techniku a na desce se ozvala i řada hudebních stylů, včetně sitáru a indických motivů. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
3: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
2: Naši odsud přivezli 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50 slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové.

0: Léto na Mělníku bude plné živé kultury, hudby i zábavy pro celou rodinu. Projekt Mekuc v létě nespí. Nabídne od 10. do 31. srpna koncerty, divadla, filmy pod širým nebem, workshopy i další programy pro děti. Užijte si prázdninovou atmosféru v Mělníku. Podrobný program najdete na webu mekuc.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Hasiči kontrolují možná skrytá ohniska v lese v Křečovicích na Benešovsku kvůli včerejšímu požáru. Technici v Praze čistí Karlův most od řas a další zeleně. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne i s možnými přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 37 stupňů. Je středa 5. srpna. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Hasiči stále kontrolují les a pole v Křečovicích na Benešovsku kvůli včerejšímu rozsáhlému požáru. Původní zvláštní stupeň požárního poplachu už snížili na první. Oheň zničil i několik chatek. Čtyři zasahující hasiče museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a dva z nich převezli do benešovské nemocnice. Příčina a výše škody zatím nejsou známé. Pokračuje mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
3: Jelikož nemáme hlášeny z noci žádná ohniska, které by ty jednotky objevily, tak předpokládám, že to tam velitel čety projde s termokamerou, aby si ujistil, že tam nejsou žádná skrytá ohniska a událost bude směřovat k ukončení.
1: Horolezci na Karlově mostě v Praze čistí jednotlivé pilíře od řas a další zeleně. Ta by jinak mohla poškodit kameny a spáry historického zdiva. Restaurátoři při čištění používají šetrné mechanické postupy.
4: Pracovníci specializované firmy omývají jednotlivé pilíře mostu zavěšeny na lanech pomocí vysokotlakých čističů. Podle kamenosochaře Bohumila Pánka může vegetace na mostě poškodit jednotlivé kameny.
5: Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
4: Na čištění dohlíží také památkáři, říká Eva Strejčková z odboru správy mostů technické správy komunikací hlavního města.
6: Je to profesionální práce restaurátorů, který mají příslušná oprávnění k tomu, aby mohli opravovat kamennou národní kulturní památku.
4: Technici na Karlově mostě budou pracovat zhruba do konce listopadu. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál. Sport.
1: Pražská Sparta porazila na úvod třetího předkola fotbalové ligy mistrů Olympique Lyon 2-1. Nejprve si dal vlastní gól Martin Suchomel, Sparta pak skóre obrátila díky brankám Matěje Rineše a Johna Mercáda. Rineš zápas hodnotil v rozhovoru pro klubovou televizi.
7: Myslím si, že jsme odehráli asi jedno z nejlepších utkání. Co jsem tady, vstoupili jsme do toho dobře a jenom je škoda, že jsme nedali víc gólů. V první půli si myslím, že 2-3 góly jsme měli dát, vlastně pak dostaneme takovej blbej gól z protiútoku, kde vlastně Martisel vlastně nějaká. Jsem rád za vítězství a za výsledek 2-1. A je to dobrý výsledek do odvety.
1: Odvetný duel čeká Spartu příští týden ve Francii. Pokud Pražané postoupí, budou hrát ve čtvrtém předkole ligy mistrů s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
2: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
8: Koukám na problémy ve středočeském kraji, mám tady akorát informace o omezení nebo o údržbě silničářů, dálnice D5, 7. kilometr, sražená srna u středových svodidel, kdo jedete do Prahy opatrně tam, ale to už jsem zmiňoval. Tak víte co, řeknu vám něco aktuálního a to se týká všech těch, kteří využívají k přepravě vlaky a tramvaje. Budu konkrétní na trati mezi Kutnou Horou Hlavním a Golčovým Jeníkovem ve stanici Čáslav vypadlo zabezpečovací zařízení. Provoz je podle aktuálních informací přerušený a vlaky, včetně rychlíku Vysočina, nabírají zpoždění. Správa železnic pracuje na obnovení provozu. Aktuálně tady vidím z webu Českých drah, že hotovo by mělo být v 9.00, ale to už se jednou posouvalo. A v Praze omezen provoz tramvají mezi Albertovem a Otakarovou v obou směrech, zase strhnuté nebo poškozené trakční vedení nad měrným nákladem, takže 7.18 jedou odklonem přes Botanickou zahradu, Karlova náměstí, IP Pavlova a Nosilské schody a 24 přes Karlák, IPák na náměstí Břísinku a 39 odkloněna z Albertova přes Výtoň, Podolskou vodárnu a Dvorce. Zjistíme, když tak podrobnosti, kdyby to bylo na díl.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: 0805.
2: Dobré ráno, střední Čechy.
8: A středy. Středy je třeba, ano. A zase tropické středy, horké až dusné, protivné. Vydržte to. Dneska pravda bude trochu jak v prádelně, ale no vy prát nemusíte, jako že by se to spojilo dohromady. Pak to stejně bude blbě schnout. Ani ty, Georgie.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. No, Sandra je 50 let na scéně a představte si, když dojde ke spojení i kapely Alphaville, tak pak z toho bude večer legend. A bude v Brně a taky v Ostravě 19. a 21. září. Bohužel, Středočeský kraj nic. Nic. Možná Sandra vystoupí tady v O2 Univerzum nebo ve Fóru Karlín, ale takové spojení jako večer legend, to se neplánuje.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Michale Žáku, prosím pěkně, pojďme připomenout ta vaše slova a váš hlas o tom, jak dneska bude.
2: Bude stále velmi teplo, 34 až 37 stupňů budou ty nejvyšší denní teploty a samozřejmě ta akumulovaná zátěž za ty předchozí horké dny už se na nás podepisuje, takže ty zdravotní dopady můžou být významnější, i když třeba nebudou tak extrémně vysoké teploty jako včera. Navíc bude poměrně dusno, no a na nebi polojasno až oblačno, později odpoledne večer by se mohly, i když spíše zřejmě jen ojediněle objevovat přehánky anebo bouřky, a ty bouřky můžou být zase silné s přívalem deště, skorupami a taky prudkým větrem.
0: A jak to vypadá ve výhledu ohledně počasí, to si řekneme přibližně za půl hodiny ve 8:45.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední
3: Čechy. Stále ucpané příjezdy k Barrandovskému mostu na jižní spojice kolona od sjezdu na Pankrác. Je to asi na 20 minut. 15 minut se stojí i ve Strakonické ulici od dostihového závodiště. Navíc jsou komplikace těsně za Barrandovským

0: průmyslové, to je na 20 minut a 20 minut naberete obousměrně také na Pražském okruhu vždy před sjezdem na Ořech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech. Bývalá atletka Zuzana Hejnová je dvojnásobnou mistryní světa a stříbrnou olympioničkou. Dnes trénuje mladé atletické naděje a v Hostivici provozuje italskou pekárnu. Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

4, přeji pěkné ráno. Připomínám, v Praze zastavený tramvajový provoz mezi Albertovem a Otakarovou v obou směrech důvodem je poškození trakčního vedení. Zkrátka náklad, jak se po ten most nevešel, strhnul to a tím pádem nejezdí 7, 18, 24 a 39.

0: tak, jak mají. V úseku Alberta v Otakarova jezdí náhradní autobusová doprava X24 a teď tady akorát pípla informace. Obnovení provozu se předpokládá kolem 13. hodiny.
1: Na začátku příštího týdne zahájíme práce na opravě dálnice D11 v úseku mezi Libicemi nad Cidlinou na 40. kilometru a sjezdem na Poděbrady na 27. kilometru. Provoz bude vedený v režimu 2+1+1. Kromě nového asfaltu také kompletně vyměníme čidla pro meteohlásky, abychom byli schopni lépe reagovat na aktuální počasí. Oprava, jejíž dokončení plánujeme v říjnu, vyjde na 757 milionů korun.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Z ředitelství silnic a dálnic se přesouváme k Abě. No to je hezký přesun.

0: Za minutu a kousek zprávy v 8:30. Teď aktuálně po úterním rozsáhlém požáru v Křečovicích na Benešovsku zůstali hasiči na místě celou noc, hlídali požářiště a podle ranních informací se neobjevila žádná skrytá ohniska. Takže dneska ráno má místo ještě zkontrolovat termokamera, poté by hasiči mohli vyhlásit likvidaci požáru. Samozřejmě je to téma i pro naše vysílání, tak nás poslouchejte dál po 11. hodině. Podrobné informace i v reportáži. Samozřejmě nevynecháme krátké zprávy v půl, ty budou už co nevidět.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
0: Kolik je hodin?
3: 8:30.
0: Ano, tak kdyby něco, abyste přišli včas.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Rehabilitaci výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka bude dnes znovu řešit Obvodní soud pro Prahu 10, informoval o tom server iRozhlas. Případ se týká Knížákovy vazby z roku 1974, kdy byl podezřelý z poškozování zájmů Československa v cizině. Návrh na rehabilitaci se k soudu vrací poté, co Knížák uspěl s ústavní stížností. Podle ústavního soudu postupovali soudci nižších instancí příliš formalisticky. Knížák na konci července zemřel, u soudu ho zastoupí advokát. Jak už jsme říkali před chvílí, tramvajovou dopravu v Praze dnes ráno komplikuje poškozené trakční vedení mezi Albertovem a Otakarovou. Podle dopravních informací ho poškodil nadměrný náklad. Provoz tramvají je v tomto úseku zastavený v obou směrech a omezení se týká linek 7, 18, 24 a 39. V havířském kostele v Poděbradech si večer lidé připomenou 530 let od popravy kutnohorských havířů. Úřady tak v roce 1496 potlačily hornické povstání proti špatným platovým a pracovním podmínkám. Program začne ve 20 hodin. V nové tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze bude časová schránka pro budoucí generace. Obsahovat má například současný tisk a pamětní mince. Dnes dopoledne i do kolejiště kousek od sochy svatého Václava položí zástupci Sdružení Nového města Pražského. Tramvajovou trať staví dopravní podnik od poloviny roku 2024. Stát má 1 miliardu a 240 milionů korun. Hotová má být v příštím roce. A dnešní počasí bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se místy můžou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Dobrá zpráva z dálnice D4 z 29. kilometru. Odstavené osobní auto v Poruše už vás nepřekvapí, už je pryč. Kde jsou ale problémy, tak to jsou třeba úseky silnic nebo třeba silnice Jivina, Klášter, Hradiště nad Jizerou. Po nehodě, kdy tam skončilo auto na střeše, silničáři nebo policie silnici uzavřela, takže musíte v případě, že chcete využít tady této trasy, tak na objížďku přes Dolní Bukovinu anebo přes Mohelnice nad Jizerou. A čerstvá nehoda v Praze na Strakonické, konkrétně na výjezdu z tunelu. Tak kdo byste rádi potom dál směr Barandovský most anebo Strakonická, tak buďte obezřetní a případnou kolonou víte proč.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Takhle, já bych si možná rýpnul, ale tady se to fakt nehodí, protože jinak by se mi chtělo říct, že to máme takové hasičské ráno, protože hasiči opravdu dělají všechno, co mohou. A my se podíváme za těmi, kteří vycestovali a vrátili se.
3: Přesně tak, ti, kteří pomáhali hasit požáry ve Francii a vrátili se právě po 12 dnech a to, jak jejich zahraniční mise vypadala a jaké zkušenosti od kolegů v zahraničí získali, prozradíme už za chvíli.
0: Řekněme si na rovinu, že vítr sucho, slunce, vysoké teploty, to do kombinace dává, to je pravý, všechno. Tak se držte i dneska velmi vysoké teploty a hlavně žádné zapalování čehokoliv.

0: 8 hodin a 40 minut. No, vedro, silný vítr i únava, tak hasiči popsali po návratu z Francie boj s tamními lesními požáry. Posádka vrtulníku přistála po 12-denní misi na letišti v Hoříně u Mělníka. Při zásahu u jednoho z největších požárů krajiny v Evropě schodili na oheň víc než 900 tisíc litrů vody. Z náročného zásahu si ale hasiči odvezli taky nové zkušenosti.
1: Ten požár byl výjimečný svojí velikostí, mělo to asi 42 tisíc hektarů v tom Bordo, ale já vím, že máme dobrý výcvik, vynikající piloty, stroj je dobře připraven.
2: Říká velitel českého modulu Václav Novotný. Požár ve Francii nebyl pro hasiče výjimečný jen svou rozlohou, ale i rozdílným způsobem navigace.
1: Francouzi mají systém toho vrtulníku Dragon, který navádí tu leteckou techniku.
2: Kvůli jinému charakteru krajiny se u nás letečtí hasiči většinou neobejdou bez pozemní navigace. Zkušenost s francouzským systémem je pro ně ale cená.
1: Každý takovýhle zásah, každá takováhle mise nám přinese hromadu zkušeností, například i pilotům, technikům, navaděčům.
2: Dodává velitel Novotný. Vedle něj a dvou leteckých záchranářů se mise zúčastnila také posádka vrtulníku. Popisuje jeden z pilotů Michal Ilaš.
3: Jeden pilot lieta, druhý pilot monitoruje, komunikuje, naviguje. Vzadu máme ešte dvoch crew chiefov a tí dávajú pozor zase na stranách, navigujú nás pri zhode bambivaku, naberaní vody.
2: Aby mohli jednotky z rôznych zemí pomáhať v zahraničí, musí o to daná země nejdříve požádat, zdůrazňuje vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému a humanitární pomoci Iva Brejzová.
4: My vyhodnotíme, zda ty kapacity máme, nabídneme tu pomoc a pak musíme čekat, až nám ta země vlastně akceptuje tu naši nabídku.
2: V loni vyslali čeští hasiči vrtulník do zahraničí 5x, letos zatím 3x. Období častějších požárů ale teprve očekávají.
4: Většinou začíná hořet až ten konec července, začátek srpna a táhne se to právě tím srpnem.
2: Dodává vedoucí Iva Brejzová a předpokládá, že vrtulníky letos do zahraničí ještě vyšlou. Z Hořína na Mělnicku Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: kapelou Roxette 8:45. Pěkné ráno. Dneska tropické teploty až 37 a trochu jako v prádelně, navíc taky možné deštivé kapky a někdy jich může být i víc, a k tomu bouřit. A výhled má pro vás Michal Žák.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Zítra to vypadá, že nás přechodně čeká více srážek, přehánky, bouřky. Pozor, i ty zítřejší bouřky můžou být zase silné. Mírně se ochladí oproti dnešku. Teploty 27 až 31 stupňů jsou ale stále nadprůměrné. Opět bude i dusno a v noci na zítřek budou zase vysoké teploty 23 až 20 stupňů. Nepříjemně teplá noc, na pánek nic moc. Pátek tam už to bude příjemnější, v noci 19 až 16 a přes den 25 až 28 stupňů. Zprvu ještě na jihovýchodě pár přehánek, ale během už většinou zase bez srážek a ubývání oblaků. No a víkend slunečný, sobota teplá 27 až 30, neděle horká, podle těch čerstvých předpovědí spíše 29 až 33 stupně Celsia, velmi teplý závěr týdne. A potom pravděpodobně v noci na pondělí nebo v pondělí přehánky a bouřky.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dneska ráno tak stojí se v kolonách a nově se také bourá. V Praze jsou ucpané příjezdy k Barandovskému mostu na jižní spojce. Kolona od sjezdu na Pankrác na 20 minut. 20 minut se stojí také ve Strakonické od závodiště k mostu. A na vině tam nehoda, která je právě kousek za Barandovským mostem v nájezdu do Strakonické Glihovaru. Nákladní auto tam srazilo motorkáře. Provoz brzdí také omezení ve Kbelské ulici, ta je stále průjezdná vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci a kolony jsou zejména z východní části okruhu z Černého mostu. Zdržení přes Novopatskou do Kbelské 30 minut. 20 minut se jede také po Štěrboholské spojice, tam jsou kolony od hradecké dálnice D11 k Europarku Průmyslové, je to na 20 minut. Ucpává se i magistrála, to zejména směr Holešovice. Kolony jsou na konci Nuselského mostu a pak také před omezením, které je u hlavního nádraží a na Hlávkově mostě, čekejte 20 minut navíc. A na Pražském okruhu ucpaný úsek mezi letištěm a D1 před Ořechem stojí se od Strakonické ulice v opačném směru z Plzeňské D5, to zdržení vždy asi 25 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: 8:48. Nejvyšší čas udělat s Bohem, udělat pápa. Tak tanec v čase Ilona Čáková, nebude to lehké, anebo chci být vodou na tvůj mlýn. Takhle budeme hrát do 9. Přeji pěkný den, zítra naslyšenou.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Herec, písničkář a autor osobitých textů Jiří Šmicr přijede do Říčan se svým autorským recitálem. Večer postavený na písních a vyprávění nabídne nejen jeho hudební tvorbu, ale taky příběhy o tom, jak jednotlivé skladby vznikaly a co autora inspirovalo. Koncert začne v 19.30 v zahradě Husovy knihovny. Městská knihovna ve Zlíně zve děti na setkání s legendární čtveřicí komiksových hrdinů. Den se čtyřlístkem bude plný luštění, omalovánek, kvízů, komiksů i časopisů s Fifinkou, Bobíkem, Pindou a Myšpulínem. Malí čtenáři můžou přijít během otevírací doby dětského oddělení a strávit den ve společnosti oblíbených postaviček. Havířský kostelík v Poděbradech připomene 530 let od popravy kutnohorských havířů. Přijďte se podívat na scénické čtení historické divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Krvavý soud a neb kutnohorští havíři v podání divadelního spolku Jiří Poděbrady. Výjimečný večer obohatí svými vystoupeními hostující herci Igor Bareš a Marek Vašut od 8 večer. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Středočeští hasiči vyjížděli kvůli bouřce k více než 160 případům. Stromy padaly i na jedoucí auta. Z Ručí nad Sázavou vede nová stezka připomínající Tomáše Baťu. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne i s možnými přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 37 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ke 162 mimořádným událostem museli vyjíždět od včerejší 15. hodiny hasiči ve středních Čechách v souvislosti s bouřkami. Nejpostiženějšími oblastmi bylo Rakovnicko, Praha Východ a Mělnicko. Ve 125 případech museli pomáhat v rámci tzv. Technických pomocí a z toho byla stovka popadaných stromů. Podrobnosti přidává mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
2: Ve dvou případech taky došlo k pádu stromu na jedoucí vozidlo. Jedno se stalo u Kublova na Berounsku a druhé u Brázdimy v okrese Praha Východ. V obou případech došlo k pádu stromu na čelní sklo a oba případy se obešly bez zranění.
0: 150 let od narození továrníka Tomáše Bati připomíná ve Zruči nad Sázavou stezka Baťovskou Zručí. Boty začal Baťa ve Zruči vyrábět ve 40. letech minulého století a vznikla díky němu nová obytná čtvrť s veškerým občanským vybavením. Doplňuje vedoucí odboru kultury Martina Fialová.
3: Po té baťovské stezce se nejenom podíváte na spolkový dům, ale uvidíte, kde je Zručský dvůr, kde byla první továrna, uvidíte svobodárnu žen, ředitelskou vilu, uvidíte typické pro Baťu dvojdomky i čtyřdomky a uvidíte i první baťovskou továrnu ve Staré Zruči.
0: Mapu stezky si můžou zájemci vyzvednout v infocentru. Na jednotlivých místech najdou QR kódy s dalšími informacemi. Praha 5 vybrala úklidové firmy, které se příští 4 roky budou starat o pořádek a zeleň v městské části. Dosud celý 5. obvod uklízela jedna společnost, nově na to budou dvě. Jedna má dohlížet na Barandov a Hlubočepy, ta druhá na zbytek městské části. Podle mluvčího Prahy 5 Davida Prouzy bylo toto rozhodnutí pro radnici finančně výhodné.
4: Rozdělení zakázky na dvě oblasti nám umožní lépe kontrolovat kvalitu práce jednotlivých dodavatelů, porovnávat jejich výsledky a rychleji reagovat na podněty obyvatel. Naším cílem je dlouhodobě zvýšit úroveň péče o zeleň, parky a další veřejná prostranství. Sport.
0: Ruské volejbalové reprezentace se příští rok vrátí do Ligy národů, kterou hrají i Češky. Mezinárodní volejbalová federace potvrdila účast země, která byla suspendována od invaze na Ukrajinu v únoru 2022 na svém webu. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo i bouřky, které můžou být silné. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 je zdržení na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomaleji se jede od Rudné z 5. kilometru a asi 20 minut se popojíždí na Pražský okruh k Ořechu. A na dálnici D7 se ucpává příjezd do Prahy z Chomutova. U letiště je zúžení a zdržení od Středokluk z 5. kilometru i od Evropské ulice je vždy asi na 20 minut k letišti. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: A já vám přeji krásnou středu.
1: Středočeské dopoledne.
5: Tak jsme uprostřed pracovního týdne, ať jste v pohodě, v dobré náladě i po ten dnešní den. My se o to postaráme příjemnou muzikou, která snad bude lahodit i vašemu sluchu. Bude tu Jiří Schillinger, Kabáti, taky Michal David a další. Nezapomeňte, ve 9:45 pokračuje naše zámecké léto, velká letní soutěž. I dnes představíme jeden zámek. Pak nabídneme samozřejmě po reportáži soutěžní otázku, za správnou odpověď zámecký cestovatelský balíček. No a taky velkou šanci, když vyhrajete v tomto týdnu, zařadit se do našeho finále týdenního, tedy v pátek, kdy se losuje soukromá prohlídka zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Zhruba 50 let sbírá Jaromír Růžička u Zmíchovic u Prahy historické hudební nástroje. Jaký mají zvuk, chtěli byste vědět? No tak si za chvíli poslechnete.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá.

0: 15 minut máme po 9. hodině. Jsme rádi, že ladíte i ve středu s datem 5. srpna Český rozhlas Střední Čechy. My vám teď představíme Jaromíra Růžičku z Mnichovic u Prahy. On má desítky historických hudebních nástrojů ve své sbírce. Jsou mezi nimi i takové, o jejichž existenci jste možná ani dosud neslyšeli. Od sběratele o nich před časem poprvé slyšela taky naše redaktorka Jolana Nováková. Nejdřív jí ale zajímalo, kdy Jaromír Růžička sbírku založil a proč se rozhodl právě pro hudební nástroje.
1: Já hudební nástroje v podstatě sbírám už skoro 50 let a jak jsem začínal s mýma rodičema, jsme jezdívali k našemu, prastrýc k rakovníku a on tam opravoval a stavěl varhany. A když už jsem se záchodil do střední školy, on říkal, já něco pro tebe mám a šel tam do vedlejší místnosti a přines mi starý fagot a starý klarinet. Byly to nástroje z 19. století a od té doby vlastně jsem zahořel láskou k těmto nástrojům a říkal jsem si, Ježíš, mě se to líbí, já to začnu sbírat.
2: Jak velká ta sbírka dneska už je?
1: Čítá asi 150 až 170 nástrojů.
2: Na co jste taky sám hrál kdysi?
1: Tak já jako 12-letý jsem začínal hrát na trumpetu a když jsem byl vojnou povinnej, tak jsem udělal konkurs do ústřední hudby Československé lidové armády. Tam jsem sloužil 2 roky, no a pak už jsem vlastně začínal hrát ve všech možných kapelách. Hrál jsem plesy, myslivecký, rybářský, i na funusech jsem hrával. No a teď už jako se zabývám spíš jenom tím vystavováním té svojí sbírky, letitý.
2: Který nejzajímavější nástroj v té sbírce máte?
1: No tak mám tam takový nástroje, ty atypický, který se u nás nikdy nepoužívaly, jako třeba mizeta, flažolet, že jo. To jsou nástroje, pro který teda psali třeba Bach nebo i ten Handel, ale u nás se to nikdy jakoby nehrálo a je to v podstatě jenom otázka té Francie a tam těch zemí jako na západě, no. A mám tam takový nástroje, který se nikdy moc nevyrobilo, pač se to nikdy jako moc nepoužívalo. A to je violinofon a jazzofon. Ten jazzofon, to jsou vlastně 2 korpusy na jednom těle. Je to takový zvláštní nástroj, který teda vyráběla jedna kraslická firma. A ten violinofon, to je hrozně zajímavý nástroj. To jsou vlastně housle, který nemají to dřevěné tělo, ale jenom tu kostru. A od té kobylky vede taková jakoby duralová nebo hliníková roura, jako je u starých gramofonů. A to vlastně vydává ten zvuk a opravdu já jsem na to zkoušel hrát, jeden kolega říkal, hele, to zní pomalu líp jak normální housle.
2: A pokud jste stejně jako já zvědaví, jak takový violinofon zní, pojďme si ho poslechnout. Se sběratelem hudebních nástrojů Jaromírem Růžičkou si povídala Jolana Nováková, Český rozhlas.
0: Krásnou sbírku historických hudebních nástrojů si můžete prohlédnout i na našem webu střednicechy.rozhlas.cz, kde najdete fotografie i reportáž kolegyně Jolany Novákové.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Jít si v létě lehnout do parku na měkký a zelený trávník už není samozřejmostí. Pobytové městské trávníky totiž čím dál častěji nezvládají tropické počasí. Co se s nimi děje a je vůbec v silách měst udržet je zelené i při teplotách kolem 40 stupňů? Probereme to za chvíli.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dávej ber, zpíval Sagvantofy, no tak my tady dáváme další zajímavost a vyberte tyto informace. Místo zelených ploch žlutá uschlá tráva, jako na afrických savanách. To je pohled, který se ve větších i menších městech v Česku objevuje letos v létě čím dál víc. Tropické teploty spolu s dlouhotrvajícím suchem si svou daň vybírají i na městských trávnících. Tam, kde se pravidelně nezalévá, to navíc takhle bude vypadat až do podzimu.
1: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o ně někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
2: Popisujeme v pražských Riegerových sadech jejich pravidelný návštěvník Filip. Tráva kolem nás je spíš žlutá než zelená, a to jak na holém prostranství, tak i mezi stromy. Příčiny jsou zřejmé, sucho a teplo. Namáhané městské trávníky jsou kvůli tomu ve stavu takzvané dormace, jak vysvětlila Barbora Berecová z týmu, který se stará o pražský park Stromovka.
3: Ten trávník vlastně úplně uschne, aby vlastně nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
2: V tu chvíli už nemá smysl trávník dál opečovávat, říká zahradnice. Je totiž ve stavu hibernace a neroste. Proberou ho až déle trvající deště na podzim. Trávníky, které jsou v dormaci, navíc hůř snáší zátěž. Zkušenost s tím mají třeba v Brně. Na Kraví hoře se v posledních týdnech ze zelených ploch stala vyschlá poušť. Mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný připomněl, že se tam pořádají oblíbené akce pro veřejnost. Už tak suchý trávník tak skoro nemá šanci se obnovit.
4: My jsme prakticky denně ve spolupráci s odborníky a pracovníky zeleně společně řešíme postup, jak co nejvíce zelení pomoci, aby vydržela.
2: Jedním ze způsobů je i upravit způsob a četnost sečení trávníků. To dělají třeba v pražské Stromovce. Některé louky poprvé posekali předminulý týden, když klesly teploty. Vysoká tráva navíc poslouží jako útočiště pro hmyz. Ale ani vzrostlé trávníky se v suchu a horku neubrání stoprocentně. Stav městských trávníků má přitom výrazný vliv na to, jak působí na své okolí, vysvětluje krajinářská architektka z Pražského institutu plánování a rozvoje Barbora Lišková.
5: Pokud zelení usychá, přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá, tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
2: Řešení, která i do budoucna umožní mít ve městech zelené trávníky, není mnoho. Pravidelná záblaha znamená spotřebu stovek litrů vody navíc. Před zahradníky i komunálními politiky proto stojí otázka, jestli se rozloučit se zelenými plochami nebo do měst začít umisťovat nepůvodní druhy trav, které vydrží i vlny extrémních veder. Josefína Báčová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Nezapomeňte, ve 9:45 máme pro vás opět naši velkou letní soutěž Zámecké léto. I dnes představíme jeden zámek, samozřejmě se dozvíte spoustu zajímavostí o něm, pak položíme soutěžní otázku za správnou odpověď, cestovatelský balíček a taky šanci v pátek vyhrát soukromou prohlídku zámku pro dvě osoby, zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Pavel Kudrna ve 9:45 se ujme slova a já vám moc při vašem soutěžení držím palce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Také ve středu vám nabídneme další vydání našeho zámeckého léta. I dnes vás zdraví Pavel Kudrna. Já začnu dnes takovou soutěžní otázkou. Soutěžte jen tak mezi sebou. Nedívejte se nikam do nějaké encyklopedie na internet. Prostě si tipněte, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Tipujte, mezi sebou se klidně o něco vsaďte. Kdo se trefí blíž, tak ten pak vyhrává. A my se mezi tím vydáme na další zámek. Taky máme tu oficiální soutěž o zámecký cestovatelský balíček. No a pak to všechno vyhodnotíme, tak máte-li chuť, tak můžete soutěžit spolu s námi. Už za chvíli po reportáži vám řeknu, no vy už ho znáte, telefonní číslo, respektive připomeneme vám ho, no a vy můžete zkoušet štěstí a být třetí u telefonu. No tak u telefonu, tam můžete být klidně desátí, první, ale prostě tady u nás musíte se dovolat jako třetí. František Kinský názve
0: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou, ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopeny u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu tak, jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byli maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Ronova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity v zámku a pivovaru a vůbec celému tomu Dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování, Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Ronova a ukážu vám ložnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými, ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku, dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Ronova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady se můžeme podívat na toho třetího od okna, který má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozitě bude a všem ukazovati, ale on té popravě unikl. protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění. A že je zřejmě uschoval v tajných chodbách dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Giseldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji čarodějnici a stejně obdivuji vždycky, když se průvodci převléknou do nějakých těch kostýmů a dělají radost lidem. Já si přiznám, já jsem nikdy na tohle to nebyl, takže tam by byl tak možná kudrna v kraťasech a v tričku, ale v tomto vedru já myslím, že asi většina návštěvníků. František Kinský nás zavedl tedy na další zámek, ty předesílám, zítra půjdeme na zámek Šluknov, ale to předbíhám, protože nás teď čeká soutěž. Mimochodem ta nesoutěž, taková ta soutěž mezi vámi, tak stále pokračuje. Tipněte si, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Pak, až odsoutěžíme, tak mimo soutěžně vyhodnotíme. Teď ale hrajeme, jak se říká, oficiálně o zámecký cestovatelský balíček.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dneska už to vím, zpívala Hana Zagorová, já už vím, kdo bude soutěžit, kdo byl třetí, vím, kdo je také náhradníkem, prozradím, že náhradníkem je posluchač z Ostravy a z České Kamenice, soutěžící paní Jana. Dobrý den, paní Jano.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: No já jsem říkal, můžete se radovat a vy jste říkal, raduju se hodně. Výborně, výborně. Tak to je dobře, že se radujete. Ta otázka je dnes nesmírně jednoduchá. To je skoro dárek, to není ani soutěž. Já vás poprosím, odpovězte mi na otázku. Která operní pěvkyně ráda vystupovala na zámku v Dětenicích? Chcete tři možnosti?
1: Emma Destinová.
0: Nechcete tři možnosti. Mohla by to být taky Marie Písařovicová. Mohla by to být i Kateřina Podhorská-Kometová.
1: Ne, ne.
0: Trváte na svém.
1: Emma Destinová.
0: Je to Emma Destinová, máte zámecký cestovatelský balíček, trojku dostáváte do našeho pátečního losování, tak si to pamatujte, budou pingpongové míčky jako vždycky. Tak paní Jano, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Zdravíme pana Roberta z Ostravy, který byl náhradníkem, zkuste to zase zítra, pravidla jsou neúprosná, prostě kdo je třetí, jde do vysílání. Tak co, soutěžili jste mezi sebou, která zámecká věž, ne, která kolik měří nejvyšší zámecká věž v České republice, tak já možná nejprve prozradím, kde to je, o jaký zámek se jedná. Mám na to tady i stroj. Tovačovský zámek. Ano, je to Tovačovský zámek a ta věž se jmenuje Spanila a měří 96 metrů. Pokud jste uhodli, tak i vám náleží taková ta fanfárka. Ta byla nicméně nesoutěžní, pokud jste se mezi sebou o něco vsadili, udělali jste dobře, pokud jste věděli, 96 metrů tedy byla správná odpověď. Zítra budeme pokračovat, zítra, jak už jsem řekl, se vydáme na zámek Šluknov do severních Čech. Ať už jedete kamkoliv, ať už jdete kamkoliv, ať se vám dnešní den vydaří. Přeji vám Pavel Kudrna za celý tým našeho zámeckého léta.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Kvůli nedostatku léků s tamoxifenem budou moct lékárníci pacientkám s rakovinou prsu vydávat i neregistrované přípravky. Hasiči dál kontrolují místo po včerejším rozsáhlém požáru na Benešovsku. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne i s možnými přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 37 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku je posledních zhruba 80 balení léků s účinnou látkou tamoxifen, která léčí rakovinu prsu. Lékárníci tak budou pacientkám podávat i takové léky, které sice látku obsahují, ale v Česku nejsou registrované. Serveru Novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Dodávky tamoxifenu váznou od minulého roku. Od června není v Česku k dispozici ani náhradní lék. Technici v Praze čistí pilíře Karlova mostu od řas a náletové zeleně. Práce zajišťuje specializovaná firma. Používá horolezeckou techniku a vysokotlaké čističe. Údržba potrvá do konce listopadu. Turisty na Karlově mostě práce neomezují, říká kamenosochař Bohumil Pánek.
3: Nejdřív musí aplikovat přípravek, který zahubí tu zeleň 24 hodin dopředu, potom další den se přijde, vezme se přístroj s tlakovou vodou. Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
2: Hasiči přes noc hlídali místo včerejšího rozsáhlého požáru u Křečovic na Benešovsku. Dnes ho ještě kontrolují termokamerou. U požáru lesa a pole zasahovalo včera na 30 jednotek hasičů a 2 vrtulníky. Oheň se rozšířil na okolní chatky. Schořely 2 a 1 zahradní domek. Podle hasičů se podařilo uchránit další budovy, včetně kláštera a fotovoltaické elektrárny. V Praze je od rána zastavený tramvajový provoz mezi Albertovem a Otakarovou, a to v obou směrech. Důvodem je poškození trakčního vedení nadměrným nákladem. Omezení se týká linek 7, 18, 24 a 39. V úseku Albertov-Otakarova jezdí náhradní autobusová linka X24. Tramvaje jedou odklonem, cestující proto musí počítat se zpožděním. Podle webu PIT.cz se obnovení provozu předpokládá kolem 13. hodiny.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace evropských pohárů vítězně. Na úvod třetího předkola Ligy mistrů porazili Lyon 2-1. Odvetu odehrají příští úterý na hřišti francouzského soupeře.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D7 jsou kolony na výjezdu a taky na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště pracují silničáři a kolony jsou od Středokluk z 5. kilometru i z Prahy od Evropské ulice vždy asi na 20 minut. Na dálnici D8 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Kolona je od sjezdu na Zdiby až do Kbelské do Zúžení. Zdržení čekejte asi 15 minut. A v Praze jsou komplikace ve Strakonické směrem od Zbraslavy do centra. U Lahovic se srazil autobus s osobním autem ve dvou pruzích a kolona je od Pražského okruhu na 10 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách už pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
4: Ať děláte cokoliv a jste kdykoliv, jsme rádi, že jste na našich vlnách. Hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
4: Příjemná muzika i v této hodině. Olympik, Petr Kotwald, Marcela Holanová a další potěší. No, už jste si někdy doma dopřáli lanýže? My se jim budeme věnovat v Babských Radách s Jarkou Vykoupilovou. A na ohniska požáru ve Francii schodili přesně 263 bambivaků vody. Teď se čeští hasiči po 12 dnech vrátili domů. Jak jejich zahraniční mise vypadala a jaké zkušenosti od kolegů v zahraničí získali, povíme za chvíli.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 14 minut po desáté, krásné středeční dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Vedro, silný vítr i únava, tak hasiči popsali po návratu z Francie boj s tamními lesními požáry. Posádka vrtulníků přistála po 12-denní misi na letišti v Hoříně u Mělníka. Při zásahu u jednoho z největších požárů krajiny v Evropě schodili na oheň víc než 900 tisíc litrů vody. Z náročného zásahu si ale hasiči odvezli také nové zkušenosti.
1: Ten požár byl výjimečný svojí velikostí, mělo to asi 42 tisíc hektarů v tom Bordeaux, ale já vím, že máme dobrý výcvik, vynikající piloty, stroj je dobře připraven.
2: Říká velitel českého modulu Václav Novotný. Požár ve Francii nebyl pro hasiče výjimečný jen svou rozlohou, ale i rozdílným způsobem navigace.
1: Francouzi mají systém toho vrtulníku Dragon, který navádí tu leteckou techniku, může pružně reagovat na nějakou prioritu, která může být vzdálená klidně 10-20 kilometrů.
2: Kvůli jinému charakteru krajiny se u nás letečtí hasiči většinou neobejdou bez pozemní navigace. Zkušenost s francouzským systémem je pro ně ale cenná.
1: Každý takovýhle zásah, každá takováhle mise nám přinese hromadu zkušeností, nejenom mě jako veliteli toho modulu, ale například i pilotům, technikům, navaděčům.
2: Dodává velitel Novotný. Vedle něj a dvou leteckých záchranářů se mise zúčastnila také posádka vrtulníku. Popisuje jeden z pilotů Michal Ilaš.
3: Vrtulníky Black Hawk jsou dvojpilotné. Jeden pilot lieta, druhý pilot monitoruje, komunikuje, naviguje. Vzadu máme ještě dvoch crew chiefov a ty dávají pozor zase na stranách, navigují nás při zhodě bambivaku, naberání vody.
2: Vrtulník pilotoval 5 let, než se dostal k leteckému hašení. Vnímá ho jako nejnebezpečnější odvětví letectví.
3: Je to velmi stěsněný priestor, nebezpečný priestor. Znížená viditelnost kvůli dymu. Na zemi jsou pozemné hasiace jednotky, takže je to naozaj velmi nebezpečná práce.
2: Aby mohly jednotky z různých zemí pomáhat v zahraničí, musí o to daná země nejdříve požádat, zdůrazňuje vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému a humanitární pomoci Iva Brejzová.
4: My vyhodnotíme, zda ty kapacity máme, nabídneme tu pomoc a pak musíme čekat, až nám ta země vlastně akceptuje tu naši nabídku.
2: V loni vyslali čeští hasiči vrtulník do zahraničí 5x, letos zatím 3x. Období častějších požárů ale teprve očekávají.
4: Většinou v červenci zase tolik nevysíláme. Většinou začíná hořet až ten konec července, začátek srpna a táhne se to právě tím srpnem.
2: Dodává vedoucí Iva Brejzová a předpokládá, že vrtulníky letos do zahraničí ještě vyšlou. Z Hořína na Mělnicku Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Už jste si někdy doma dopřáli lanýže? Že byste si s touhle vzácnou houbou nedovedli poradit? No není to těžké. Za chvíli vás o tom přesvědčí Babské rady a Jarka Vykoupilová. Teď posílám Marcelu Holanovou a přeji hezký den.

0: spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Bonity Orlando zpívala za 2 minuty půl jedenácté. My vás teď zveme na Lanýže. No a připravovat je bude Jarka Vykoupilová. Nebo spíš nás to naučí.
1: Babské rady.
2: Což takhle dát si lanýž? Lanýže, jedlé houby rostoucí pod zemí, jsou spojeny s kořeny stromů a keřů a i proto mají jedinečnou chuť. Rostou v hloubce okolo 20 cm, což stěžuje jejich hledání a vyžaduje to pomoc prasete či vycvičeného psa. Lanýžů existuje téměř 200 druhů a hlavními producenty jsou Francie, Itálie a Chorvatsko. Lanýže na první pohled nepůsobí příliš sympaticky, mají tvar jako brambora, jejich povrch je hrbolatý, někdy bradavičnatý a barva v odstínech od bělavé po šedočernou. Jejich dužina má výrazné mramorování. Navíc těmto houbám nesvědčí tepelná úprava a v kuchyni se proto používají většinou pouze čerstvé. Jemně nastrouhané nebo nakrájené na tenké plátky skvěle dochutí těstoviny, brambory, risotta nebo smetanové omáčky. Lanýžový prach je považován za exkluzivní dochucovadlo, které se do jídla přidává vždy těsně před servírováním.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A poslouchejte nás dál, nabídneme také pohled do kalendáře a stále příjemnou muziku. Josefa Laufra taky pokáče, Krištof teď bude obchodovat s deštěm.

písničku.

dveřích cizích lávek stál, tak

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zavřete oči, odcházím. Ano, je to z Kristiána a jméno Kristián dneska ozdobilo kalendář, tedy datum 5. srpna. Kristián pochází ze starého Řecka, ale i dneska zní nadčasově a má v sobě jedinečnou noblesu, kterou předává i svému nositeli. Tak Kristiánové, my vám přejeme všechno nejlepší. Herečka a malířka Barbora Srncová slaví narozeniny a taky hokejový útočník Lukáš Radil. A další události s dnešním datem připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Středa, 5. srpna, svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu, nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 1,60 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone 3. nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších alb historie pop music. Beatles naplno využili studiovou techniku a na desce se ozvala i řada hudebních stylů, včetně sitáru a indických motivů. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
3: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
2: Naši odsud přivezli 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50 slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já přeju hezký den.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Úderem 11. si poslechnete další zprávy, chystá je pro vás Lenka Vokatá. No a pak vás zavedeme do Baťova. Tak se totiž říká části Zruče nad Sázavou, kterou nechal ve 40. letech minulého století postavit podnikatel Tomáš Baťa. Když tam jeho firma samozřejmě expandovala. Nově městem vede naučná stezka, která obuvníka a jeho společnost připomíná. Tak si to nenechte ujít a hlavně ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Mějte krásnou středu.

Víte, že hrad Kokořín byl po 30-leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na svéráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
3: Čeští hasiči, kteří pomáhali hasit rozsáhlé požáry ve Francii, po 12 dnech přistáli na letišti v Hořině na Mělnicku. Lidé v Poděbradech si dnes připomenou 530 let od popravy 10 kutnohorských havířů. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne i s možnými přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 37 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sedmičlenná posádka vrtulníku po 12 dnech hašení požáru ve Francii přistála včera večer na letišti v Hořině na Mělnicku. Při zásahu u jednoho z největších požárů krajiny v Evropě schodili na oheň víc než 900 tisíc litrů vody. Práci jim stěžovalo horko, silný vítr a únava, říká velitel českého týmu Václav Novotný.
4: Ten požár byl výjimečný svojí velikostí, mělo to asi 42 tisíc hektarů v tom Bordo, ale já vím, že máme dobrý výcvik, vynikající piloty, stroje dobře připravené. Každá takováhle mise nám přinese hromadu zkušeností, například i pilotům, technikům, navaděčům.
3: Mezi zastávkami Albertov a Otakarova v Praze 2 nejezdí tramvaje. Nákladní auto tam poškodilo troleje. Omezení se týká linek číslo 7, 18, 24 a 39, říká mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
5: V úseku Albertov-Otakarova jsme zavedli náhradní autobusovou dopravu X24. Předpoklad obnovení provozu je zhruba ve 13 hodin.
3: V havířském kostele v Poděbradech si večer lidé připomenou 530 let od popravy kutnohorských havířů. Úřady tak v roce 1496 potlačily hornické povstání proti špatným platovým a pracovním podmínkám. Program začne ve 20 hodin, říká mluvčí Poděbrad Klára Zubíková.
6: Součástí programu bude scénické čtení divadelní hry od Josefa Kajetána Tyla Soud a neb kutnohorští havíři v podání divadelního spolku Jiří Poděbrady, kde jako hosté vystoupí Igor Bareš a Marek Vašut.
3: Na povrch měsíce spadl 4-tunový kus rakety Falcon 9. Poslední rok nekontrolovatelně cestoval vesmírem. Dopad zanechal na povrchu několik desítek metrů široký kráter. Srážku sledovali nadšenci a experti z celého světa. Teď budou zkoumat, jak náraz ovlivní lunární povrch. Výsledky by mohly pomoci s vývojem měsíčních základen. Sport. České hokejisty do 18 let večer čeká klíčový duel Hlinka Grecky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je na neoficiálním světovém šampionátu této věkové kategorie čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontu ve 23 hodin českého času. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na silnici 7 z Prahy do Chomutova na obchvatu Slaného pracují silničáři. Jezdí se kyvadlově a kolonii jsou v obou směrech asi na 15 minut. A v Mladé Boleslavi dejte pozor na nehodu v ulici 9. května. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: Je to tak, hezký den všem.
2: Středočeské dopoledne.
7: Teploty nám stoupají, tak se opatrujte, ale pracovat se musí. Třeba pilíře Karlova mostu v Praze čistí horolezci od řas a další vegetace. Podrobnosti vám přineseme v této hodině. A taky vás pozveme za chvíli do Baťova, tak se totiž říká části z Ruče nad Sázavou, kterou nechal ve 40. letech minulého století postavit podnikatel Tomáš Baťa, když tam jeho firma expandovala. A přidáme příjemnou muziku Elvise Presleyho, Petra Reska, teď taky Rangers.
2: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
8: Když

0: Krásně nám zaspíval Elvis Presley v našem stále ještě dopoledním vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. My vás teď zavedeme do Zruče nad Sázavou, tam totiž vede nová naučná stezka a připomíná podnikatele Tomáše Baťu a jeho firmu, která ve 40. letech minulého století do města expandovala. Zájemce stezka zavede například do čtvrti, které se dodnes říká Baťov. Jsou v ní původní domky bývalých zaměstnanců nebo škola.
1: V první řadě vám tady dám prospekt, kde máte jednak mapičku, ale i jednotlivé informace k jednotlivým stanovištím.
2: Ještě než se s mapkou od pracovníka infocentra Ondřeje Melcera vydám po stezce Baťovskou zručí, zamířím ještě za Martinou Fialovou, vedoucí odboru kultury, abych vůbec zjistila, jak Baťa Zruč proměnil.
3: Zruč měla nárůst třikrát vlastně víc obyvatel, narostla úplně jako skokově, najednou se tady i proměnila mentalita těch lidí, protože přijelo spousta jako Moraváků, který si sebou přinesli spousta zvyků. Sport tady hodně se najednou rozvíjel, hodně se tady jako tancovalo a zpívalo, vlastně ty Moraváci sem jako přinesli jako úplně jiný život.
2: A rozkládám si mapku Baťova Zruč a vydávám se z infocentra s jeho další pracovnicí Evou Boumovou na stezku.
4: Tak, my jsme právě dorazili do Zručského dvora, kde je vlastně jedna ze zastávek stezkou Baťovskou Zručí. A je tady lampa, na které je nalepený QR kód. A k tomu teda stačí načíst si telefonem.
2: A je to skutečně velmi jednoduché, hned jsem na webových stránkách Baťovská Zruč a teď tady čtu Zručský dvůr, který se stal v prvních měsících působení koncernu Baťa ve Zruči centrem veškerého firemního dění.
4: Tady je opravdu dlouhá silnice a na jedné straně jsou baťovské domky, buď to teda samostatné domky, nebo dvojdomky, nebo čtyřdomky.
2: QR kód načten a dozvídáme se tady dvojdomek Zruč 1939.
4: Ano, přesně tak, vidím tady, že to obývali zaměstnanci, kteří stáli přibližně uprostřed zdejší firemní profesní hierarchie a ve Zruči bylo postaveno celkem 108 dvojdomků.
2: My teď přicházíme tady i k té samotné továrně, vidíme tady takový ten typický baťovský podpis, to znamená, že ty budovy jsou z červených cihel, vidíme tady dva objekty.
4: Podle původního konceptu ale mělo být postaveno těchto továrních hal 9, ale právě kvůli druhé světové válce nakonec byly postaveny pouze dvě.
2: Taky vyzkoušíme, že když jdeme s tou mapkou Baťova Zruč, stezka, tak jestli se dostaneme přes vrátnici do areálu, abychom se dostali blíž k těm budovám.
5: Dobrý den.
4: Se rádi prošli stezku Baťovskou Zručí a tady by měly být ještě další zastávky. Pustíte nás dovnitř?
5: Pustím.
2: A z mapky tady čtu, že v roce 1949 byl Baťův závod ve Zruči znárodněn a přejmenován na Sázavan. Boty se tady vyráběly až do roku 1995. Ze Zruče nad Sázavou Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Pilíře Karlova mostu v Praze čistí horolezci od řas a další vegetace. Pravidelnou údržbou město předchází poškození jednotlivých kamenů. Za chvíli se dozvíte víc.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude rychlostní kanoista a olympijský vítěz Josef Dostál.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Marie Rotrová, její ranní loučení na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, ale my máme minutu po 11:30, s vámi se neloučíme, přidáváme další zajímavou informaci. Horolezci na Karlově mostě v Praze čistí jednotlivé pilíře od řas a další zeleně. Ta se musí z mostu odstraňovat pravidelně, aby nepoškodila jednotlivé kameny a spáry historického zdiva. Restaurátoři památku po čištění zkontrolují a poničené části opraví.
1: Každá kulturná pamiatka nie je vždy v ideálnom stave, je dobré o ňu sa starať a ja si myslím, že to robí Praha veľmi dobre a príkladne.
2: Říká pan Jaroslav ze Slovenska, ktorý tráví dovolenou v Praze. Pan John z Austrálie dodává, že by sa technici mieli zamieriť i na sochy.
3: Je to fantastický most. Niektoré ty sochy by si zasloužili ešte vyčistiť, ale je to plné historie a mne sa to líbí.
2: Pracovníci specializované firmy omývají jednotlivé pilíře mostu zavěšení na lanech. Při práci používají podle kamenosochaře Bohumila Pánka vysokotlaký čistič.
4: Jsou tam zaparkovaný auta, které jsou přichycený lana a chlapi vejškaři, protože to jsou vejškové práce, horolezecké, omývají tu mrtvou biozeleň, která prostě je zachycená v těch kořínkách těch jednotlivých kamenů.
2: A dodává, že za den technici očistí zhruba dva pilíře.
4: Je to dáno prací těch chlapů, protože když jste zavěšený na laně, tak nemůžete dělat 8 hodin denně, ale musí se to přizpůsobit turistickému režimu Karlova mostu a počasí samozřejmě a síle těch horolezců výškařů.
2: Takzvaná náletová zeleň, řasy a další druhy divoké vegetace, které se na spodní části mostu zachycují, můžou poškodit jednotlivé kameny, doplňuje Pánek.
4: Nejdřív musí aplikovat přípravek, který zahubí tu zeleň 24 hodin dopředu, potom další den se přijde, vezme se přístroj s tlakovou vodou, když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
2: Na čištění dohlíží také památkáři, říká Eva Strejčková z odboru správy mostů technické správy komunikací hlavního města.
5: Celá ta záležitost není jenom o člověku s tou vapkou, ale je to profesionální práce restaurátorů, který mají příslušná oprávnění k tomu, aby mohli opravovat kamennou národní kulturní památku. V tomto případě to očištění toho mostu taky umožní lepší pohled na to, v jakém stavu ten plášť je.
2: Technici na Karlově mostě budou pracovat po etapách zhruba do konce listopadu. Práce neomezují provoz mostu pro pěší. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Vzhůru k výškám nás vzala Helena Vondráčková. Do Říčan, do Kolína nebo do Poděbrad dnes se můžete vydat za zábavou a za poznáním. Denisa Hergeslová přidá podrobnosti.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Herec, písničkář a autor osobitých textů Jiří Šmicr přijede do Říčan se svým autorským recitálem. Večer postavený na písních a vyprávění nabídne nejen jeho hudební tvorbu, ale taky příběhy o tom, jak jednotlivé skladby vznikaly a co autora inspirovalo. Koncert začne v 19.30 v zahradě Husovy knihovny. Městská knihovna ve Zlíně zve děti na setkání s legendární čtveřicí komiksových hrdinů. Den se čtyřlístkem bude plný luštění, omalovánek, kvízů, komiksů i časopisů s Fifinkou, Bobíkem, Pindou a Myšpulínem. Malí čtenáři můžou přijít během otevírací doby dětského oddělení a strávit den ve společnosti oblíbených postaviček. Havířský kostelík v Poděbradech připomene 530 let od popravy kutnohorských havířů. Přijďte se podívat na scénické čtení historické divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Krvavý soud a neb kutnohorští havíři v podání divadelního spolku Jiří Poděbrady. Výjimečný večer obohatí svými vystoupeními hostující herci Igor Bareš a Marek Vašut od 8 večer. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Čas nám letí, míříme k 12. hodině. Za 12 minut tu budou polední zprávy, které pro vás chystá Lenka Vokata. Po 12. chystáme příjemnou muziku a k písničkám i dnes ráda přidám vaše vzkazy. Tak šup s nimi do naší SMS brány. Hezké poledne.

Víte, že klenotnice baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ukrývá vzácný poklad? Paládium země české. Malý pozlacený reliéf Panny Marie s dítětem, který je legendou spjatý se svatým Václavem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Lékárny budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu vydávat i neregistrované přípravky. Benešov upravuje zastávky hromadné dopravy speciálními polepy. Bude polojasno až oblačno, odpoledne i s možnými přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 37 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu budou moct nově lékárníci vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolili to Ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárníci rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel lékového ústavu Tomáš Boráň.
3: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
2: Opatření by mělo platit minimálně do konce srpna, než se dodávky léků stabilizují. Nové autobusové zastávky nechává Benešov upravit speciálními polepy. Ty jsou dvoje. Jedny mají usnadnit orientaci slabozrakým cestujícím. Další, téměř neviditelné, jsou ze speciální folie, která odráží světlo. To pomáhá ptákům včas rozpoznat skleněnou překážku. Celkem město tímto způsobem upraví 18 zastávek. Ke 162 mimořádným událostem museli vyjíždět od včerejší 15. hodiny hasiči ve středních Čechách v souvislosti s bouřkami. Nejpostiženějšími oblastmi bylo Rakovnicko, Praha Východ a Mělnicko. Ve 125 případech museli pomáhat v rámci tzv. Technických pomocí a z toho byla stovka popadaných stromů. Podrobnosti přidává mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
4: Ve dvou případech taky došlo k pádu stromu na jedoucí vozidlo. Jedno se stalo u Kublova na Berounsku a druhé u Brázdimi v okrese Praha Východ. V obou případech došlo k pádu stromu na čelní sklo a oba případy se obešly bez zranění.
2: Mezi zastávkami Albertov a Otakarova v Praze 2 zhruba od 7:30 raní nejezdí tramvaje. Důvodem je poškození trolejí nákladním autem. Omezení se týká linek číslo 7, 18, 24 a 39, říká mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
5: V úseku Albertov Otakarova jsme zavedli náhradní autobusovou dopravu X24. Předpoklad obnovení provozu je zhruba ve 13 hodin.
0: Sport.
2: Ruské volejbalové reprezentace se příští rok vrátí do Ligy národů, kterou hrají i Češky. Mezinárodní volejbalová federace potvrdila účast země, která byla suspendována od invaze na Ukrajinu v únoru 2022, na svém webu.
0: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné a můžou je doprovázet i přívalové srážky a menší kroupy. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D5 stojí na kilometru 3,5 ve směru do Prahy v odstavném pruhu dvě auta po nehodě. O kus dál na 8. kilometru je hlášený požár dodávky v pruhu pro pomalá vozidla. A v Praze se srazila dvě osobní auta v Chodovské ulici směrem do centra. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po poledních zprávách už jsou tu písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
6: A já jsem ráda, že vám v poledne můžeme dělat společnost. Hezký den.
0: Písničky se vzkazem.
6: A písničkami vás osvěžíme, přidáme váš vzkaz, no zkrátka hodina je tu pro vás. A já vám přeji dobrou chuť k obědu, pokud si ho dopřáváte, a jinak příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám. Taky číslo naší SMS brány připomínám 90 011 04, tam můžete posílat své SMSky, pište je ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo přes webový formulář, tedy elektronicky, ten najdete na naší internetové adrese střednichechy.rozhlas.cz.
0: Písničky se vzkazem.

Věra Špinarová, jí kouzlo bílejch čar na úvod písniček a vašich vzkazů na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Mám tu první vzkaz. Dnes slaví 75. narozeniny pan Josef Kučera z Vráže. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, klidu a pohody v kruhu svých nejbližších. To přeje manželka, dcery s rodinami a vnoučata Štěpán, Štěpánka, Toník, Janička, Pavlík a Bětuška. A vzkazují: dědo, máme tě rádi a to, že trochu zlobíme, my jenom udržujeme tvoji bdělost. Tak to je správné. Každopádně zdraví vrchovatě a štěstí a lásky, co jen unesete, přejeme i my.

0: Písničky se vzkazem.
1: 16 minut po 12. stále vám na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy dělá společnost Příjemná muzika. K písničkám přidáváme vaše vzkazy a mám tu další. Zdravím a prosím pro potěšení píseň poslat Libušce Svendy, Stáně s Alčou, všem Maruškám a Zdeňkovi, taky Pečinkovým, Ptáčkovým, Procházkovým, Vápeníkovým i vám, Iveto, napsala Anička z Kutné Hory. A já moc díky.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Do studia tentokrát přijde zpěvačka Naďa Válová. Mluvit bude nejenom o své lásce k šanzonům nebo o spolupráci s dvojicí Habka Horáček, ale taky o tom, jakými netradičními metodami učí ostatní zpívat.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Písničky se vzkazem.
1: A stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračují písničky Vaše vzkazy. Mám tu další. Písničku posíláme Věře z Čachovic, Liběně s Vandou, Veronice, Drahušce, Marcele Podneckým a taky vám všem v rozhlase. Napsali Stáňa a Alča a my děkujeme pěkně a všem přejeme hezký den.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ručičky hodinek se nám přehouply přes půl jednou, máme 3 minuty po půl jedné, stále vám ale hrajeme příjemnou muziku, přidávám další vzkaz. Iveto, zahrajte k zítřejším narozeninám milé Aničce Pikuljakové, hodně zdraví, štěstí, radosti a dobré pohody, přeji už dnes Jana a Janina a zdraví i dcerku a všechny milé posluchače. Tak i my popřejeme, protože se to sluší, k zítřejším narozeninám Aničce přejeme všechno, jen to nejkrásnější.
2: Jana,

Je naprosto nezbytné, zpívala Hana Zagorová. No, nebe máme blanketné, ale očekáváme nějaké ty bouřky, tak snad nebudou mít fatální následky. Píšete mi do písniček se vzkazem, zdravím vás a všechny moje přátelé, které jsem poznala díky vašemu rozhlasu, a posílám všem vůni našeho oběda. A teď pozor, knedlo, vepřo, zelo, to chce naše tělo. Napsala Maru z Malče. Teda Maruško, teď jste mě dostala do kolen. V tomhle počasí, v těchto teplotách dát si knedlo, vepřo, zelo, to chce odvahu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Stomatologie už dávno není utrpení. Jak náročné byly zákroky pro Alenu, která se léčila se zánětem dásní, kostí a chybějícími zuby? Co jí dělalo největší problémy?
2: U mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení.
1: O novinkách ve stomatologii se zubním lékařem Janem Šmídem.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Když se dívám na hodiny, pouhá půl minuta nás dělí od 15:45. Mám tu ještě jeden vzkaz od vás. Zdravím Iveto a přeji krásný den vám do studia i všem milým posluchačům. Tady včera odpoledne nám to zalilo docela dost, ale dneska to vypadá jako by nic. Prosím o písničku pro všechny, napsala Veronika z Rakovníka. Ano, naše půda je vyprahlá, takže to bylo takové to... Takhle se to vcuclo a nic z toho. Každopádně, Veroniko, děkujeme za váš vzkaz, mějte krásný den a budeme se zase těšit.

Tak neutíkejte nám od radiopřijímačů, protože my s vámi stále chceme být. Za 12 minut 13. hodina uslyšíte další zprávy s Lenkou Vokatou a hostem Alex Minářové byl svého času i rychlostní kanoista, olympijský vítěz Josef Dostál. Pokud si chcete jejich rozhovor připomenout, tak nezapomeňte po 13. poslouchat. Já vám přeju krásnou středu a zítra naslyšenou.

Víte, že zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku byla postavena už v roce 1495? Společně s Pražskou bránou a chrámem vám přiblíží středověkou atmosféru města. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka. V Křečovicích na Benešovsku by měli hasiči ložiska po včerejším požáru kontrolovat až do večera. Bude polojasno až oblačno, odpoledne i s možnými přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 37 stupňů. U zpráva zvítá Lenka Vokatá. Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
3: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
1: Turek se až do vyšetření autonehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dříve taky řekl, že pokud by ho policie označila za viníka, je připravený na post rezignovat. Hasiči budou kontrolovat les a pole v Křečovicích na Benešovsku kvůli včerejšímu rozsáhlému požáru až do večerních hodin. Na místě ještě našli 3 skrytá ložiska, která prolévají vodou. Příčina a výše škody zatím nejsou známé. Podrobnosti přidává mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
4: Na místě probíhá dohlídka, která bude zatím probíhat do 5. do 6. hodiny. Poté na místo pojede velitel čety, zhodnotí situaci a podle momentální situace se buď to událost ukončí, anebo tam ještě bude nařízena dohlídka dál.
1: Oheň zničil i několik chatek. 4 zasahující hasiče museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a 2 z nich převezli do benešovské nemocnice. Z bývalé nádražní budovy v Lužci nad Vltavou na Mělnicku by mohlo být komunitní centrum. Je to jedna z možností, o které uvažuje vedení obce. Chystá rekonstrukci nevyužívané stavby. Typy můžou radnici posílat i obyvatelé. Některé nápady zastupitelů přibližuje starosta Jaroslav Kerpl ze Sdružení pro Lužec.
5: Nějaký komunitní centrum, kahernička, něco prostě nevíme. No. Jako necháme si poradit. Podařilo se to před zhruba 10 lety od Českých drah odkoupit.
2: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky, které můžou být i silné a můžou je doprovázet i přívalové srážky a menší kroupy. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D8 směrem z Drážďan na Prahu se v omezení u sjezdu na Mělník na 18. kilometru projíždí jen jedním pruhem. Kolona z 23. kilometru je asi na 25 minut. V Praze počítejte kvůli hromadné nehodě s komplikacemi v Povltavské ulici. Na silnici 38 u Hrdloře směrem na Českou Lípu blokuje pravý pruh porouchaná cisterna. Je označená varovnými světly a vybočuje se do levého pruhu. V Dobřížské ulici v Praze směrem na Barandovský most blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. K další nehodě došlo v Praze v Bělehradské ulici. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, vral cenný kov. V Paříži pod 5 kruhy vybojoval první zlato. Je také 5násobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: Do Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku a já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaňme ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
0: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
1: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: hostce povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci před domu tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pitlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmén nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Krejček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál. I kdybychom to zvládli, tak by nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku. Ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlý a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to, jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní je trošku jak přejete i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že on 220 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka tam s miminkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu oklikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak si ten druhej měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, kdy se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam. Do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až pátý místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale i ze zahraničí a bylo neuvěřitelné, jak ty lidi že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ. Já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodí, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale je to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na ně usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí, ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallace z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem je viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přijedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka
1: jasně,
0: je.
1: Jasně, jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let, s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaili já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní, podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně, tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobej 12 let trvající sen a on se vám splní. No, víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte je někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebujou, protože jsou všichni zavřeny v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety... Ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile a říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra, budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán. Začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší, s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím, s vědomím i svědomím, čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: Pěti
0: olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede. Ale jako zabere mi to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. A začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělal trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, kdy to budou nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: Každý rok ne, protože někdy chce rodina striktně držet kapra, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba jen na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych nikam jel třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako, řekl bych, na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Mám prostě od

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Lékárníci budou moct kvůli nedostatku léku na rakovinu prsu pacientkám vydávat i v Česku neregistrované přípravky. Začíná oprava dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou na Nymbursku. Později odpoledne a večer se mohou vyskytnout bouřky. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moct vydávat i neregistrované přípravky. Do tuzemska by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to Ministerstvo zdravotnictví. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého můžou pacientky využít jakýkoliv platný předpis, který jim už lékař vystavil.
2: Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to je na něm je předepsáno to neregistrované léčivo nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno. Pacientka tyto neregistrované rozdělené blistry obdrží na jakýkoliv typ receptu.
0: Večer začne oprava úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou ve směru z Hradce Králové do Prahy. Výměna povrchu ve 14 kilometrech bude trvat 2,5 měsíce. Úsekem budou auta projíždět ve dvou zúžených pruzích. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatí přes 915 milionů korun, říká jeho mluvčí Petra Druklová.
3: Na dálnici D11 začínáme letošní největší plánovanou opravu. Ve středu v 7 hodin večer zahájíme práce na instalaci dopravního značení. V obou směrech tím omezíme provoz v jednom jízdním pruhu. S instalací značení skončíme nejpozději v 7 hodin ráno, abychom nekomplikovali ranní špičku.
0: V dalších dnech bude instalace značení pokračovat, samotné práce začnou v pondělí 10. srpna. Přes 20 tisíc domácností v Praze 6 je bez pitné vody. Může za to havárie vodovodu v ulici José Martího. Na svém webu o tom informují pražské vodovody a kanalizace. Bez dodávek pitné vody jsou konkrétně Dejvice, Liboc, Veleslavín a Vokovice. Dodavatel teď zajišťuje náhradní dodávky vody z cisteren. Technici odhadují, že se problém podaří odstranit až zítra kolem 13. hodiny.
1: Sport.
0: České hokejisty do 18 let večer čeká klíčový duel Hlinka Gretzky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je na neoficiálním světovém šampionátu této věkové kategorie čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontu ve 23 hodin českého času.
1: Počasí.
0: Později odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 34 až 37 stupňů, večer a v noci se ochladí a bude kolem 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze na konci tunelu Blanka směrem na Troju stojí před výjezdem na Novou Povltavskou v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Na místě je hlídka policie a kolona v tunelu začíná už před výjezdem na Letnou. Zdržení je na 15 až 20 minut. Na Pražském okruhu pojedete pomalu ve směru na dálnici D1 před sjezdem na Ořech. Zastavíte se na konci dálnice D5 a zdržíte se kolem čtvrt hodiny. A v koloně pojedete stále v Novopatské před Kbelskou. Brzdí se už na okruhu u sjezdu na dálnici D11. Je to až na 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
4: Pohodové odpoledne i dnes všem.
1: Středočeské odpoledne.
4: Za chvíli se s Františkem Kinským projdeme po zámku Tětenice, vykoupeme se na Častoboři na Slapech a dozvíme se, co bylo uloženo pod tramvajové koleje na Václaváku. Písničky, které nestárnou, dodají Jiří Korn, Buty a Helena Vondráčková.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Diana Ross zpívala ve středočeském odpoledni stejně jako před týdnem v Plzni. Teď už ale jdeme na další zámek s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou. Ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopeny u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu tak, jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byli maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Runova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity v zámku a pivovaru a vůbec celému tomu Dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování. Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Runova a ukážu vám ložnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými, ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku, dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Runova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady se můžeme podívat na toho třetího od okna, kdo má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozitě bude a všem ukazovati, ale on té popravě unikl, protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění. A že je zřejmě uschoval v tajných chodbách Dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Bratilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne, v tomhle vedru si zasloužíte osvěžení. Slapská přehrada patří mezi nejoblíbenější cíle letních výletů. Na jejím břehu najdete mimo jiné rekreační zařízení Častoboř u Sedlčan na Příbramsku. Čím láká návštěvníky a jaké možnosti nabízí, tak na to už se zeptáme naší reportérky Eleny Chomátové. Elen, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak to tam vypadá a kolik lidí tam dnes vyrazilo za koupáním?
1: Tak

0: Je vidět, že teplé počasí je dnes láká lidi k vodě. Já už jsem tady u vody delší dobu a po chvíli jsem se musela přesunout do stínu pod strom a tak to je tu většina lidí. Ono je tu docela velká travnatá pláž, ale na té tady leží jen pár odvážlivců. I ta zem nebo tráva tady je suchá, tak je lepší si vzít na ležení deku, ať vás to tak nebodá. Jinak tu v rekreačním zařízení Častoboř, kromě koupání, najdete také různé sportovní vyžití. Je tu několik hřišť na volejbal, je tu nohejbalové hřiště, stoly na pingpong, dále je tu možnost zapůjčení paddleboardů a dalších sportovních pomůcek. Je tu také dětské hřiště a to hned vedle občerstvení s posezením. Nechybí tu samozřejmě ani sociální zázemí, sprchy a je tu možnost i se tu ubytovat a to s možností celodenního stravování. A je vidět, že to místo tady je oblíbené, je tu jak několik stanů, tak i několik chatek.
1: Rekreační areál Častoboř má taky poměrně zajímavou historii. Je to tak?
0: Ano, když se dnes koupete tady ve Slapské přehradě u Častoboře, tak vlastně plavete nad místem, kde byl dřív panský dvůr a hostinec. Původní sídlo vladyka Častobora tu pohltila voda, ale od roku 1957 se tu na přilehlém kopci, nebo tedy na jeho nejvýše položené části, otevřelo právě rekreační zařízení Častobor.
1: Když bychom se tam chtěli ubytovat na více dní, jaká další místa v okolí nám doporučíš navštívit?
0: Tak necelé 2 kilometry odtud se nachází poměrně známá vyhlídka Albertovy skály. Tak to může být ideální procházka, až sluníčko trošku ustoupí. Vyrazit tu v okolí můžete například také do Sedlčan, kde můžete navštívit městské muzeum. Nebo se můžete vydat na zříceninu hradu Vrškamík v Kamíku nad Vltavou. Tady si můžete prohlédnout pozůstatky raně gotického hradu ze 13. století.
1: Z Častoboře u Sedlčan na Příbramsku se nám přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Děkujeme, krásný den.
0: Krásný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: ještě dál zůstat s tebou.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Region Express.
1: Dobový tisk nebo pamětní mince, to všechno je v nové časové schránce na Václavském náměstí v Praze. Dnes dopoledne ji tam do rozestavěné tramvajové trati uložili zástupci Sdružení Nového města Pražského. Podrobnosti připravil náš reportér Ondřej Mikušek. Hezký den.
2: Hezký den. Schránka má být pro budoucí generace důkazem toho, jak vypadala dnešní doba. Připomínat to má třeba tisk z tohoto týdne, bankovky, pohlednice, ale pak taky policejní nášivky, manžetové knoflíky nebo pivní sklenice. Podle ředitelky Sdružení Nového města Pražského Moniky Vlkové nechybí ani vytištěné e-maily a webové stránky.
3: Taky jsme tam dali takový materiál, který má asi 20 stran, má to rok 2026 poselství z Václaváku, kde jsme popsali vlastně tu současnou dobu. To znamená, co právě žijeme, jaká je politická situace, co stojí, čím se bavíme, jak čteme, jak všechno kupujeme na internetu, zkrátka to, jak vypadá vlastně tahle ta doba.
1: Ondřej, jak přesně schránka vypadá a kde je uložená?
2: Je to šedá plastová bedna v igelitovém pytli. Když se dívám od Národního muzea směrem dolů, tak se nachází po levé straně od sochy svatého Václava. Dělníci schránku zaházeli pískem v asi 1,70 m hluboké jámě a už za 2 týdny by nad ním měli začít budovat základ pro budoucí chodník. Podle zástupců sdružení tak dnešek byl jednou z posledních možností, kdy mohli schránku do země uložit.
1: Ještě tedy k tomu, jak vlastně rekonstrukce samotného Václavského náměstí pokračuje.
2: Pořád je v jeho horní polovině několik oddělených staveništ. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka už jsou na některých místech hotové povrchy a ve spodní části Václavského náměstí jsou dokonce vysazeny stromy.
4: Práce vlastně budou probíhat tak, abychom mohli dát do užívání tu horní část Václavského náměstí a samozřejmě zahájit provoz tramvají na konci června roku 2027.
2: Vybudování zhruba půlkilometrové tratě stojí zhruba 1,2 desetiny miliardy korun.
1: O nové časové schránce na Václavském náměstí v Praze a aktuální situaci v budování tramvajové trati jsme mluvili s reportérem Ondřejem Mikuškem. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na svéráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Spotřebitelské ceny v Česku rostly nejvíc, zdražily služby. Radnice pražské Dubče nechá upravit náměstí u Lípy Svobody. A zítra se ochladí, bude do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkné odpoledne. Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2 procentního bodu víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Pražské Dubči upraví dělníci u náměstí Lípy Svobody. Vybudují nové chodníky, přechod pro chodce a v parku obnoví zeleň. Na místě také vznikne nová zastávka autobusu směrem na Černý most. Práce za bezmála 6 milionů korun by měly trvat zhruba do konce roku. Popisuje starosta městské části Jaroslav Tošil z ODS.
2: Systém většího propojení na náměstí Lípy Svobody dlouhodobě schází. Chodci chodili po silnici místama. Pak je tam samozřejmě zeleň, která je potřeba obnovit. Ty věci, co se týkají provozu na komunikacích, budeme směřovat k tomu, aby se dělalo aspoň do začátku září.
0: Nové autobusové zastávky nechává Benešov upravit speciálními polepy. Ty jsou dvoje. Jedny mají usnadnit orientaci slabozrakým cestujícím, další téměř neviditelné jsou ze speciální folie, která odráží světlo a to pomáhá ptákům včas rozpoznat skleněnou překážku. Celkem město tímto způsobem upraví 18 zastávek.
1: Sport.
0: Fotbalistky Slávie dnes vstoupí do nové sezóny kvalifikací Ligy mistryň. Ve 20 hodin a 30 minut nastoupí ve druhém předkole na hřišti Rangers. Podle kapitánky Diany Bartovičové je před zápasem ve Skotsku cítit napjatá atmosféra. Mezi částí fanoušků z Glasgow podle ní zůstává nevraživost po prohraném utkání s mužským týmem Slávie v osmifinálovém duelu Evropské ligy v roce 2021. Pokračuje Bartovičová.
3: Já si pamatuju, že tehdy nám dokonce i zablokovali ženské instagramový účet a dneska nám ráno na snídaní říkali, že bychom neměli úplně sami chodit do města na nějaké procházky a tak, protože málem napadli našeho maséra večer, když byl na procházce, že mu někdo z Rangers fanoušku vyhrožoval, že tady s tou hvězdou tady po městě chodit nebude.
1: Počasí.
0: Večer a v noci bude oblačno až polojasno a budou doznívat přehánky a bouřky. K ránu čekáme od jihozápadu přibývání oblačnosti a s větší pravděpodobností v jihovýchodní polovině kraje se lokálně vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, ojediněle bouřky a to i silné. Zítra se ochladí a bude do 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 se stále jede pomalu, z konce dálnice D5 k Ořechu zdržíte se až 20 minut. Provoz vázne v Novopatské směrem na Kbelskou, z okruhu od sjezdu na Černý most je to asi na čtvrt hodiny. A před Kbelskou je kolona na příjezdu od dálnice D8, v Cínovecké od sjezdu na Zdiby se zdržíte 10 až 15 minut. A pomalu se jede i na Štěrboholské spojce od sjezdu na Pěchovice k Průmyslové, je to taky asi na 10 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
4: Krásnou středu.
1: Středočeské odpoledne.
4: Počasí na druhou půlku týdne už za okamžik předpoví meteorolog České televize Michal Žák. Oslavíme 60 let od vydání alba Revolver skupiny Beatles a Martin Písařík představí zvíře, které se umí proměnit v kouly. Písničky, které nestárnou, tu budou s Michalem Davidem, Daliborem Jandou a Ilonou Čákovou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: S meteorologem České televize Michalem Žákem. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne přeju.
1: Jaké je počasí dnes?
2: Tak je zase velmi teplo, nebo spíše horko. I když nepadají teplotní rekordy jako včera, tak stále máme mimořádně teplo. Teploty nejčastěji mezi 33 a 37 stupni Celsia v Husinci, tedy v Břeži, téměř 38. Na nebi je většinou skoro jasno až polojasno. Více oblaků se objevilo třeba na Kolínsku. Tam také ojedinělá přehánka, ze kterou ty teploty přechodně slabě klesly. Ale jinak na ostatním území zatím bez srážek.
1: Jsem tam kapka, jinak nic. Co dá? V noci a zítra.
2: Tak počítáme s tím, že v noci bude oblačno až polojasno. Zprvu by se ještě mohly objevit doznívající přehánky nebo bouřky. V kránu by od jeho západu mělo oblaků zase přibývat. Hlavně v jihovýchodní polovině kraje by se pak kránu mohly objevit přehánky nebo déšť, ojedněle i bouřky, potenciálně silné. No a teploty klesnou na 22 až 19 stupňů.
1: Co přinese čtvrtek?
2: Přinese přechod zvlněné studené fronty, na ní čekejme velkou oblačnost, tedy oblačno až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, pozor, ty bouřky můžou být silné, s kroupami, přívalovými srážkami a také nárazy větru kolem 70 km za hodinu. K večeru začnou od západu, severozápadu srážky ustávat a hlavně na západě a severozápadě kraje bude ubývat oblačnosti. Oproti dnešku se mírně ochladí, maxima mezi 27 a 31 stupni. Ty vyšší teploty spíše v Polabí na západě kraje, tedy někde na Mělnicku, Kralupsku, téhleté oblasti. No a pokud jde o vítr, ten bude foukat slabý, přes den většinou od západu, přechodně mírný, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. A ještě doplním, že bude poměrně dusno, večeru pocit dusna postupně vymizí.
1: A ještě vás poprosím, ano. Kdybyste nám naznačil počasí od pátku do neděle?
2: Naznačím, tam už to bude jednodušší, bude slunečno, tedy jasno až polojasno, pravděpodobně až v noci na pondělí dorazí ojedinělé přehánky. Teploty po přechodném snížení na 25 až 28 stupňů v pátek se o víkendu zase zvýší. 26 až 30 v sobotu a v neděli mezi 28 a 33 stupni Celsia. Takže opět i horko.
1: Budou mít firmy, které montují klimatizaci, hodně zakázek. Čeká nás ještě vlna veder v dalších dnech.
2: Obávám se, že to tak ještě bude, protože i ten příští týden vypadá, že ty teploty můžou šplhat až k 35 stupňům.
1: Děkujeme za informace. Hezký den.
2: Vám také, naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Tak tolik na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy legendární dvojice Paul Simon a Art Garfunkel. A teď jiná hudební legenda. Když Beatles před 60 lety vydali album Revolver, česky Revolver, málo kdo tušil, že právě začíná nová éra populární hudby. Dnes deska se 7 týdnů držela v čele britské hitparády a v prestižní anketě časopisu Rolling Stone obsadila 3. místo mezi 500 nejlepšími alby všech dob. Výjimečná byla i tím, že z ní Beatles kvůli složitým aranžím nehráli na žádném koncertě ani jednu skladbu.
1: V létě roku 1966 měla za sebou čtveřice z Liverpoolu období bezprecedentní slávy. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr se ale rozhodli vydat novým směrem. Namísto jednoduchých písní o zamilovanosti nabídli posluchačům složitější kompozice, odvážnější texty a také zvuky, které byly pro tehdejší publikum úplnou novinkou.

Právě skladba Eleanor Rigby se stala symbolem této proměny. Místo elektrických kytar zaznělo smyčcové okteto a melancholický příběh osamělých lidí. Beatles tím dokázali, že i popová hudba může vyprávět složité a hluboce lidské příběhy. George Harrison zase do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Na desce se objevila i hravá skladba Yellow Submarine. Původně šlo o jednoduchou písničku, která se nakonec proměnila v jednu z nejznámějších skladeb celé kapely. O dva roky později se stala předlohou slavného animovaného filmu. Hey Jeremy, must you always talk in rhyme? If I spoke prose, you'd all find out.

0: I don't know what I talk about.
1: Ale skutečná revoluce přišla až úplně na konci alba. Skladba Tomorrow Never Knows vznikla z útržků zvukových smyček, obrácených nahrávek, neobvyklých efektů a experimentů, které byly na svou dobu téměř neuvěřitelné. Mnozí hudební kritici dodnes tvrdí, že právě tady se zrodily základy psychedelického roku, elektronické hudby i moderní studiové produkce. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech. Bývalá atletka Zuzana Hejnová je dvojnásobnou mistryní světa a stříbrnou olympioničkou. Dnes trénuje mladé atletické naděje a v Hostivici provozuje italskou pekárnu. Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Ve středočeském odpoledni zapěla Sara Connor a Martin Písařík má pro nás dnes zvířátko.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednice.rozhlas.cz. Středečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Sejdeme se už za chvíli v Humoriádě s Václavem Vidrou. Zůstáváte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Silné bouřky dnes odpoledne zasáhnou centrální část Česka. V Praze 6 neteče voda, zítra se ochladí, bude do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Silné bouřky se dnes odpoledne a večer objeví na většině území Česka, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Vyhnou se jen krajům sousedícím z východní a západní hranicí. Doprovázet je může nárazový vítr, přívalový déšť, případně i krupobytí. Ve čtvrtek ráno a dopoledne se do centrální části Česka bouřky vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k východu Čech a severu Moravy a Slezska. Zvýšené riziko vzniku požáru zůstává v platnosti a polevit nemají ani horka. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 zůstává bez pitné vody 5,5 tisíce odběratelů v Liboci, Veleslavíně a Vokovicích. Náhradní zásobování zajišťují vodohospodáři cisternami, říká mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace Tomáš Mrázek.
3: Zákazníkům z dané lokality doporučuji sledovat webové stránky pvk.cz, kde v sekci havárie je přesný rozpis lokalit, kde jsou ty problémy s vodou. Zároveň tam najdou adresu, kde je náhradní zásobování s pitnou vodou. Končení havárie předpokládáme ve čtvrtek okolo 13. hodiny.
2: V havířském kostele v Poděbradech si večer lidé připomenou 530 let od popravy kutnohorských havířů. Úřady tak v roce 1496 potlačili hornické povstání proti špatným platovým a pracovním podmínkám. Program začne ve 20 hodin, říká mluvčí Poděbrad Klára Zubíková.
4: Součástí programu bude scénické čtení divadelní hry od Josefa Kajetána Tyla Soud a neb kutnohorští havíři v podání divadelního spolku Jiří Poděbrady, kde jako hosté vystoupí Igor Bareš a Marek Vašut.
1: Sport.
2: České hokejisty do 18 let večer čeká klíčový duel Hilinka Grecky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je na neoficiálním světovém šampionátu této věkové kategorie čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále, pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
5: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhý místo a věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
2: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontu ve 23 hodin českého času.
1: Počasí.
2: Večer a v noci bude oblačno až polojasno a budou doznívat přehánky a bouřky. K ránu čekáme od jihozápadu přibývání oblačnosti s větší pravděpodobností. V jihovýchodní polovině kraje se lokálně vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Zítra se ochladí, bude do 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se provoz zastavuje na druhém kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh, zas jest na Ořech, je to na 20 až 25 minut. Pomalu se jede také na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Brzdí se kilometr před sjezdem na Zdiby a před sjezd do Kbelské pojedete taky asi 25 minut. V koloně se navíc řeší nehoda u nájezdu od Březině vsi směrem z Novopatské před Kbelskou popojíždí od sjezdu na Černý most je to asi na čtvrt hodiny. A na magistrále směrem do Holešovic brzdí provoz omezení u hlavního nádraží a následně i Hlávkově mostě. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Dobrý den, krásný den, horkej den.
6: Ano, slunce, pláž.
7: Ochlaďte se.
6: No, slunce, pláž nebo bazén, zahrada, prostě paráda a k tomu humoriáda.
7: No, krásný, mně se to rýmuje.
1: Humoriáda.

0: Anna K. nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Umoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku, samozřejmě. Modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku. Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám. Léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, ne, není nešťastný. Je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm-hmm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No, ještě,
1: oni chodí v létě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí Václava Vidru vidět.
1: Nějaká produkce se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: Ale jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju dobře, hraju rád, řečeno známým sloganem.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek, napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, to tam píšu takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři, u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo, abychom věděli.
1: Já jsem cítil, že by to mohlo být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sichrově, na Konopišti a tak dále, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, ale to až nějak říjen.
0: No, až tam se dostaneme. No, tam, tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal prosím vás tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít, dobrá.
2: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsem? Jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, povídá, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, protože já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na Gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedná, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se takovou chvilinku předbíhá, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček neodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá, holčičko, kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No, pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No, v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No, teď říkám, že se mám tak. Ruskej orchestr na turné po Spojených státech. A na jedný tý štaci se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru a když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá, promiňte, pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká, prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je například, já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? Ten americký se tak zamyslí a povídá: víte, že ani nevím. Pan Kon si svolá rodinu a povídá: jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
1: Tam zase taková sranda není.
0: Třeba ano, co my víme, nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
1: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
0: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Lábus a Václav.
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byli asi čtyři stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce Humoriády pochopím. Dobře.
5: Tyhle židovské... to dlouho už co šel tenhle seriál. Jo, tak, to
4: já si opamatuju, to jsem bylo dítě ještě. No, právě. No, jo, ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo.
4: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně a na potrubí, tak to jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí. Ty pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vypracelé dítě. Tak, židovské anekdoty. Ty jsi vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím, přidej.
5: Já mám rád, ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká, rabí, já nevím, co mám dělat. Já jsem plně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká, klid, klid, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samý problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. A já, rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi, klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samý problém.
4: Dobře, děkujeme a jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: My vás?
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře,
6: den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujem. Syn světového formátu, slavné herečky, ano, ne, výborně.
5: Obráceně, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne, jo, já vás vítám.
4: My vás taky.
5: Děkujem.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. A chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám
8: pod
5: taky.
8: Pod pergolou 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12. Stupňů.
4: Výborně. Všechny stupně u vás už máme zaznamenány.
8: Ano. Protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se padala na kolena.
4: Až se pergola otřásala. Dobře, děkujeme. Krásný den.
5: Taky.
4: Haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady dobrý. Pepa z Ostravy. Mm-hmm. Zdravím vás, panové, oba do rádia.
5: My taky do Ostravy.
9: Čal bych si Bčko.
4: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Pojďte dál za námi. Haló, haló.
10: Dobrý den, Braňo z Martina.
5: Mm-hmm. Dobrý den.
10: Hlasujem za Bčko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Děkujeme taky, krásne. Děkujem, nashledanou.
4: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Pavla i pana Václava Vidru.
5: Díky, děkujem.
11: Já bych si přál Bčko.
4: Dobře, děkuju. Máme zapsáno, máme naslyšenou. Píšem. Je to napínavé, ještě neprozradíme, kam to směřuje. Dobré odpoledne.
12: Ano, hezké odpoledne.
5: I vám.
12: Přeji
3: přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně zdravím pana Vidru.
5: Díky.
3: A kterého si vážím jako herce a člověka. Dovolím si pozdravovat i vaši paní Bouškovou.
5: Díky.
3: A hodně hodně sil do vaší úspěšné herecké práce.
5: A dávám
3: Ačko, Pavle.
12: Ano, mám zapsáno. Děkujeme, děkujeme.
5: Díky.
12: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sesbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
13: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
14: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho, jak těživ, nikdo neviděl, ale kšeftu je tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
13: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
14: No, dobře. Ale co pak?
13: No, pak se na to zvykne.
14: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
13: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
14: Feinberg, když je střízliv.
13: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
14: Feinberg, když je opilý.
13: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
14: Jak se jmenujete?
13: Jakob Abeles.
14: Odkud?
13: Z Tarnopole.
14: Vaše zaměstnání?
13: Vetešník.
14: A vyznání?
13: Řekl jsem vám, že jsem

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal včera,
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, a jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla.
1: Jo.
2: No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože on je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: Mm-hmm. No a když jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí také blízko, je to bezpečné?
2: Ano,
1: můžou blíž
2: si
1: pohladit
2: bezpečný.
1: Třeba koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera. Bylo to pěkný představení. Myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky?
2: Docela. Jo, je to romanticky, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače? Doufejme dál.
2: No, já bych to vzal trošku, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok kovalokový limonád.
2: To viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikářem. No.
3: A vy jste kdo? No,
4: no, já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějaký povědomej. Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda je, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, vy jste nějak marodil?
4: 45 let jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: A jo, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli.
3: Ne.
4: Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme dva typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferenciální.

0: zpracovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzenej, jo? Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
1: Ano, jo? Ano, ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
0: Tak, jo, prosím vás. No, jo.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych to Karlovi věřil.
4: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
3: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
4: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě, malíře, spisovatele.
3: Popelář, pilot, to tam ne, taky to tam bývá nebylo, často ne, u chlapečků.
4: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem býval se chtěl naučit bejt, nebo respektive lítat, ale na to už není čas. No, tak v jiném životě až pak někdy možná.
3: Stačí jeden plně
4: nebo
3: naplněn.
4: Nebo až budu mít ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
3: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže teď souboj dvou velkých S. Vyberte si ještě dnes humor mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou, můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
3: My vás taky.
4: A já si myslím, že není na čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
3: Děkuji.
2: Dobře, máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
4: Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
3: Vy máte krásnou ozvěnu.
5: Taky Ačko.
2: Ačko.
3: Ačko,
2: ano,
3: dobře,
2: zapsáno.
3: Píšeme, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Uští.
3: Dobrý zdravím den.
6: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Goťáka.
2: Zapsáno, děkujem. Mějte se. Naslyšenou, dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
2: My vás.
3: Díky, my vás taky zdravíme.
7: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: I vy.
2: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
3: Mm-hmm.
2: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
8: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
3: Ano, když se daří, tak se daří.
8: Daří, kurňa.
2: Tak.
8: Maminko přijelo auto. No. Úplně. Když se daří, tak se daří.
2: Míříme na Kameňák.
8: Ano, ano, jsem, ano.
2: Dobře, Ačko. Děkujeme
3: super,
2: moc.
3: Tak jo, dneska by to šlo.
8: A zdraví David ze Světlé hory.
3: Děkujeme, Davide.
2: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
9: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky, ani nevím co.
3: Ačko je Karel Gott,
2: je horko,
3: Bčko je Vladimír Menšík.
9: Zdravím,
3: já vás taky.
9: Taky Pavlíku.
2: Ano, ano.
9: A už se těším na nějaký film.
2: Dobře.
9: Děkuju moc, nashledanou.
3: Tak co to bude, Ačko nebo Bčko?
2: Goťák nebo Menšík?
9: Menší.
3: Menší, tak, takže Bčko. Děkuji.
9: Ano, Bčko, děkuju moc.
2: Je to tam. Mějte
3: se hezky.
2: Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
10: Dobrý den,
3: dobrý
10: tady
3: den.
10: Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
2: Je to zapsáno.
3: Taky zdravíme. Děkujem.
2: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo. Soud s Karlem Gottem tady bude.
3: No,
2: tak,
3: prosím.
2: Jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
11: Prosím o klid! Nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného! Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, čímž unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnost. Pane obžalovaný.
12: A rovnej se, čověče. Nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
11: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec. Čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu, používání omamných látek, jako mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
12: On se mi cukal, pane soudce. Z čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
11: Obžalovaný Gotte. Obžalovaný Gotte.
12: To je jméno, já se picnu.
11: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
13: Jsem nevinen.
12: Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodnej, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednom.
13: To by šlo, slavný soude.
11: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib se nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
13: Jsem nevinen.
12: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Voženit, voženit, voženit, voženit, voženit.
11: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
12: Kurva, to je S jak Mariáš.
11: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: Vážená nevěsto.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: No.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě. Mm-hmm. Koho by si dal vaš?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí
2: Václav se
3: sami.
2: Toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser, Lábus nebo Menšík, humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem pozdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím, nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, to je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To máte pravdu, ano.
1: Tak jo,
3: děkuju.
2: Maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to art protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže maminku, tady opravdu jsem vážila jsem si ji. A my jsme se naposled viděli s váma, Vašíku, a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježíš,
1: tak paní má spoustu vzpomínek.
3: Hráli jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo,
3: moc.
1: Tak děkujeme. I vy.
3: Vy taky. Naslyšenou.
1: Tak dobrá řidička byla zmíněna, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2,30 dneska.
3: No, asi, no, za 2,30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem ji řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Že ona měla učit to.
3: No, ale ona dlouho nejezdila. Jo, ona nějak jako dlouho nejezdila, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře, tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry, no, když to takhle vztáhnem. A jdeme dál. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin Havizova.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás.
1: Ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo v seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
4: Jasně, aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám pan Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, tak
5: no, jo.
6: To bych spíš čekal, kdyby jsem ještě.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Jo, ty si to tak přesně pamatuju.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nevím.
5: No, to tam leželo na lavičce v čekárně, tak
6: to...
5: Ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel.
5: Tady ještě někdo bydlí?
6: Manžel.
5: Tvůj man. Možem kon. Ty jsi se oženil, vyvdala.
6: Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No, nejako, že přijde muž, že najednou teď tohleto, to je snad, aby radši šel, ne?
6: Kam jsi chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy.
5: No, kdyby jenom do školy chodil.
6: No co? Nic jiného přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že no, mi něco bylo, víš, nekrát mi to mezele, že nic nebylo. To já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
6: Ale no, to mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram?
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to, já.
6: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou věčnou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: No to není opatrnost, to je půd sebezáchoví tohleto.
6: Seď, povídej. Co žena, děti, tak. Rodina.
5: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
6: To jsi přece ženatý.
5: Já ženatý.
6: Ty jsi se neoženil.
5: No vůbec, ty jsi spolu, jak mě říkali, Joe Zakusovač. Kde pak žádnou kudlánku ne. nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co nic mi nechybí. No já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom
6: událost. Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
5: vy? Ještě přemýšlím,
6: to no, si vždycky to... přemýšlel, je to taky na tobě vidět, Františku.
5: Jako, já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím, no. A nebo co je na mě vidět?
6: Chybí ti knoflíky u sebe.
5: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapse ukalovat. Dneska ti ukradnou kde co, já jsem si to odřízen si, ve vlaku mi to někdo.
6: Ale nepovídej, budej, knoflíky sundej, sako, já ti to
5: přišel. Ne, jestli pak to vůbec nepřichází v úvahu, protože se vrátí tvůj manžel.
6: To se vrátí
5: manžel. No já tady musím nahadit v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
6: Ale prosím,
5: cizí chlap, no to nejde
6: opravdu. To pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
5: Kvůli tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to
6: pošlu doma. Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej, dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
5: nic. Slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
6: To je manžel, on vždycky cvrkne.
5: No takhle ty mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
6: Počkej, pomez, já se nevrátím, připrav si za tím.
5: Já už tě nemám zkušenosti, já už mám...
6: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
7: Velice mě těší, Sikora.
6: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tu něco připravím v kuchyni.
5: Já jsem šel tady takhle kolem, pán, tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jim byl tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a přitom je zima, no?
1: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. No, Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře
3: hraje. Já se dostanu dál, no. No, až k tomu blbce Bolkovi.
1: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a tak počestnosti.
3: Se samozřejmě, tak, Bolka zdravím den, moc, všem. Mám ho rád. Mm. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
1: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera. Hezký den. Znám.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: V Křečovicích na Benešovsku by měli hasiči ložiska po včerejším požáru kontrolovat až do večera. Kvůli horku a dlouhému suchu se městské trávníky ukládají ke spánku. Zítra bude oblačno až zataženo, teploty do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Hasiči budou kontrolovat les a pole ve Křečovicích na Benešovsku kvůli včerejšímu rozsáhlému požáru až do večerních hodin. Na místě ještě našli 3 skrytá ložiska, která prolévají vodou. Příčina a výše škody zatím nejsou známé. Podrobnosti přidává mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
2: Na místě probíhá dohlídka, která bude zatím probíhat do 5. do 6. hodiny. Poté na místo pojede velitel čety, zhodnotí situaci a podle momentální situace se buď to událost ukončí, anebo tam ještě bude nařízena dohlídka dál.
1: Oheň zničil i několik chatek. 4 zasahující hasiče museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři. 2 z nich převezli do Benešovské nemocnice. Kvůli tropickým vedrům a nízkým srážkám schnou trávníky ve městech po celém Česku. Ukládají se totiž k letní hibernaci. Nadzemní část je suchá, neroste a přijde o svou zelenou barvu. O takový trávník pak podle Barbory Berecové z lesů hlavního města Prahy nemá smysl se víc starat. Pomohou jen srážky.
3: Potřebujeme týdenní, příjemný takzvaný zahradnický deštík, kdy to jenom tak jako pomalu kapé a krásně se ta voda pomalu začne vsakovat do té země. A takhle, když bude pršet týden, 2, tak je to úplně ideální na to, aby ten trávník se zase probral a začal něco dělat a byl zelený.
1: Udržovat zelené plochy v lepším stavu pomůže i méně časté sečení. Vzrostlejší tráva je navíc útočiště pro hmyz. Praha 5 vybrala úklidové firmy, které se příští 4 roky budou starat o pořádek a zeleň v městské části. Dosud celý 5. obvod uklízela jedna společnost, nově na to budou 2. Jedna má dohlížet na Barandov a Hlubočepy, ta druhá na zbytek městské části. Podle mluvčího Prahy 5 Davida Prouzy bylo toto rozhodnutí pro radnici finančně výhodné.
4: Rozdělení zakázky na 2 oblasti nám umožní lépe kontrolovat kvalitu práce jednotlivých dodavatelů, porovnávat jejich výsledky a rychleji reagovat na podněty obyvatel. Naším cílem je dlouhodobě zvýšit úroveň péče o zeleň, parky a další veřejná prostranství. Sport.
1: Ruské volejbalové reprezentace se příští rok vrátí do Ligy národů, kterou hrají i Češky. Mezinárodní volejbalová federace potvrdila účast země, která byla suspendována od invaze na Ukrajinu v únoru 2022 na svém webu. Počasí. Večer a v noci bude oblačno až polojasno a budou doznívat přehánky a bouřky. Kránu čekáme od jeho západu přibývající oblačnost, ojediněle může i pršet a zítra bude do 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se provoz zastavuje za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Je to na 25 až 30 minut. Pomalu se jede také na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Brzdí se kilometr před sjezdem na Zdiby a před sjezd do Kbelské pojedete víc než 20 minut. Směrem z Novopatské se před Kbelskou popojíždí od sjezdu na Černý most a je to asi na 15 minut. A zdržíte se ještě na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, brzdí se před sjezdem na Běchovice a k Průmyslové pojedete taky asi 15 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je tu Den v kraji s Pavlem Kučerou.
5: Hezké středeční odpoledne.
0: Den v kraji.
5: Dnes tu máme havárii vodovodu v Praze 6, schránku ukrytou pod koleje na Václaváku, rozrůstající se vysoký újezd u Berouna a naučnou stezku v Baťově. Zahrajeme písničky, které nestárnou Lucie, Petra Kotvalda a Valdemara Matušky.
0: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy, pořad Den v kraji a Žofie Nováčková připomíná události 5. srpna.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Pěkný podvečer. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 zůstává bez pitné vody 5,5 tisíce odběratelů v Liboci, Veleslavíně a Vokovicích. Náhradní zásobování zajišťují vodohospodáři cisternami, více ve vysílání v této hodině. Na Václavském náměstí v Praze je nová časová schránka pro následující generace. Kdo ji tam dal a co v ní je, to prozradí už za chvíli náš reportér. V Havířském kostele v Poděbradech si dnes večer lidé připomenou 530 let od popravy kutnohorských havířů. Úřady tak v roce 1496 potlačily hornické povstání proti špatným platovým a pracovním podmínkám. Program začne ve 20 hodin. Do některých středočeských obcí se stěhuje čím dál víc lidí a vedení radnic kvůli tomu musí řešit i chybějící infrastrukturu, jako například nové školy. Problém to je třeba ve Vysokém újezdu na Berounsku. Jak to tam budou řešit, řekneme už za chvíli. A český barokní soubor Collegium Marianum dnes vystoupí v pražském kostele svatého Šimona a Judy. Koncertem tak završí Mezinárodní festival letní slavnosti staré hudby. Ten se v Praze pořádá už po 27.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas Střední Čechy je s vámi i dnes odpoledne. Pražské vodovody a kanalizace řeší havárii vodovodu v Praze 6. Bez tekoucí vody jsou tam už od včerejška tisíce odběratelů. Vodárny pro ně přistavují cisterny s pitnou vodou.
1: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit anebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
2: No, je to těžký, no. Jako máme naštěstí bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a to, že musí furt chodit pro vodu.
1: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 000 odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
3: Dopolední hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5,5 000 zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
1: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Stomatologie už dávno není utrpení. Jak náročné byly zákroky pro Alenu, která se léčila se zánětem dásní, kostí a chybějícími zuby? Co jí dělalo největší problémy?
2: U mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení.
1: O novinkách ve stomatologii se zubním lékařem Janem Šmídem.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Posloucháte Den v kraji, dobový tisk nebo pamětní mince, to všechno je v nové časové schránce na Václavském náměstí v Praze. Dnes dopoledne ji tam do rozestavěné tramvajové trati uložili zástupci sdružení Nového města pražského. Podrobnosti připravil reportér Ondřej Mikušek. Hezký den.
1: Hezký den. Schránka má být pro budoucí generace důkazem toho, jak vypadala dnešní doba. Připomínat to má třeba tisk z tohoto týdne, bankovky, pohlednice, ale pak taky policejní nášivky, manžetové knoflíky nebo pivní sklenice. Podle ředitelky sdružení Nového města pražského Moniky Vlkové nechybí ani vytištěné e-maily a webové stránky.
2: Taky jsme tam dali takový materiál, který má asi 20 stran, je to rok 2026 poselství z Václaváku, kde jsme popsali vlastně tu současnou dobu. To znamená, co právě žijeme, jaká je politická situace, co stojí, čím se bavíme, jak čteme, jak všechno kupujeme na internetu, zkrátka to, jak vypadá vlastně tahle ta doba.
0: Ondřej, jak přesně schránka vypadá a kde je uložená?
1: Je to šedá plastová bedna v igelitovém pytli. Když se dívám od Národního muzea směrem dolů, tak se nachází po levé straně od sochy svatého Václava. Dělníci schránku zaházeli pískem v asi 1,70 m hluboké jámě a už za 2 týdny by nad ním měli začít budovat základ pro budoucí chodník. Podle zástupců sdružení tak dnešek byl jednou z posledních možností, kdy mohli schránku do země uložit.
0: Ještě tedy k tomu, jak vlastně rekonstrukce samotného Václavského náměstí pokračuje.
1: Pořád je v jeho horní polovině několik oddělených stavenišť. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka už jsou na některých místech hotové povrchy a ve spodní části Václavského náměstí jsou dokonce vysazeny stromy.
3: Práce vlastně budou probíhat tak, abychom mohli dát do užívání tu horní část Václavského náměstí a samozřejmě zahájit provoz tramvají na konci června roku 2027.
1: Vybudování zhruba půlkilometrové tratě stojí zhruba 1,2 miliardy korun.
0: O nové časové schránce na Václavském náměstí v Praze a aktuální situaci v budování tramvajové trati jsme mluvili s reportérem Ondřejem Mikuškem. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas střední Čechy, Den v kraji.

0: pokračujeme na Českém rozhlase Střední Čechy. Ve vysokém újezdu u Berouna v posledních letech roste počet obyvatel. Od roku 2010 do roku 2024 tam přibylo asi 1500 lidí. V obci chybí potřebná infrastruktura. Vedení vysokého újezda proto plánuje na pozemku starého statku na návsi postavit novou radnici nebo multifunkční prostor.
1: Právě teď teda stojíme na pozemku bývalého statku a stojím tu se členem stavebního výboru Jakubem Hábou.
2: Tak nacházíme se v nejstarší zástavbě obce Vysoký Újezd na statku s číslem popisným 8. Je to stavba zhruba z roku 1929-1930 podle informací od starousedlíků.
1: Nejsme daleko od obecního úřadu, jsme na návsi a teď stojíme teda na pozemku. Já nevím, nedokážu odhadnout, jak je velký.
2: Kolem 2000 metrů čtverečních.
1: Je tady několik budov. Jedna budova, druhá budova, třetí budova.
2: Ten komplex těch budov se stává teda ze dvou jako hospodářských stavení, dvě stodoly. Jedna obytná budova jsou ve velmi špatném technickém stavu a i na základě vlastně stavebně technických průzkumů, tak se nám v současnosti ví jako nejrozumnější větší část těch objektů zdemolovat.
1: Co se týká těch samotných staveb, co by tady měly být na tomhle pozemku, máte už teď nějakou teda představu o tom, jak to vlastně bude vypadat?
2: Chceme zachovat ten ráz, chceme zachovat vlastně to rozložení těch budov. Průčelí toho statku má takovou jako bránu. Technický stav je poměrně žalostný, ale určitě uvažujeme s tím, že bychom jako vystavili repliku té brány. Primárně chceme postavit objekt nového obecního úřadu. Druhá budova by měla být multifunkční sál.
1: Podle místní obyvatelky paní Renaty je to právě komunitní prostor, který v obci chybí.
3: Do téhle chvíle nějaký malý organizace, nějaký kroužky pro děti v rámci školy jsou, ale za mě jako minimum na počet obyvatel.
1: Že je infrastruktura nedostačující, vnímá i pan Milan, který do Vysokého Újezdu jezdí za vnoučaty.
4: Zatím to jde, ale vzhledem tomu, že ta výstavba neustále roste, tam vzadu ještě bude mnoho takových těch rodinných domků, takže si myslím, že co se týče škol bude, zatím je to nedostatečný.
1: I nezávislá starostka obce Lenka Matějková předpokládá, že se počet obyvatel bude ještě zvyšovat.
5: Když dojedou všechny stavby, co byly povoleny v minulosti, tak

0: Pokládáme, že se dostaneme k nějakým 3,5 tisícům obyvatel.
1: A je na to obec připravená?
0: Není, protože se právě povolila masivní výstavba rodinných domů, ale nemyslelo se vůbec na infrastrukturu a v současné době chybí obci úplně druhý stupeň.
1: Obec nevlastní skoro žádné pozemky, na kterých by mohla chybějící infrastrukturu vybudovat. Druhý stupeň základní školy chce proto postavit na místě, kde nyní sídlí budova úřadu, dodává Matějková.
0: Vlastně v současné době máme náklady odhadnuté na nějakých 120 milionů, takže to obec rozhodně z vlastních prostředků nepostaví, takže čekáme, jestli budou vypsány ty dotace a pak bychom teda mohli stavět ten druhý stupeň.
1: I kdyby stavba druhého stupně základní školy nevyšla, úřad se přestěhuje. Výsledky architektonické studie pro novou radnici chce vedení obce lidem představit po prázdninách. Z Vysokého újezdu Laura Hájková, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Do studia tentokrát přijde zpěvačka Naďa Válová. Mluvit bude nejenom o své lásce k šanzonům nebo o spolupráci s dvojicí Hapka Horáček, ale taky o tom, jakými netradičními metodami učí ostatní zpívat.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: užívat svět.
1: Cestujeme dál naším krajem. Z Ručí nad Sázavou vede nová naučná stezka. Připomíná podnikatele Tomáše Baťu a jeho firmu, která ve 40. letech minulého století do města expandovala. Zájemce stezka zavede například do čtvrti, které se dodnes říká Baťov. Jsou v ní původní domky bývalých zaměstnanců i škola.
2: V první řadě vám tady dám prospekt, kde máte jednak mapičku, ale i jednotlivé informace k jednotlivým stanovištím.
3: Ještě než se s mapkou od pracovníka infocentra Ondřeje Melcera vydám po stezce Baťovskou z Ručí, zamířím ještě za Martinou Fialovou, vedoucí odboru kultury, abych vůbec zjistila, jak Baťa z Ruč proměnil.
4: Z Ruč měla nárůst třikrát vlastně víc obyvatel, narostla úplně jako skokově, najednou se tady i proměnila mentalita těch lidí, protože přijelo spousta jako Moraváků, který si sebou přinesli spousta zvyků. Sport tady hodně se najednou rozvíjel, hodně se tady jako tancovalo a zpívalo, vlastně ty Moraváci sem jako přinesli jako úplně jiný život.
3: A rozkládám si mapku Baťova z Ruč a vydávám se z infocentra s jeho další pracovnicí Evou Boumovou na stezku.
5: Tak, my jsme právě dorazili do Zručského dvora, kde je vlastně jedna ze zastávek stezkou Baťovskou z Ručí. A je tady lampa, na které je nalepený QR kód. A k tomu teda stačí načíst si telefonem.
3: A je to skutečně velmi jednoduché, hned jsem na webových stránkách Baťovská z Ruč a teď tady čtu Zručský dvůr, který se stal v prvních měsících působení koncernu Baťa ve Zruči centrem veškerého firemního dění.
5: Tady je opravdu dlouhá silnice a na jedné straně jsou baťovské domky, buď to teda samostatné domky, nebo dvojdomky, nebo čtyřdomky.
3: QR kód načten a dozvídáme se tady dvojdomek z Ruče 1939.
5: Ano, přesně tak, vidím tady, že to obývali zaměstnanci, kteří stáli přibližně uprostřed zdejší firemní profesní hierarchie a ve Zruči bylo postaveno celkem 108 dvojdomků.
3: My teď přicházíme tady i k té samotné továrně, vidíme tady takový ten typický baťovský podpis, to znamená, že ty budovy jsou z červených cihel, vidíme tady dva objekty.
5: Podle původního konceptu ale mělo být postaveno těchto továrních hal 9, ale právě kvůli druhé světové válce nakonec byly postaveny pouze dvě.
3: Taky vyzkoušíme, že když jdeme s tou mapkou Baťova z Ruč, stezka, tak jestli se dostaneme přes vrátnici do areálu, abychom se dostali blíž k těm budovám.
6: Dobrý den.
5: Se rádi prošli stezku Baťovskou z Ručí a tady by měly být ještě další zastávky. Pustíte nás dovnitř?
6: Pustím.
3: A z mapky tady čtu, že v roce 1949 byl Baťův závod ve Zruči znárodněn a přejmenován na Sázavan. Boty se tady vyráběly až do roku 1995. Ze Zruče nad Sázavou Věra Hájíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Bude i dál vedro, co nás čeká v počasí, to nám teď prozradí meteorolog České televize Michal Žák.
2: Tak počítáme s tím, že v noci bude oblačno až polojasno. Prvů by se ještě mohly objevit doznívající přehánky nebo bouřky. K ránu by od jihozápadu mělo oblaků zase přibývat. Hlavně v jihovýchodní polovině kraje by se pak k ránu mohly objevit přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky potenciálně silné. No a teploty klesnou na 22 až 19 stupňů.
1: Co přinese čtvrtek?
2: Přinese přechod zvlněné studené fronty. Na ní čekejme velkou oblačnost, tedy oblačno je zataženo. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Pozor, ty bouřky můžou být silné, s kroupami, příbalovými srážkami a také nárazy větru kolem 70 km za hodinu. K večeru začnou od západu, severozápadu srážky ustávat a hlavně na západě a severozápadě kraje bude ubývat oblačnosti. Oproti dnešku se mírně ochladí, maxima mezi 27 a 31 stupni. Ty vyšší teploty spíše v Polabí na západě kraje, tedy někde na Mělnicku, Kralupsku, téhleté oblasti. A pokud jde o vítr, ten bude foukat slabý, přes den většinou od západu, přechodně mírný, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. A ještě doplním, že bude poměrně dusno, večeru pocit dusna postupně vymizí.
1: A ještě vás poprosím, ano. Kdybyste nám naznačil počasí od pátku do neděle?
2: Naznačím, tam už to bude jednodušší, bude slunečno, tedy jasno až polojasno, pravděpodobně až v noci na pondělí dorazí ojedinělé přehánky. Teploty po přechodném snížení na 25 až 28 stupňů v pátek se o víkendu zase zvýší, 26 až 30 v sobotu a v neděli mezi 28 a 33 stupně Celsia, takže opět i horko.
1: Budou mít firmy, které montují klimatizaci, hodně zakázek, čeká nás ještě vlna veder v dalších dnech.
2: Obávám se, že to tak ještě bude, protože i ten příští týden vypadá, že ty teploty můžou šplhat až k 35 stupňům.
1: Děkujeme za info. Informace. Hezký den.
2: Vám také, naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli už pokračuje naše středočeské odpoledne. Pavel Kučera přeje i dál dobrý zvuk a maximální pohodu.

0: Léto na Mělníku bude plné živé kultury, hudby i zábavy pro celou rodinu. Projekt Mekuc v létě nespí. Nabídne od 10. do 31. srpna koncerty, divadla, filmy pod širým nebem, workshopy i další programy pro děti. Užijte si prázdninovou atmosféru v Mělníku. Podrobný program najdete na webu mekuc.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Bouřky a vysoké teploty budou v Česku i ve čtvrtek. Cyklohráček zamíří ojediněle do Neratovic, Mělníka a Mšena. Zítra bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Nad Českem postupují silné bouřky. Odpoledne zasáhly jich Česka a k večeru se budou přesouvat na severovýchod. Vyhnou se jen okrajovým částem na východní a západní hranici. Doprovázet je může nárazový vítr kolem 70 km za hodinu. Přívalový déšť, případně i kroupy do 2 cm. Podle Štefana Hanžáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky i vysoké teploty pokračovat i zítra.
2: Hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, déšť nebo i bouřky. Můžou být i silné, ale ty bouřky a přehánky by se měly potom rozšířit dále na Moravu a do Slezska. Vypadá to tak, že už v pátek by měly být teploty většinou jen do 30 stupňů.
1: Cyklohráček vyrazí zítra z Prahy do Neratovic, Mělníka a svou jízdu skončí v Mšeně. Jde o trasu, kam pravidelně nejezdí. Tímto směrem se vydá ojediněle v rámci letních výletů. Z pražského hlavního nádraží vyrazí v 10 hodin a 22 minut.
3: V Mělníku je možné navštívit nejširší historickou studnu v Česku a Mšeno je brané jako brána do chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Z Mšena zpět do hlavního města se vlak vydá ve 4:45 odpoledne. Ze středních Čech Radek Duchoň. Český rozhlas.
1: Z bývalé nádražní budovy v Lužci nad Vltavou na Mělnicku by mohlo být komunitní centrum. Je to jedna z možností, o které uvažuje vedení obce. Chystá rekonstrukci nevyužívané stavby. Typy můžou radnici posílat i obyvatelé. Některé nápady zastupitelů přibližuje starosta Jaroslav Kerpl ze Sdružení pro Lužec.
4: Nějaký komunitní centrum, kahernička, něco prostě nevíme, no, jako necháme si poradit. Podařilo se to před zhruba 10 lety od Českých drah odkoupit. Sport.
1: Fotbalistky Slávie dnes vstoupí do nové sezóny kvalifikací Ligy mistryň. Ve 20 hodin a 30 minut nastoupí ve druhém předkole na hřišti Rangers. Podle hráček je před zápasem ve Skotsku cítit napjatá atmosféra. Mezi částí fanoušků z Glasgow zůstává nevraživost po prohraném utkání s mužským týmem Slávie v osmifinálovém duelu Evropské ligy v roce 2021. Počasí. Zítra bude zataženo až oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se dostanou na 27 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se provoz zastavuje za sjezdem na Rudnou na 3. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Je to až na 25 minut. V Praze se jede pomalu na příjezdech ke Kbelské. V Cínovecké kolona začíná před sjezdem na Březiněves. V opačném směru po pojíždí Novopatská od Černého mostu obousměrně je to na 10 až 15 minut. A na magistrále směrem do Holešovic se po pojíždí před omezením na Hlávkově mostě od muzea pojedete zhruba čtvrt hodiny. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A naše vysílání pokračuje s Pavlem Kučerou.
5: Vydařený čas s námi i dál.
0: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli probereme nedostatek soudních znalců, připomeneme 100 let časového znamení Československého rozhlasu a pozveme vás nejen na klasiku na Dobříši. U nás písničky, které nestárnou s Abou, Jiřím Kornem a Karlem Gottem.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Soudní řízení se někdy protahují i o měsíce. Jednou z příčin může být čekání na znalecký posudek. Lidí, kteří je vypracovávají, je totiž v Česku málo. Hromadně jich odešly doslova stovky po uvedení zákona v roce 2021. Podle něj měli i dlouholetí znalci znovu skládat odborné zkoušky. Nedostatek ale v mnoha specializacích stále přetrvává. Protahují se třeba posudky u kryptoměn nebo u oboru dětské psychiatrie.
1: Byla krize, veliká krize po novém zákonu od roku 2021, kdy nás jeden čas bylo jenom 5.
2: Říká soudní znalkyně z oboru psychiatrie dětí i dospělých Alena Gajová. V roce 2022 musela odmítat 5 posudků denně, teď asi 3 týdně.
1: Teď je nás možná 12, možná 14 dětských znalců, je to na všechny ty kauzy, jako kriminální, které se týkají zneužití, znásilnění a i delikvence.
2: S problémem se potýkají i státní zástupci. Pokud se městskému státnímu zastupitelství v Praze podaří znalce sehnat, termín dodání posudku je zhruba půl roku. Situace je podle mluvčího Aleše Cimbaly žalostná.
3: Reálně však nastávají i takové situace, kdy jsou přislíbené posudky dodány i s několika měsíčním zpožděním.
2: Že je znalců v některých oborech nedostatek, připouští i Ministerstvo spravedlnosti. Kvalitu posudků to ale nesmí ovlivnit, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
2: Znalečné sice zákon nakonec navýšil, rozdíl ale přetrvává. Úpravu, po které odešly tisíce znalců, prosadila bývalá vláda Andreje Babiše z ANO. Nevyvážená je podle předsedy Komory soudních znalců Vladimíra Váchy i z jiných důvodů, než jsou finance. Citujeme z jeho písemného vyjádření.
5: Znalec není žádným zaměstnancem rezortu spravedlnosti, ale zcela nezávislým externím subjektem poskytujícím vysoce specializovaný odborný servis.
2: V 50 oborech evidovala komora kolem roku 2010 znalců zhruba 12 tisíc. Teď jich je v rejstříku ministerstva 5113, tedy méně než polovina. Navíc ne všichni znalci posudky opravdu vypracovávají, říká ministr Tejc.
4: Podle údajů, které mám z května tohoto roku, bylo na seznamu znalců zapsáno 2300 znalců, kteří od zprovoznění elektronické evidence znaleckých posudků, tedy od konce roku 2022, nezapsali do evidence žádný znalecký posudek.
2: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Jak, to neupřesnilo. Zákon chce předložit nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ve středočeském odpoledni si teď připomeneme něco, co uslyšíte určitě už za půl hodinky a kousek. Od mávnutí praporku a úderu gongu až ke čtyřem signálům, taková byla cesta časového znamení. Rozhlasové tradice, které je právě letos 100 let. V pravidelných denních dobách ho Československý rozhlas začal vysílat 1. dubna 1926 a před zpravodajskými relacemi ho Český rozhlas vysílá dodnes.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro Hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
3: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
2: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
3: To večerní, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct. Protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu. Kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22.15. Tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
2: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
4: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
2: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
2: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní šestibodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
5: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
2: Připomíná moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný. Šest signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původních pět teček a jedna čárka zkrátili na tři tečky a jednu čárku a tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
6: Dobré ráno v 7 hodin.
2: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem, připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
7: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementína a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo, buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
2: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Bývalá atletka Zuzana Hejnová je dvojnásobnou mistryní světa a stříbrnou olympioničkou. Dnes trénuje mladé atletické naděje a v Hostivici provozuje italskou pekárnu.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy pro vás vysílá dál. Denisa Hergeslová právě teď přichází s pozvánkami na zítřek.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Nymburská špička se ve čtvrtek 6. srpna rozezní balkánskými rytmy. Kapela Lipno sem přiveze směs živelných dechových nástrojů, strhujících melodií a energie, která vybídne k tanci. Muzikanti propojují tradici balkánské dechovky s vlastním osobitým stylem a slibují večer plný hudebního temperamentu. Koncert začne ve 20 hodin. Městská galerie v Berouně představuje obrazy Aleše Kudhana, který se k malování naplno vrátil až v důchodovém věku. Výstava Kouzlo akvarelu nabídne díla inspirovaná krajinou kolem Berounky, Trubskou, ale taky cestami po Francii a Itálii. Výstava potrvá do konce srpna. Zámek Dobříš se do neděle 9. srpna stane dějištěm festivalu především klasické hudby. Nabídne koncerty pod širým nebem i v historických prostorách a spojí špičkové interprety s jedinečnou atmosférou zámeckého prostředí. Zahajovací gala koncert ve francouzském parku připomene hudbu Vivaldiho, Bacha, Mozarta i dalších mistrů v podání houslisty Jaroslava Svěceného, pěvců a komorního orchestru Kolegium Jaroslava Svěceného. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Pavel Kučera s vámi bude zítra zase ve stejných časech. Už teď se těším, užijte si fajn večer a mějte se. What is

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: přesně 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Meteorologové odvolali smogovou situaci. Radnice pražské Dubče nechá upravit náměstí u Lípy Svobody. Zítra bude oblačno až zataženo, teploty vystoupí až na 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Meteorologové odpoledne odvolali smogovou situaci v Praze, ve Středočeském a v Ústeckém kraji. Výstraha platila od úterý kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Ten vzniká při intenzivním slunečním záření. Přízemní ozon může být nebezpečný hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti, zejména při vyšší fyzické zátěži. Sedmičlenná posádka vrtulníku po 12 dnech hašení požáru ve Francii přistála včera večer na letišti v Hořině na Mělnicku. Při zásahu u jednoho z největších požárů krajiny v Evropě schodili na oheň víc než 900 tisíc litrů vody. Práci jim stěžovalo horko, silný vítr a únava, říká velitel českého týmu Václav Novotný.
2: Ten požár byl výjimečný svojí velikostí, mělo to asi 42 tisíc hektarů v tom Bordo, ale já vím, že máme dobrý výcvik, vynikající piloty, stroje dobře připravené. Každá takováhle mise nám přinese hromadu zkušeností, například i pilotům, technikům, navaděčům.
0: Pražské Dubči upraví dělníci náměstí u Lípy Svobody. Vybudují nové chodníky, přechod pro chodce a v parku obnoví zeleň. Na místě také vznikne nová zastávka autobusu směrem na Černý most. Práce za bezmála 6 milionů korun by měly trvat zhruba do konce roku, popisuje starosta městské části Jaroslav Tošil z ODS.
3: Systém většího propojení na náměstí Lípy Svobody dlouhodobě schází. Chodci chodili po silnici místama. Pak je tam samozřejmě zeleň, která je potřeba obnovit ty věci, co se týkají provozu na komunikaci. Budeme směřovat k tomu, aby se dělalo aspoň do začátku září. Sport.
0: České hokejisty do 18 let večer čeká klíčový duel Hlinka Gretzky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je na neoficiálním světovém šampionátu této věkové kategorie čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále, pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
4: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhý místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme se přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
0: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontu ve 23 hodin českého času.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, někde i silné a nejvyšší teploty se dostanou na 27 až 30 stupňů. V Polabí může být ojediněle i 31 stupňů. Stále bude převládat silná až velmi silná zátěž teplem. V silných bouřkách očekáváme nárazy větru kolem 70 km v hodině, menší kroupy a přívalové srážky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na jižní spojce směrem na Štěrboholy se u napojení od Vídeňské srazila dvě auta. Na místě jsou hasiči, projíždí se jen připojovacím a pravým pruhem. Kolona začíná už na konci Barandovského mostu a zdržení je na 25 minut. Zdržíte se v Novopatské před sjezdem do Kbelské od sjezdu na Černý most, je to na 10 minut. A pomalu se jede i na pražském okruhu od dálnice D5 k Ořechu, zdržení je na 15 hodiny. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Čeština je krásná v tom, jak se v ní jmenují jednotlivé měsíce. Ale kde se vzaly vlastně slovanské názvy měsíců? Pojďme si to trošku probrat. Takový leden a únor, tam mě vlastně jejich původ nenapadá a hlavně, když si vezmu jiné slovanské jazyky, tak tam nevidím nic podobného.
2: Mm-hmm. Ano, skutečně názvy měsíců v češtině leden a únor jsou zachovány jenom v našem jazyce, v jiných slovanských jazycích nejsou, tam se dokonce vyskytují latinské názvy.
1: To jsou leden a únor, my dnes nebudeme vysvětlovat významy těch jednotlivých měsíců, jako spíš, že bychom mohli srovnat názvy těch dalších mezi ostatními slovanskými jazyky, ale hlavně i vlastně jejich zařazení, jejich pořadí v tom roce.
2: Protože dokážeme víceméně rekonstruovat, proč se tak ty měsíce jmenují, je tady jeden zajímavější jev, a sice, že ty též názvy u různých Slovanů nemají stejné pořadí. Například březen je u nás třetí měsíc, ale u Rusů to býval čtvrtý měsíc. A květen, který je u nás pátým měsícem, používali jako název třeba Ukrajinci a Poláci už pro čtvrtý měsíc v roce. A když jste zmínil listopad, u nás to je jedenáctý měsíc v roce, kdežto u takových Chorvatů je to už desátý měsíc.
1: A prosinec je všude stejný, dvanáctý měsíc?
2: Prosincem například u Slovinců začíná rok, je to až leden. No a vysvětlení tohoto posunu je poměrně logické, že totiž to území, které Slované postupně obývaly, má různé klimatické podmínky a to označení měsíců samozřejmě se historicky nevztahovalo k pevnému kalendáři, jak ho známe dnes, ale k přirozenému přírodnímu roku a k jeho klimatickým podmínkám a k tomu, jaké práce se dělaly nebo nedělaly. A tam už si dovedeme ten posun představit, že jinde začalo něco kvést, jinde přišla později zima a podobně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: magické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na většině meteorologických stanic v Česku dnes padl teplotní rekord pro 5. srpen. Zimní stadion v Klášterci nad Ohří je otevřený veřejnosti. Lidé se tam mohou v horkých dnech přijít ochladit. I zítra nás čeká horký den, opět bude přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro dnešní den překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku, přesněji 156 z víc než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Ve čtvrtek se má extrémní horko zmírnit, v pátek by se pak teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Klášterci nad Ohří znovu zvou správci zimního stadionu obyvatele k ochlazení. U ledové plochy je v extrémních vedrech teplota o víc než 10 stupňů Celsia nižší než na venkovní. Podle ředitele správy sportovních zařízení Milana Vackého lidé mohou až do 9 hodin večer sledovat pestré tréninky sportovců.
2: Můžou koukat na tréninky, máme tady hodně krasobruslařů taky, jo, takže z Německa hlavně, takže si myslím, že to může být i zajímavý koukání a zároveň řekněme večer. 22 stupních Celsia, což je dobrý.
0: Hygienici v Pardubickém kraji zkontrolovali v první polovině prázdnin 58-letních dětských táborů. To je asi třetina z nahlášených akcí. Nedostatky odhalili v 6 případech. Pokuty podle hygieny zatím nepadly.
3: Provozovatelé táborů například chybovali ve skladování potravin a při nakládání s odpady. Hygienici také zjistili poškozené pracovní povrchy, zařízení a nádobí v kuchyni a také nedostatečnou údržbu a úklid hygienických prostor. V chatkách se podle nich objevily i poškozené podlahy a nábytek a znečištěné stěny a taky matrace. Ondřej Wolf, Český rozhlas. Sport.
0: Ve Spojených státech začne dnes ve 22 hodin českého času atletické mistrovství světa juniorů. Sportovci do 20 let budou na šampionátu bojovat o medaile na stadionu Oregonské univerzity v Eugene. Pokračuje šéf české výpravy Jan Koutník.
4: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště, teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů Celsia, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové kus za sjezdem na Lysou vzniká kolona z 23. kilometru k exitu 25 Sacká. V omezení tam nabourala 3 osobní auta a zdržení je 25 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy opatrně hned za sjezdem na Velemín. Přehnala se tam bouřka a na vodě havarovalo osobní auto. Narazilo vpravo do svodidel na kilometru 51,5 je zabraný v levotočivé zatáčce konec připojovacího pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, bral cenný kov. V Paříži pod 5 kruhy vybojoval první zlato. Je také 5násobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Do Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři, došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná, jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. Takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval k rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku a já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaňme ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela i vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
0: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
1: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Hostce povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci před domu tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pitlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru jménu, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmén nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Kryček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál, i kdybychom to zvládli, tak aby nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku, ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to. Jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní trošku jak přejete i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že mám 220 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka tam s miminkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu oklikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak si ten druhej měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, kdy se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal, zajel ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam, do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až pátý místo a tentokrát jsem se soustředil vyložně na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale i ze zahraničí a bylo neuvěřitelné, jak ty lidi že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ. Já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale je to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na ně usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí, ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallis z Austrálie, druhý Anders Gustafsson.

0: on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem mi viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit. Ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přejedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
1: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
0: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
1: Takže nějaký kontakt tam zkrátka je.
0: Jasně.
1: Josef Dostál je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let, s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaili já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní, podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně, tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobej 12 let trvající sen a on se vám splní. No, víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte je někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebujou, protože jsou všechny zavřeny v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety, ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile a říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra. Budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán, začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší, s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: Pěti
0: olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede. Ale jako zabere mi to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. A začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělal trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, kdy to budou nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože někdy chce rodina striktně držet kapra, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba i na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych nikam jel třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako, řekl bych, na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Mám prostě od

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Málo obchodníkům v červnu meziročně vzrostly tržby o víc než 3,5%. Město Napajedla má vlastní mobilní aplikaci a i zítra teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Pokles naopak zaznamenaly prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím. Napajedla na Zlínsku zprovoznila novou městskou mobilní aplikaci. Obyvatelé města v ní najdou aktuality, úřední desku, kontakty i přehled kulturních akcí. Návštěvníkům města zase aplikace nabízí průvodce s mapou důležitých a zajímavých míst. Podle mluvčí radnice Petry Števkové si lidé přímo v telefonu mohou přečíst napajedelské noviny nebo si poslechnout jejich audioverzi.
3: Aplikace se jmenuje Napajedla. Je zdarma a není k ní nutná registrace. Její součástí je například i možnost hlásit závady a problémy ve městě. Občané mohou přímo z mobilního telefonu upozornit například na nefunkční veřejné osvětlení, nepořádek nebo autovrak.
2: V ústeckém letním kině se ode dneška znovu promítají filmy. Před 13 lety kino skončilo kvůli zastaralé technice a klesajícímu zájmu. Od té doby se tam konají pouze koncerty a jiné kulturní akce. Současné vedení kulturního střediska Ústí nad Labem se ale rozhodlo dát filmovým projekcím další šanci. Samotné náklady na obnovu promítání byly zhruba 700 tisíc korun, říká jeho ředitel Jan Kvasnička.
4: Došlo tam opravě sedaček, rovněž jsme opravili chodníky a schodiště. Letos jsme pořídili novou promítací plochu a máme tam připravenou technologii, která by nám měla dostatečně ozvučit celý ten prostor a zároveň poskytnout kvalitní obraz.
2: V letošní sezóně chce Jan Kvasnička zajistit hlavně zájem diváků. Program složený z novinek i kultovních klasik začal už dnes českým filmem Hoří má panenko.
0: Sport.
2: České hokejisty do 18 let dnes čeká klíčový duel Hlinka Grecky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
5: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhý místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
2: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontu za 2 hodiny.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, na mnoha místech v Česku se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů a ve východní polovině Moravy a Slezska budou až 37.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení Usadské na 25. kilometr. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla, ta už ale dali na stranu. Provoz vedený jedním pruhem by tak mohl zrychlovat, zatím je tam zdržení asi na 25 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Vítejte u velkého příběhu, kde velkou roli hrál osud.
7: Tolikrát dvěma mladým lidem nahrával. Svedl jejich cesty dohromady ale jejich duše zůstávaly sami.
6: Až musel mladý 24letý muž vzít do ruky fleret jako mušketýr a bojovat o lásku ženy, kterou mu osud přiřknul.
7: Jak napsal Alexandr Dima, byl by jí šel opravdu hledat až na konec světa. Ale svět má mnoho konců. Už proto, že je kulatý.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes 85-leté manžele Janu a Františka Albrechtovi. On už sice těžce chodí a mluví, ale srdce a duši má stále mladé. Ona je energie sama.
0: Žijí v překrásné staré chaloupce uprostřed Častolovic, na dohled od kostela svatého Víta, kde je navštívil náš Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Albrechtová.
4: Dobrý den, paní Albrechtová, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
3: Ano, dobrý den.
4: My jsme za vámi přijeli na natáčení k vám domů. Jsme
3: no,
4: na
3: tak čekáme, čekáme, ano.
4: My už jsme tady, jestli jsme...
3: Ano.
4: Tak jo, tak já pokládám telefon, jsme za dveřmi.
5: No to je úžasný. Tak my vás vítáme.
4: Tak jsme se hledali po telefonu, až jsme se našli. Tak vy budete Jana. To je kytička pro vás.
5: Ježiš, děkuju moc krát. Děkuju, to jste... Dobrý den, pojďte dál, pojďte dál.
4: Můžeme.
5: Pojďte dál.
4: A prozraďte mi, jak dlouho už jste spolu tedy.
5: No, my jsme spolu 60 let. Letos tomu bylo 21. července. Takže už jsme překročili 60. Diamantový teda.
4: Výročí? Diamanty jste dostali?
5: Výročí, ano. Diamanty jsme dostali, tamhle jich máme plno, vidíte, na čtvrtce a tamhle máme dva.
4: Aspoň nakreslený.
5: Nakreslený, ano.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, mladým lidem, a umění s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 70 lety.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to tak, že jsme se znali ze střední školy vlastně, z Kostelce nad Orlicí. Byla to 11letka tenkrát. My jsme se narodili na počátku druhé světové války. Já v 1938, 21. listopadu a František první jarní den, 1939, teda týden po protektorátu, takže my jsme válečné děti a proto nás teda ty války současné, abych vám pravdu řekla, pořád sedí v mysli a nejde nám to tak dobře oslavovat, jak bychom třeba chtěli. Tak abych se dostala k věci, my jsme se tedy znali z té 11letky, František byl tehdy sportsman, gymnasta, taky šermíř, urostlý to mladý muž. Já jsem o tělocvik zájem nejevila příliš, jen takový základní.
4: Do té doby nejste viděla Františka, jo?
5: Ne, ne, František mě byl celkem nedostupný, abych tak řekla. Jednak byl v jiné třídě, v paralelce, protože my jsme byli teda třída po reformě, tam spojovali dva ročníky. A tím pádem mohli někteří z nás vlastně maturovat už v 17 letech, protože měli zkrácenou tu základní docházku. Takže jsme se znali odtud, já jsem byla v Cčku, on byl v Ačku, ale jak jsme se k sobě dostali, abych to skončila, představte si, že až daleko po maturitě, po vysoké škole, kdy on studoval tělocvik, ruštinu, já ruštinu, češtinu, na tehdejší vysoké škole ruského jazyka a literatury, která potom byla zrušena.
4: A studovali jste ve kterém městě?
5: V Praze, oba dva. Nikdy jsme se tam neviděli. Nepotkali, on bydlel na privátu u tety, já na koleji, takže jsme se viděli až potom, když jsme se octli v prvním, teda na učitelském místě, oba jsme učitelé středoškolští. Já jsem se dostala na průmyslovou školu, strojnickou do Rychnova a František poté také. Nejprve jsem nastoupila na umístěnku do Skuhrova nad Bělou, tam to bylo velice pěkné a ráda na to vzpomínám. A pak na tu průmyslovku, na kterou vzpomínám celkem taky ráda, přišel tam teda František o rok později než já. A já jsem tou dobou, protože jsem se zajímala o ochotnické divadlo, navštěvovala kurz režisérů amatérských. A to bylo v Hradci, kde nám kladli na srdce, že my jako režiséři musíme zvládnout pohybově své amatérské herce a k tomu budeme potřebovat základy šermu. Že projdeme tedy takovým kurzem, ale bylo by dobré, kdybychom si sehnali nějaké prostě školení.
0: Janě tehdy vytanulo na mysli, že František se ohání závodně fleretem, a tak ho po nástupu na stejnou školu požádala, zda by u něj nemohla brát hodiny šermu.
6: Jakoby jim osud už potolikáté nahrával, aby jim konečně dal více poznat, aby zjistili, že patří k sobě.
7: No, s tím šermem to je docela zajímavé, mě by to i bavilo o tom povídat, protože ten šerm, ten mě bavil a bavil mě proto, protože můj tatínek absolvoval v Košicích v roce 29, myslím, tam. No a tak tam se učil šermu, tam šermoval aktivně. No a naučil, já jsem tam ve takový kroužek u nás na škole šermířské, no a bavilo nás to. Dokonce já jsem kvůli tomu v pražské knihovně v Klementínu jsem ukrad tam šerm podle italské a francouzské školy a podle toho jsem to teda učil, což ostatní všechny zajímalo. No a tady s paní Janou jsme se tak jako... Ona mě zaujala tím, že byla taková pořád veselá, komunikativní, že spojovala lidi takový. No, no tak pak se to postupně tak nějak... pospojovalo dohromady a řekl se buď zdrav.
8: Zalíbila se vám?
7: Zalíbila se nám.
5: On mě neustále cepoval. Já jsem byla spocená jak dvě myši dohromady. To bylo strašného něco, jak mě neustále vracel. Pořád to nebylo ono, to, co na mě chtěl. Ty pozevy, postoje, že jo, zacházení s tím, s tou zbraní a tohle všecko. Já jsem se snažila, protože jsem se chtěla hlavně jemu nějak zalíbit a abych to, no a pořád nebyl nějak spokojený.
8: To znamená, že to nebylo teď už kvůli tomu, abyste udělala režisérský kurz, ale už se to přerodilo v tom zalíbit se Františkovi.
5: Bylo to asi zároveň, chtěla jsem udělat ten kurz, taky jsem ho udělala potom, byla jsem skoro nejlepší, ale zároveň se mě chtělo ho nějak nesklamat, že jo? Protože já jsem to skutečně držela jak prase kosta, bych tam řekla.
8: Jaká byla Jana tedy jako žačka v šermu? Jaký to šlo?
7: Pilná a snažila se.
8: Dokázal byste si ještě v paměti tak jako vylovit, jak tehdy Jana vypadala, že byste nám ji posluchačům popsal?
7: Jak vypadala? Vypadala celkem dobře. Zrovna tak jako teď. Já bych řekl, že to je děvče do nepohody. Prostě už od samého začátku.
5: Takže byla poslední, jako poslední hodina, to bylo nějako v červnu a já si vzpomínám, že jsem tě nějak vyzvala, že půjdeme ke splavu.
7: Asi jsme tam teda šli, no.
8: První rande?
5: Tohle bylo první rande zřejmě.
8: U splavu.
5: U splavu. By to byl, abyste věděli, Kostelecký splav byl proslavený tím, že to bylo Františkovo oblíbené místo. On byl taky výborný plavec. No a na tom prvním rande jsem si nějako, to vám, já si nespomínám, že bychom si nějako řekli nějaká vyznání nebo ne, ale věděli jsme, že se zase uvidíme a to ještě pořád o těch prázdninách. A že já teda po těch prázdninách udělám ty zkoušky teda v tom Hradci a tam v tom Hradci jsem poznala paní Carmen Majerovou. Tenkrát jako velmi půvabnou, ona je pořád velmi krásná, ale velmi půvabnou 16-letou asi dorostenku, která nám dělala právě demonstrátorku na pohybové výchově. Ona se na to možná ani nepamatuje.
6: Jano, to je neuvěřitelné. Vy mi přímo otvíráte krásné vzpomínky. Byť jsou už staré více než 60 let. Moc jste mě potěšila. Byla to krása a já si to moc dobře pamatuji.
0: Jak to tak vypadá? Paní Jana znala Carmen mnohem dřív než já.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a František Albrechtovi.
2: Poznali se už na střední škole. Studia na vysoké škole prožili každý sám. Jana zamilovaná do literatury a umění, František do sportu.
1: Co by mladí učitelé posléze i na stejné škole se začali více a více zbližovat. Psal se rok 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nám spolu bylo dobře, protože jsme se spolu často potom vídali a jezdili jsme spolu, představte si, na lodi. Já jsem nikdy na kánoje neseděla. On mě to všechno učil, já jsem byla tedy háček, on byl kormidelník, učil mě přitahovat, takže já už jsem byla zvyklá na ty jeho povely z toho šermu, čili jsme jeli Orlici a to až do Hradce Králové a to do divadla. Byli jsme dvakrát v divadle na lodi.
4: Ne.
3: Ano.
4: Jeden čas jsme to dělali za tu jednu sezonu, třeba dvakrát, třikrát. Po cestě si někde jsme si opekli buštík nebo něco, nebo chvilku jsme si tam zřímli někde. Tak na tyhle ty si pamatuju, na některé tyhle ty detaily. No.
5: To jste se oblékli slavnosti a jeli jste lodí.
3: Měli jsme sebou obleky, tam jsme se převlíkli. Loď jsme nechali u přítele, víš, tam u toho Vaška a šli jsme do divadla. Vzpomínám si, že jsme spolu viděli tenkrát, myslím, světovou premiéru Jáchyma Topola, Konec masopustu. A František tam usnul. Jak jsme byli unavení.
5: No, to má logiku, no. Pánujete?
3: Jak celý den, no. Celý den, slunce.
5: Ještě jste měli štěstí, že jste se neudělali.
3: A neudělali, to, on byl výborný kormidelník.
5: Dá se teda říct, že vás zblížila voda a vodáctví?
3: Nebo? Jo, taky. Já jsem tam poprvé, pak jsme jeli tady tu Cidlinu, víč, jak jsme jeli ten kanál.
4: Opatovický.
3: No a pak jsme teda řekli, že bychom mohli spolu další rok jet na pionýrský tábor jako vedoucí. A jeli jsme do Lanškrouna. To jsme prakticky za sebou měli rok takového poznávání. A protože už jsme byli 25letí de facto, že jo, tak rodiče samozřejmě nemohli nic namítat, co si dospělí lidé, kteří si na sebe vydělávají, už řádně dělají nebo tak ve volném čase. A na tom pionýrském táboře jsme si řekli, že se vezmeme. Představte si.
5: Čí to byl nápad?
4: No to nějak vyplynulo, to já zase nevím.
5: Jako z celotáborové hry, jo? Nebo...
4: No hlavně my jsme čekali co nejdřív, aby ten tábor byl prázdnej, čili zůstal jenom pro nás.
5: To znamená, až děti turnus odjede, že ano. Budete mít čas pro sebe.
3: Ano.
4: Tak nějak.
3: Kývl na to, protože nějak se mu zdálo, že by mohl založit rodinu. Tak já si tady v krajčosti dám ušít šaty, ty si dojedeš domů pro promoční, že jo, co pak, to, rodiče nám poskytnou prstinky, tam si dáme udělat data později o něco, já si tady koupím bodky a bude. Takže jsme to rodičům takhle nějak, já nevím, jak už sdělili, ti teda nenamítali ani slovíčko, A nikdo z nich nepřijel, kromě mého tatínka. No a ten komunální podnik nám skutečně tu svatbu jak si uspořádal. Ten vedoucí ředitel nám byl se svou ženou za svědka a my jsme se octli 21. července, my jsme chtěli to datum, protože jsme oba 21. narození, takže bylo to úterý a prostě tam bylo volno na té radnici, že jo, takže samozřejmě nás přijali, nic tam nedělali. No a ten náš vedoucí zařídil můj odvoz autem, František přijel stopem, viď?
4: Nákladňákem s uhlím. No, on to tam vysypal někde na náměstí, no a tak to byla zajímavost. No.
5: Vy jste jako na svatební obřad přijel s uhlíři, jo, v podstatě.
4: Tak, svatební to. No a tam jsem udělal salto na ty obřadní síni, což teda jsem si všiml, že někteří se tam hrozně báli, co tam bude. No.
5: Proč jste tam dělal salto?
4: Jenom tak z bujnosti, no. Protože tehdy jsem dělal salta a stojky všude.
5: Vy jste byl takový jako tělocvikář tělem i duší za každé situace.
4: Ano, přesně tak. Spíš jsem dělal gymnastiku, to se dneska nenosí. Kde to bylo, tak byla nějaká stojka nebo salto nebo něco, to jsme pořád...
5: No, já musím říct, že třeba mě gymnastika na tělocviku bavila. Oproti jiným sportu, já to dělám radši než, já nevím, nějakou vybíjenou, nebo když se hrám basket. No, mě gymnastika bavila.
4: To je sympatický, protože to se dneska nenosí už ta gymnastika.
5: Ten přemet nebo tak v té obřadní síni, to jste dělal ještě před slibem nebo po slibu z radosti?
4: Po.
5: Takže jste dal Janě pusu, nasadil prstýnek a ne, jo, pak přemety, jo?
4: Ano.
3: Pak nám přišli gratulovat kominík, pohřebák, fotograf, prostě příslušníci komunálního podniku. No a pak nás odvezli do toho prázdného, už vyprázdněného pionýrského tábora, který čekal na další turnus.
5: A tam jste měli svatební noc.
3: Tam jsme měli svatební noc, ale my jsme předtím šli ještě si zaplavat.
4: No pamatuju, to dopovídej.
3: Já jsem měla ondulaci samozřejmě, že jo?

0: stan. O svatební noci.
1: Jste jako tak se do toho v noci, jste to tak prožili, že jste přitom zbořili stan.
2: Ano.
1: To byl takový ten stan s podsádkou.
0: Takže, no, tatínek potom odjel, jo, ještě hostina, že jo, hostina samozřejmě nebyla, šli jsme na guláš a tatínek teda odjel, dal nám košíkem před hostinou, svědkové také se odporučili, přáli nám všechno nejlepší, ať nám to dlouho vydrží a měli pravdu. No, do roka se nám narodila dcerka. Ta se nám narodila 14. září 1965 a 7. 7 hodin ráno se nám narodil synek. Ten se jmenuje František a dcera se jmenuje Jana.
1: A máte ji rád?
3: To bych řekl.
1: Vy jeho.
0: No, tak samozřejmě.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jana a František Albrechtovi mají za sebou už 60 let společného života v manželství.
2: Když jim bylo 30 let, prožili bouřlivý rok 1968. Jana se nebála projevit veřejně svůj nesouhlas a nesla následky.
1: Vyhodili ji z práce a jejich dcera nemohla studovat. Dokonce byla nucena odejít na internát, aby rodina negativně neovlivňovala její výchovu. Taková byla doba.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil

0: Čas.
1: František mě byl velmi nápomocný, protože se byl i za mými zády přimluvit. To jsem se dozvěděla až mnohem později. Nebylo to nic platné, ale věděla jsem, že za mnou stojí. To ano, to jo. Ale myslím si taky, že díky tomu, že jsem byla vyhozena já, tak už jeho nechali. Mám takový dojem, že nechtěli zase, díky zase řediteli, pro kterého on byl vlastně výkladní skříň, tam oni vyhrávali ti jeho hoši v gymnastické závody třeba v těch letech 70. a tak, takže on byl vlastně reprezentant na úrovni a ten ředitel ho nechtěl ztratit, že jo. Tak já jsem musela spoléhat hlavně na sebe tak, abych nedělala doma dusno, mračno, abych si nestěžovala přímo, abych mu nevisela na krku, to jsem nechtěla. Za žádný způsob. Takže pokud jsem brečela, a to jsem brečela, tak vždycky tajně, vždycky on to neviděl a ani to neví do dneska, protože to vlastně říkám teďka poprvé, protože jsem nechtěla zkrátka tím obtěžovat. A já jsem to nepotřebovala ventilovat, nepotřebovala jsem ho nějak obtěžovat a já jsem docela brzo našla potom zase díky divadlu útočiště v závodním klubu jako metodička takzvaná v Brychnově, protože mě tehdejší vedoucí toho závodního klubu viděl vést teda režii jedné hry, se kterou jsme se dostali na písek, potom na přehlídku a na to konto on mě angažoval. On se za mě prý musel zaručit, jakože mě bude hlídat, nebo co, já nevím. No a takže já jsem potom po asi 8 měsících hledání dostala tu práci u něj, že jo. On dal chlapci školku třeba, takže jsme jezdili se synkem do školky. No takže jsme to překonali jakž takž a tak to nějako ta strašlivá léta utekla.

0: Já si teda vzpomínám, že z narození dcery byl velice až dojat a dodnes se mají teda velmi, velmi rádi s dcerou. Já jsem viděla, že má ty děti hrozně rád, že by pro ně dejchal a že je natolik uzavřený, že by to nedal na sobě znát nějak slovy nebo nějak okatě nebo něco takového. Ale vždycky, když bylo potřeba, že jo, tak se o ty děti postaral. Tak on to všecko to vzorně jak si splnil.
1: Máte o Františka strach dneska třeba v některých věcech, nebo jak se projevuje ten cit k němu právě v těch chvíli?
0: Cit se projevuje tak, že vlastně posloucháme jeden druhého, jak dýcháme. On říkal, že mluvíme i o smrti, samozřejmě, že to jsou věci, které už v tom našem věku, protože je nám 85, tak to už přijde taky na přetřes, ale ten život byl tak pestrý a tak jako naplněný, že se nějak jako nebojíme. A já se o něj nebojím, vždycky si říkám, že snad to všechno dobře dopadne. Teď jedni naši kamarádi odešli v jeden den, 1. října oba dva zemřeli v nemocnici teda, a že tohle bychom si nějak přáli, taky upřímně řečeno, protože bychom nechtěli zůstat jeden bez druhého dlouho. A co se týče toho strachu, tak ten člověk musí pořád jakoby odhánět. Ten strach oslabuje a nic si s ním nepomůžete. Nic. Tak strach je tady, strach odejde. No a co? To se nedá nic dělat. Takovýhle je život. Tohle to dneska přinese, tohle přinese zítra. Já teda třeba u Františka vím, že on je vnitřně velmi citlivý, velmi, velmi zranitelný a citlivý, takže se snažím taky ty svoje, pokud mám nějaké bolesti, to má každý, tak si taky nějak nestěžovat, nebejt mu na krku, protože vím, že by to prožíval dvakrát tolik, a že by měl o mě strach, ale doopravdy takovej jaksi, když to já se k tomu stavím, on říkal, že jsem ze statku byl můj otec. Nesmíš se podávat, nesmíš plakat, nesmíš bědovat dlouho, poběduj si chvíli a nazdár, protože tomu nepomůžeš, stejně ten svět chce činy, že jo, nějaké, tak musíte se k tomu umět postavit.

0: Vítězslav Nezval už dávno napsal: těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován.
1: Jana a František Albrechtovi prožili plný život ve vzájemné lásce a úctě. A tak jsme se i jim rozhodli poslat dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Patrik rozehnal ho, právě rozbalil a nainstaloval v jejich kuchyni. Jde o překvapení.
2: Prosím vás, to není možný tohle. Ne, opravdu.
3: Jo, jo.
2: Jak my k tomu přijdeme?
3: No tak napíšete dopis, přihlásíte se, máte život, který je inspirativní, obdivuhodný a Kostkovým se to líbilo, tudíž předávám tento velký automatický kávovar.
2: Prosím vás, no to je tak něco úžasného, že já nemám slova vůbec.
3: Tak nevadí, nachystejte hrnky, uděláme kafe. No určitě to, se to šikne i Františkovi, který si šel na chvilku odpočinout, protože my musíme říct, že přece jenom i pro něho je to výkon, protože je v tomhle věku a je už trochu nemocný.
2: Je to pro něj výkon, já jsem ztratila slova.
3: Nevadí. Tak moment, uděláme takovou pauzu, jak se ztratí v rozhlase slova. Takhle nějak to vypadá, Karmina Petře.
2: Ano, nemám slov. Nemám slov. Tisíceré díky, paní Carmen i pane Petře, to je k nevíře. Já skutečně vám, hrozný. Hrozný.
3: Jano, posaďte se radši.
2: Děkuju.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 70 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete téměř 3/4 století.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom také diamantový pár Jana a František Albrechtovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Seděla vám někdy na klíně?
4: Jo, seděla jednou, se pamatuju, v parku na lavečce.
3: Seděla jste svému muži někdy na klíně?
2: Ano. Ano. Ve škole to bylo.
3: Jaké knihy ráda čtete?
2: Všechny možné. Životopisné, cestopisné. Dokonce jsem se dala i do detektivek na stará kolena. No takže všechno, co mně přijde pod ruku.
3: Jaké knihy čte ráda vaše žena?
4: Všecko. Fakta, historický a nicméně taky poezii a samozřejmě hlavně historii.
3: Co má váš muž rád k snídani?
2: Ten jí všechno.
3: Preferuje nějakou chuť, třeba slanou, hořkou, sladkou?
2: Myslím, že ne. Myslím, že on rád jí.
3: Co máte rád k snídani?
4: Sladký, buď to štrůdl, nebo když něco zbylo napečenýho, tak takhle.
3: S čím jste jí pomáhal ve škole?
4: Ve škole byl takový tvrďas, že všecko udělala sama, byla na to hrdá, že si poradí sama.
3: Bylo nutné, aby vám občas s něčím pomohl ve škole?
2: Nevzpomínám si, že bychom jeden druhému museli nějak tak pomáhat.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
4: No, průběžně, protože jsme pořád peněz měli málo.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
2: No, na tuhle chaloupku. A tu jsme si ještě povypučovali různě. A měli jsme spoření teda, že jo, takže stavební spoření a to jsme teda většinou dali dětem.
3: Kdo víc trestal děti, když bylo potřeba?
4: Kdo byl rovnou na řadě?
2: Myslím, že to bylo vyrovnané, my jsme moc dětí netrestali, nemuseli jsme ani.
3: Kde jste byli na své poslední dovolené spolu?
4: Někde daleko, tak asi v Bulharsku.
2: V Bulharsku.
3: Jakou muziku máte rádi?
2: Všechnu možnou. František velice miluje country.
4: Country a něco z klasiky. Takový ty populární klasický věc. Mozart a takový takto.
2: A já moc nemusím dechovku.
3: Čeho se bojíte? Máte z něčeho strach?
2: Já vám se snad ničeho nebojím už.
3: Je něco, čeho se vaše žena bojí? Z čeho má strach?
4: To nevím, právě naopak. Ona vyhledává nebezpečí. To jí baví.
3: Františku, jak vypadala vaše první postel?
4: Takový gauč skládací.
2: To bylo na manželských postelích po rodičích.
4: Ale pak jsme se zmohli na takový lepší o něco. No.
3: Jaké probuzení máte nejraději?
2: To je hezká otázka. Musím se teda protáhnout, ano, a pozdravíme se. A řekneme si dobré jitro.
3: Jaké probuzení má vaše žena nejraději?
4: No, pomaličku se budí a podle toho, jakou máme náladu, tak trošku cítíme, tak sedneme si pěkně, já si sednu na kraj postele, co se nám zdálo, si povíme.
3: Pohladíte se navzájem, dáte si pusu ráno?
4: Dáme si pusu.
3: Raději večerní nebo ranní milování, když bylo?
4: Milování bylo, i byla chuť. Ale nejhorší je, že já jsem byl dost utáhaný takovej z těch svých činností. No.
3: Raději večerní nebo ranní milování?
2: Ranní.
3: Líbá vaše žena s otevřenýma nebo zavřenýma očima?
4: Asi zavřenýma.
2: Zavřenýma.
3: A kde na těle je pro vás to nejhezčí pohlazení teď v tomhle věku?
2: V tomhle věku po vlasech. Po vlasech a po rukou v tomhle věku.
4: Po tváři, po hlavě, po zádech.
5: Jana a František Albrechtovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají. Čeho si jeden na druhém váží?
1: Prožívají romantické okamžiky a lásku ve svých 85 letech a drží se ještě za ruce.
2: Ano, ano. Můj muž mě například až teprve teď nahlas říká, jsem rád, že tě mám, že jsem si tě vybral, nechal, že jseš se mnou. To je po 60 letech docela prýma.
4: Já si vždycky vzpomenu, myslím, že to byl tenhle ten pořad zrovna, ale to už je další dobu, tak tam se ten moderátor ptá, jako kdy jste naposledy dal ženě pusu. No a ten člověk nevěděl, asi nevzpomíná si vůbec. No tak to já můžu říct, že každý den, že ano, si dáme pusu. No a tak asi takhle, jak říká ten Krampol, asi takhle. Asi takhle.
3: Když sil ubývá, nemoce přicházejí, přátelé, rodina odchází, a jste rád, že jste se tohle věku dožil právě s Janou?
4: Určitě. Bez diskusí, bez debat.
2: Já určitě. A víte, každý den přináší něco trochu jiného a třeba i jiný pořad v rádiu, v televizi. Nebo setkání s lidmi, jako jste vy, jste hrozně milí. Takže je na co se těšit, takové ty drobné radosti, bohužel nemůžeme už cestovat, nemůžeme spoustu věcí sportovat a tak dál, ale jsou tady ty vzpomínky i čekání, že ten den prožijeme nějak bezvadně, zajímavě, že si můžeme, ráno si většinou povídáme u snídaně, probíráme, co se stalo a probíráme situaci a podobně. Takže myslím si, že se to vydržet, to je hezký slovo, vydržet, jednak dá a jednak má možná.
3: Františku, čím vás v tom životě obohatila Jana? Co vám dala?
4: No, mnoho věcí. Zamýšlet se, jak hodnotit věci, které lze konfrontovat to s tím, co já můžu říct, nebo co si můžu vzít. No a to stačí tím.
3: Dokázala byste nějak popsat, jak vy cítíte tu lásku k němu?
2: To vám se snad ani popsat nedá, protože to je takový pocit, že to je kus mě, že jako kdybych měla ruce a nohy, pocit sounáležitosti, o kterém se nedá nějak ani moc mluvit, myslím.
3: Je něco, za co byste svému muži poděkovala?
2: Za velkou toleranci, kterou měl vždycky celý život. Takže mě dopřával vlastně svobodného pohybu. Já jsem si mohla dělat svoje koníčky, to znamená to divadlo hlavně. Jako jsem dopřávala i já jemu, takže tolerance. A takovou i důvěru, kterou mě věnoval a dal. A já jsem se snažila i naopak.
3: Je něco, za co byste jí v tomto ohledu třeba teď po těch více jak 60 letech, co se znáte, poděkoval?
4: Samozřejmě, protože to je děvče pro všechno. To znamená, co si vymyslíte, tak to všecko bude platit, pokud je to pozitivní. Přemýšlím všecko, co jsme spolu prožili a bylo to zajímavé. Ty příjemné věci, ty stojí za to, tak se oživějí občas.
3: Co je pro vás tedy v tom vztahu s vaší paní důležité?
4: Vydržet. Nějakou dobu ještě. Chvíli vydržet. Ale ne moc, netlačit na pilu.
2: Já bych chtěla umřít zároveň s ním, teda to teda se vám přiznám bez mučení. Ale kdybych musela zůstat bez něj, tak bych si vzpomněla na ty časy, kdy teda chyběl doma, protože měl nějakou jinou práci a pořád bych si myslela, že má jinou práci. To já bych nemohla ho nějak jako oplakávat. To ne, to pláč k němu nepatří. Ne.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě jo.
3: A jste rád, že svoji ženu máte vedle sebe?
4: Rozhodně.
3: Milujete ho?
2: Ano. Ano, to se vám přiznám, že ano. Jestli to slovo platí v tomhle smyslu, že je mojí součástí, tak ano.

0: Jana a František Albrechtovi už vědí, že lásce neuškodí nic, když máte toho pravého. Můžete s ním i mlčet a přitom si říct o všem, co jste v životě prožili a cítili. Milovat můžete stále, do poslední chvíle.
1: Jak prohlásil knižní hrdina hrabě Monte Cristo. Všechna lidská moudrost je shrnuta ve dvou slovech. Čekat a doufat.
0: Čas a naděje lásce prospívá. Proto nespěchejte, vnímejte každou chvíli, poslouchejte své blízké, buďte s těmi, které máte rádi a milujte.
1: To vám radí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: BIS dostala 50 milionů nad rámec schváleného rozpočtu. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 jsou bez vody tisíce odběratelů. Čeká nás další tropický den, zítra bude znovu přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Pražské vodovody a kanalizace opravují havárii vodovodu v Praze 6. Bez tekoucí vody jsou tam od včerejška tisíce odběratelů. Vodárny pro ně připravují cisterny s pitnou vodou.
3: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit anebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
4: No, je to těžký, no. Jako máme naštěstí bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a to člověk musí furt chodit pro vodu.
3: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 tisíc odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
5: Během dopoledních hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5500 zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
3: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: Slezská Ostrava pokračuje v přípravách na dostavbu obvodní radnice. S vítězem architektonické soutěže podepsala smlouvu na přípravu podrobné projektové dokumentace. Nová budova má doplnit historickou radnici na nábřeží řeky Ostravice. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové chtějí začít stavět do 2 let.
6: Chceme vytvořit moderní, funkční a důstojné zázemí nejen pro zaměstnance úřadu, ale především pro občany, kteří budou mít všechny služby dostupné pod jednou střechou. V nové budově dosáhneme významných energetických úspor a na náměstí Jurie Gagarina budeme moci vybudovat nové byty, které dnes v lokalitě schází. Sport.
2: Hokejový brankář a bývalý hráč Přerova a Brna Michael Postava se chystá na další sezónu v Česku. Loni ve své premiérově sezóně v AHL zaujal nejlepší úspěšností zásahů v celé lize a hlavní tým Detroitu ho pozval do zápasu NHL jako náhradníka. Momentálně už se chystá jak na ledě, tak na suchu.
7: Chodím teď už 3x týdně na ledy, co jsem domluvený vlastně jak tady v Přerově, tak i v Brně. Za což jsem moc rád, že právě můžu se i právě furt udržovat na tom ledě a jinak trávím vlastně celý týden v Olomouci v komplexu, kde s Kubou Fričem trénuju vlastně tu suchou část.
2: Do zámoří Postava odcestuje na začátku září.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení u Sadské na 25. kilometru. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer. Buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas. Třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. No, kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit Divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis, i když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdravá. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy, ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenote nejvzácnější. Tvoje rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe z mysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, dívčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt, tě potřebuju. Stůňu, 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví. To by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
6: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Alegrácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
5: Milovaný blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk, a bude ti tedy blízkej. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbosti, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu a některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnýma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu vodržku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasu absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: Hvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět Křemencový ulice a penátů spolu s Bíčím okem a Červeným esem. Svět Stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a Borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funkl nový, i náš zachráněný holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský teděk. Veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžur, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočený ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franci Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít. Ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další. Nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda. To jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se od

0: jsem blázen. To si dělá někdo na svý vlastní tričko. Proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no, je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výmou. Dobrá výmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí. A zase si myslím, proti své vůli si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno, a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše. Bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se. A povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapodím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám, co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek a jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, Libeji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterým asi nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
1: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: i ve smutku a strachím kouká z očí, už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce

0: nějakej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli, v podobě už zcela jiné a zkreslené.

nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka. Místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstávejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No,
3: unavený.
4: Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyho Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyho Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste prosím vás byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně,
3: nejsou.
4: Ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z oněch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem mu nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8. hodiny večerní až do 7. hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že se jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: Pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Járyda Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Járu Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který mil rád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat Zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Járyda Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je po 23. hodině a je tady s vámi opět Noční linka a s ní Jana Chládková. Věřím, že spolu prožijeme pohodové 2 hodiny. I dnes se můžete těšit na společné povídání, alespoň doufám. Vybrala jsem pro vás téma, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? A zajímat mě bude, co zásadního ve vašem životě byste změnili. Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Telefonovat mi můžete jako vždy na telefonní linku 731 800 900 nebo mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu můžete také posílat samozřejmě příběh k dnešnímu tématu, ale také náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba v příští noční lince. Přeji příjemný a nerušený večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás ptám, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Minulost představuje soubor všech událostí, které už proběhly. Spolu s přítomností a budoucností tvoří osu lidského vnímání času. Zkoumáním minulosti se zabývají vědní obory jako historie či archeologie. A kdo se dovolal k dnešnímu tématu jako první na linku 731 800 900? Tou první, která se dovolala, je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko. Já vás zdravím a zdravím všech posluchače Noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já bych se vám chtěla svěřit s tím, už jsem to jednou říkala. Já bych chtěla změnit rok 1970, kdy jsem se poprvé vdala. Můžu vám říct, že vzala jsem si manžela o 7 roku staršího, on chtěl se ženit. Já jsem se nemusela, nebyla jsem těhotná.
0: Ano, ano.
1: No a takže jsme se vzali a on se ke mně choval, jako kdybych já byla jeho děcko.
0: Uh-huh.
1: On říkal, že si mě vychová ke svému obrazu. Takže to už, ale když jsme spolu chodili jsme spolu teda od 15 roku.
0: Ano.
1: A já jsem normál, a on vždycky, když jsme šli na zábavu, nebo se na mě někdo podíval, tak hnedka na mě byl protivnej.
0: Uh-huh.
1: A já jsem takhle vždycky s tlačem jsme šli dom. Nezábav, a tak když pro mě přišel někdo tancovat, tak jemu se to nelíbilo. No takže dobře, takže jsem s ním vydržela 11 roku. Měla jsem s ním dvě děti, který teda jsou ráda, že je mám. Teďka už je jim. Klukovi už bude 55, holce 52. A víte, co ale mě mrzí, že to děvče ví, že jsem strašně ublížená tím jeho, on ještě žije, uh-huh. Je má 85 na roku.
0: Uh-huh.
1: A ona mu dává přednost přede mnou, že jestli ten tatínek jí chyběl, já jsem je nikdy nenaváděla proti němu.
0: Rozumím.
1: Ale oni s ním ani nechtěli jít. A teďka najednou tatínek, Vánoce, tatínek, já jsem sama. Protože ten kluk zase ten je ženatý, má manželku, která jí nemřela maminka,
0: uh-huh.
1: Takže se musí starat o tatínka, ještě o tetu. Ta teta teďka zemřela,
0: ano.
1: Takže musí tam jezdit i v týdnu. Takže ten se o mě nemůže. A ta nejmladší, co jsem měla s druhým manželem, tak ta teda je na tom dobře, má šikovného manžela, mají postavený, má vnoučata. Ale tak jsem tam ze začátku chodila vždycky na ty štědry, ne na to, ale zase on má rodiče někde v Donajovicích, v Dolních, takže zase tam tíhnou.
0: Uh-huh.
1: Takže můžu vám říct, že a když jsem si teda po druhý dala, tak ten zase rád měl ženy.
0: Jo, rozumím vám.
1: Rád měl ženy, tam kolik jsme šli, tak každou obtěžoval. A ještě když se napil, tak to bylo horší. No a potom to uznal, takže já jsem se s ním rozvedla. Já jsem odešla od něho, protože byt byl můj, tak jsem si koupila v Brně byt. A on, když jsem dávala ta dcera, tak jí mě říkal, já jsem byl tak hloupý, já jsem měl navařený, já jsem měl vyžehlený. Všechno dělala pro mě a pro děcka. A teďka jsou takhle jsem se já dopadl.
0: Uh-huh.
1: Já jsem si tě nevážil, já prej jsem byl nevybouřené. A já říkám, a maminka moja na té svatbě mu říká, jo, ty jsi byl nevybouřené, tak si teďka dělej, co chceš.
0: Tak, tak. Je to tak.
1: A teďka, potom jsem teda měla, a z něho jsem, toho jsem milovala. A z toho jsem měla nervy, jako jo, z toho druhého manžela. Nervy, a tak jsem si přivodila všelijaký nemocí, to mě říkali můj spolušák, který byl přednost kliniky neurologie, říkali, prosím tě, ty si pevně uděvé doma, pořádek, a potom teda se ti uleví, protože ano. Ta páteř to všechno vnímá.
0: Ano.
1: A tak jsem jezdila do lázní a on vždycky mě říkal, je do lázní aspoň ve pokoji. No a tam jsem se seznámila teda s jedním byl o 15 roků starší, ale my jsme byli kamarádi. My jsme se neskýtali jako, protože on byl otoupavý a byl týrák. A takže my jsme si jenom volali a on mě vždycky říkal, hele, jestli, no já bych tak krásný Karle mluvil a všechno mu rozmluvil, jaká seš dobrá ženská a že ho si tě neváží, ale nemůžu, aby nás nepodezřívali spolu, co máme. No, takže nakonec jsme spolu byli třikrát v lázních, ale opravdu jako kamarádi. A on vždycky mě doma říkal, jo, jeď do lázní, aspoň bude pokoj. A já říkám, Karle, ale já chci mě doma společ, normálně doma to spokojený manželství a ne, abych jezdila do lázní. No, a takže dobře, takže jsem se to, takže on je teda už taky teďka 7 let mrtvej, on umřel.
0: Ano.
1: A já jsem si teda našla, měla jsem chatu a tam byly kamarádi, kteří hrávali na kytaru a to. A ty tam byl jeden a oni mě dali s ním dohromady. No, byla jsem s ním 15 roku, ale nebydleli jsme spolu. Ale on už asi 15 roku je mrtvé. Tak co chcete, Janičko, říct? A ten mě vždycky říkal, prostě ty už si nikoho nehledej, protože vždycky takhle dopadneš.
0: Ale takže děkuju já, moc.
1: A já teďka, Janičko, ještě to vám řeknu, já když poslouchám teďka ty Zlatý lásky.
0: Ano, ano.
1: Mě to tak strašně mrzí, že jsem nedokázala mít takovej vztah, abych byla spokojená a šťastná. A vždycky se rozplaču.
0: Jsou to dojemné příběhy. Opravdu jsou krásné. Paní Ludmilo, já vám moc děkuji, já se omlouvám, ale už jsme na 7 minutách. Děkuji moc a přeju krásnou dobrou noc. O moc se omlouvám, ale opravdu to paní Ludmilo nejde, protože potom jako náš šéf nás opravdu za to jako kárá, protože musíme dát šanci všem stejnou. Já pustím další písničku, tou je Kola, Pop Music se točí dál, Karel Zich, a pak se budu těšit na další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás vyptávám, co zásadního ve vašem životě byste změnili v minulosti, na jakou životní etapu byste třeba nejraději zapomněli. A vyptávat se v tuto chvíli budu paní Elišky z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se jednou taky, možná už jsem to říkala, ale chtěla bych se znovu vyjádřit k tomu, který je roky, když nerada už nejdy zpátky. Já to byl rok 1939, to začínalo, končil 1945, a to byly nejhorší roky, nejenom pro mě. Mě bylo v tu dobu 12 roku a já jsem prožila strašné tragédie, protože jsem přišla o rodinu, o matku,
0: o sourozence.
1: A takže to byla pro mě tragický, že? Takže mě jako dětství končilo dětství. Tak v 12 letech jsem měla konec dětství, to byly jiné starosti. Musela jsem se postavit a dodnes slyším tu moji maminku, když odcházela z domu, tak Eli, prosím tě, hlídej tu malou, to mě tam měla 6 neděl. A kde ona šla do města, znám dětem mě a bratrovi koupit oblečení a už se nevrátila. To bylo bombardování Brna. A tím to skončilo, zůstala tam a i ti moji dva sourozenci, bratr byl o rok starší ode mě a ta sestra o 2 roky mladší ode mě. Takže toto bych chtěla zdůraznit a ne, aby se to opakovalo. Nebyla jsem já sama, bylo nás tenkrát mnoho tak postižených tragicky tou válkou hnusno.
0: Přesně.
1: Takže nerada na to vzpomínám, ale musím. Musím, protože když to vidím kolem dokola, jak se nenávidí o lidi, jak se zabíjí, tak já teda v tomto chci, aby se to už nikdy neopakovalo.
0: A paní Eliško, taky, aby se to připomínalo, protože mně někdy přijde, že rychle zapomínáme. Protože jak člověk najednou žije v něčem jiném, je to samozřejmě dobře, že žijeme jinak, ale nemělo by se zapomínat. Mělo by se to opravdu připomínat, co všechno může hrozit.
1: Já právě taky se když přijdou, já mám 11 pravnuků a někteří už jsou dneskom dospělí, studovaní, když přijdou, já s nima chci jenom o tom mluvit. Oni neznají, to se nikde neučili.
0: Ano.
1: Ale já ještě tady jsou v těch 93 letech, abych jim připomněla ten život, který jsem si prožila já a lidi kolem nás. Takže já to ráda opakuju. Někdo řekne, že pořád mluvím o válce, ale já budu pořád o tom mluvit, protože já už jiná asi nebudu.
0: Paní Eliško, ale to je taky dobře, protože bohužel těch pamětníků, těch přímých pamětníků ubývá. A mně pak přijde, že skutečně najednou všichni dělají, že to vlastně neexistovalo. Když dokáže někdo říct, že neexistovaly koncentrační tábory, tak já prostě, můj rozum to vůbec nechápe, že jo? No, prostě
1: já
0: tak to je.
1: Já jsem tím to všechny prošla, vím, bo to má možná tím, že to pořád opakuju, že jsou tím postižena, ale to mě jaksi nebere nějak povahu, protože určitě, protože já jsem to prožívala jako děcko, kdy měli si tamhle hrát a koupat a jít na zájezdy,
0: tak.
1: Ale to jsme mi nemohli.
0: Tak.
1: Takže jsem prožívala to úplně jinak.
0: Taky jsem paní Eliško vždycky ráda poslouchala, když mi tatínek o tom vyprávěl, protože když končila válka, tak mu bylo 15, mamce 13, takže přece jenom už nějaký rozum měli a moc ráda jsem poslouchala takový ty autentický příběhy, přesně tak.
1: Taky si to prožili a já, víte, co to je, když člověk ztratí mámu a moje matka byla v nejlepších letech, tenkrát měla 37, to nás bylo 6 dětí, že? Takže já ráda na ní vzpomínám a je mi těžko, protože nikdy jsem se s tím nesmířil a to ani nikdy nebude.
0: To ani nejde.
1: A chci, aby taky ty moji pravnuci věděli,
0: tak.
1: Za co bylo, jak i naši dětství bylo.
0: Moc děkuju, paní Eliško, za vaše vzpomínky.
1: Není, jsem ráda, že jsem se dovolila, Janičko, a přeju vám od ní zdravíčka.
0: I já vám, paní Eliško.
1: A posluchačům přeju, skutečně mír, aby už to nezabíjelo.
0: Přesně.
1: A to bych přála všem.
0: Já taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuji.
0: Přidám k paní Elišce zprávu, kterou napsal pan Arnošt. Dobrý večer, pokud bych měl možnost změnit něco z minulosti, rád bych se do ní vrátil a ještě si několikrát promluvil se svým dědou. Byl v civilu nežádoucí, takže skončil u pomocných technických praporů v uranových dolech v Dolní Rožínce. Jestli můžeme být na někoho v naší rodině pyšní, tak právě na něj. Hezkou noc přeji, napsal pan Arnošt. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co by v minulosti změnila zásadního paní Boženka z Hradce, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, děkuju. A já bych, jsem chtěla mluvit o tom, o čem mluvila paní Eliška z Olomouce.
0: Ano.
1: Já jsem taky prožila druhou světovou válku, sice jako děcko, ale no tak... Když končila, tak mě bylo 9.
0: Ano.
1: Ale do školy jsem začala chodit ve 42. roce, kdy už pak jsem jako poznala tu nesvobodu a to prostě omezování dávky, dodávky, že jo,
0: ano.
1: Přídělovej systém, zakázaný divadlo. U nás bylo ochotnické divadlo, do kterého byla zapojená celá vesnice, ale museli se vybírat jen takový témata, které jako odpovídali a tak prostě přestali hrát vůbec, že jo? Protože u nás se hrál takový historický Jan Zachrta Dán a prostě takový ty věci a já teda pocházím z vesnice takhle. A pak tu válku, tu prostě ve strachu, co jestli máte zatemnění, jestli prostě splníte dodávky a takový učení ty němčiny, sice to jako nebylo, no tak čím víc řečí člověk umí to, ale takový to donucení, jo, nebo prostě to omezení, to už bych nechtěla a nikomu nepřála, aby tohle se ještě dělo, protože byly ty děvčata, které byly 28. ročník a ty chlapci nasazovány do rajchu, do zbrojovek, tak ty šli radši k sedlákům jako sloužit, aby nemuseli jako odcházet, no některým se to povedlo, některý taky jako museli odejít, že jo. A před koncem války, to bylo tak v únoru, nebo to vzpomínám, že naše vesnice musela poslat 20 dělníků na zákopy do Brna. Tak mezi tím odešel i můj taťka, mezi těma 20 byl můj táta. A jenže on tam dostal zápal plic a byl asi 14 dnů prostě, co byl na těch zákopech a pak byl asi 14 dnů v nemocnici a pak šel pěšky stopem z Brna. Někde jel kousek vlak, pak to bylo rozbombardovaný, že jo, ty kolejnice a tak. A tak teda mám vzpomínky na tu válku, který jako nikdy nezapomenu a o tom vyprávím i svým pravnoučatům. Máme dvojčata, dva kluky a ty vždycky babi vypravují nám, jak to bylo dříve. A já říkám, víte kluci, ani si to nepřejte, toho strachu, co my jsme jako prožili, že jo, ty kontroly, prohlídky, můj strejda byl jako zahraniční voják v Anglii a druhý ho vyhodili z gymnázia v Výčině, že jako se zapojil nějak do těch letáků, takže jsme občas ty kontroly jako doma měli, že no. Tak to by bylo jinak.
0: Moc děkuju.
1: Ve svým osobním životě jsem byla docela spokojená. My jsme jeli tou střední cestou, sice jsme taky zažili krizi měnů, že jo, a takový ty, ale to už bylo něco jiného, než ta válka.
0: Přesně.
1: To jako opravdu nikomu nepřeju a už bych nikdy nechtěla, aby ty naše děti pravnoučata prožili to, co jako jsme prožili my, tu nesvobodu a to.
0: Děkuju, tak paní Boženko, zdravím.
1: To je všechno.
0: Hodně zdraví a dobrou noc.
1: Já mám taky, přeju všem hodně zdraví a dobrou noc.
0: Já přidám k paní Božence právě tu vzpomínku mého tatínka a to jako holka vlastně už dospěla, tak mi to zůstalo do dneska v paměti, když mi táta vyprávěl. Oni bydleli ve Vchynicích, ve vesnici a šel kolem pochod smrti. A oni to samozřejmě, jak to tajili, že jo, všechno a tak dále, tak ty lidi netušili. A táta říkal, že vybíhali lidi a dávali, protože když se to dozvěděli, že tam půjdou, tak třeba hospodyně utíkali a vysypali tam uvařené brambory, nebo aby prostě ty lidi si mohli něco vzít. A taťka říkal, že zažil a že to bylo pro něj asi nejhorší, co prostě viděl. Ani se to nechci vříct, jak prostě ty zoufalí lidé skákali, že tam rostla řepka a tu řepku prostě hltali, jedli jí a samozřejmě jako Němci, že jako je stříleli no za to. Takže já se to pamatuju opravdu, že jsem jenom tátu poslouchala, co všechno jako jsou si schopní lidé dělat, co je člověk schopen udělat člověku. Taky jsem vám už vyprávila v Noční lince, že jsem dělala rozhovor s paní Evou Erbenovou o její knize, kterou napsala opravdu až v hodně pozdním věku, protože ona mi říkala, že vůbec o tom, že prožila koncentrační tábor, že viděla, jak maminka zemřela při pochodu smrti a jak ona sama přežila, tak že o tom nemohla vyprávět celý život, až úplně na sklonku života. Vlastně to nikdo vůbec v rodině nevěděl, co ona prožila a že měla hodně bezesných nocí. A já ty příběhy paní Boženko i paní Eliško taky moc ráda poslouchám a jsem moc ráda, budu opravdu vděčná za to, když už se to neopakovat nebude, i když vidíme, že za hranicemi to bohužel je a že lidstvo je nepoučitelné. Tak teď už dost moudér, přečtu zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer. Tak já, kdybych mohla něco změnit, měla bych děti určitě dřív. Mladší žena má více energie a tuto radu dám i svým dcerám v budoucnu. Hezký večer všem, napsala Věra. Jiří Korn nám bude zpívat písničku Dík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční lince se vás ptám, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A na to samé se budu ptát i pana Olina, který nám volá z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a čekají, co řeknu.
0: Ano.
1: Já bych to řekl asi takhle. Každý z nás si myslím, že má v životě takové chvilky, že by sekl nejradši ze vším a vyměnil by všechno, co by mohl.
0: To je pravda.
1: Třeba úplně všechno. Ale já to zkrátím na dvě takové epizodky. Samozřejmě bude to v souvislosti se ztrátou blízkých. Bylo mi 28 až 32 let, kdy jsem přišel o rodiče. Maminka v 50 svých letech zemřela, tatínek o 3 roky později. To je jedna věc. Ale nejhorší je, to už jsem tady v této noční lince říkal.
0: Ano.
1: Když jsme před 4 lety vlastně můj syn zjistil, že onemocnil takovou tou...
0: No, já tady rozumím, nevím, tou hnusnou nemocí, řeknu to tak, že jo.
1: Ano. Takže trvalo to opravdu rok a půl, co s tím bojoval. Když to člověk viděl, byl to účasten dennodenně, viděl, jak se mění, jak se snaží, jak bojuje. V jednu chvíli to vypadalo velice dobře, že to skoro ustoupilo, pak se to vrátilo. Potom ten závěr úplně, když nám tady vlastně přišli pomáhat ze stromu života, to už jsem říkal taky tady, že lidi, kteří, nebo když máte příbuzného, který, jak se říká, tam špatně a je v tom posledním stádiu, nebojte se obrátit na tady profesionální, pomůžou vám, pomůžou okolí, pomůžou i tomu člověku, který vlastně
0: odchází. Ano.
1: Takže to bych se přimlouval tady k tomu, za tady tu partu těch lidí. Trvalo to rok a půl, prostě, když to potom skončilo, tak to bylo samozřejmě smutné, ale vzhledem k tomu, že jsme s tím žili, vlastně člověk byl na to připravený.
0: Je to moc smutné, pane Oline, ale jak

0: říkáte, obrátit se na tyhle lidi, dělá to i moje kamarádka, velmi záslužná činnost. A říkala mi další moje kamarádka, které umíral takhle tatínek, že zavolala té mé přítelkyni, která dělá v takové organizaci, a říkala Jani, to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat.
1: Ano, ano, přesně tak. Nestýdět se za to, nebát se prostě hledat tu pomoc někde jinde, protože člověk se snaží samozřejmě sám, co mu síly stačí, ale prostě dochází k těm situacím, kdy je najednou bezradný a tápe, je nešťastný z toho. Potom to se to přelivá i na ty ostatní a jako ne, už bych to nechtěl zažít tady toto.
0: Moc, pane Oline, děkuju, že jste to řekl do noční linky, děkuju vám. Takže dobrou noc, naslyšenou.
1: A zdravím přátelé, kteří mě zdraví taky, takže ještě jednou děkuji vám.
0: Děkuju taky, nashledanou. To byl pan Olin z Kopřivnice a já přidám zprávu, kterou napsal pan Aleš. Abych pravdu děl, z kamenů těch špatných a ještě horších rozhodnutí bych mohl dláždit Via Appiu. Některým se dnes už smějí, některá nejsou a nebyla podstatná. Žel byla i rozhodnutí fatální. Za to úplně nejhorší považuji výběr partnerky pro manželství. Jenže rozbor příčin a následků by přesáhl vymezených 2000 znaků. Ale abych nebyl za škarohlída, učinil jsem i jedno rozhodnutí, kterého a to, že jsem před 20 lety dal valé rodnému městu a rodině. Tím se dostávám k meritu věci. 35 let jsem prožil za socíku, 35 let v kapitalismu. A je-li nějaké období, které bych rád vymazal z hlavy, jednalo by se o léta 1990 až 2007. Tolik hladu, bídy a nouze, co jsem zažil. Nicméně, rád o sobě tvrdím, že jsem v nebi dobře zapsaný, takže jsem si pořídil nové bydlení, hypotéku umořil, dočkal se i důchodu a spod výživy jsem dospěl do mírné obezity. Selaví, napsal Aleš. Děkuji i za váš příspěvek, který rovněž přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Samozřejmě můžete napsat i přes e-mail, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně zavolat na číslo 731 800 900. Teď už Pavel Bobek, otec a syn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas donutí,

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit něco ve vaší minulosti. Co zásadního by to bylo? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? A jak se na dané období třeba díváte s odstupem času? Dovolal se i pan Miloš z Rychnova nad Kněžnou. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer. Já bych chtěl jenom k tomu dodat, že jsem se náhodou potkal s lidma, který dělají něco jako paměť národa.
0: Ano, ano.
1: Jo, z Osvětimi utekli dva židovští vězni a ty se dostali až na Slovensko, aby předali tu informaci, jak zabírají ty židi a sbírají a na práci, že to není na práci, ale že to je na vyhlazování.
0: Rozumím.
1: Jo, takže to je organizace, která pořádá každý rok pochod plus něco k tomu, jo, jako dopravu. Jsou to starší lidé v podstatě z celé Evropy a na tohleto konto pořádají právě tu vzpomínkovou takovou historickou akci.
0: Právě, jo. Aby se, pane Miloši, nezapomnělo, jak jsme o tom hovořili.
1: Tak, ta paměť národa je hodně důležitá.
0: Je to tak, je no. To tak.
1: To je všechno. Děkuju.
0: Moc děkuju, pane Miloši, taky za váš příspěvek. Dobrou noc. Tak, pan František nám napsal, dobrý večer. Já ve svém osobním životě bych asi neměnil nic, ale co bych měnil, by byl rok 1989. Tato změna vrhla náš stát do hluboko zadlužených států. Bylo nám to zapotřebí. Řeknu jenom jeden příklad. Spíš každý český občan odváděl daně. Dnes je to problém dokázat. Válku na Ukrajině bych nechal podporovat Ukrajinci, kteří u nás pracují. Kdyby se každému srazilo každý měsíc 2000 korun, tak by se vyřešil. Taky náš problém se zadlužováním. Další příspěvek napsal pan Michal. Není toho málo. Především bych se nechal každý rok preventivně vyšetřovat na magnetické rezonanci. Na prevenci neurodegenerativních onemocnění u predisponovaných jedinců se i přes jejich zákeřnost zapomíná. Tohle je nejdůležitější bod. Studoval bych jiný obor a místo pedagogiky bych se vrhl raději na medicínu. A nebo bych se vzdělával sám. Dal bych se třeba snažil více rozumět některým máminým postojům a názorům. Dnes bych si s ní rozuměl ještě více a v mnohem bych jí dal za pravdu. Více bych důvěřoval své intuici a nedával bych ve svém životě prostor lidem, kteří se mi od začátku zdají špatní. Necestoval bych do Asie, ale když už do Dálav, pak místo toho spíše do Jižní Ameriky. Konkrétně mě láká Jižní Brazílie s evropskou atmosférou, kde žijí potomci německých přistěhovalců. Tohle je bod, kde by se to ještě napravit dalo, napsal Michal. Teď už píseň, samozřejmě děkuji vám oběma za vaše příspěvky, zopakuji, ano, napsali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka a teď už nám bude zpívat Michal Hrůza Bílou velrybu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na jakou životní etapu v minulosti by nejraději zapomněla paní Magdalena z Hradce Králové? I na to se budu vyptávat. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všechny účastníky dnešní noční linky.
0: Děkujeme.
1: A já bych odbourala období, já to řeknu ve stručnosti, období covidu.
0: Ano.
1: Kdy jsem do té doby byla relativně zdravá ke svému věku. Dokonce asi půl roku předtím mě lékař potom mě řekl, že mám srdce jako zvon na svůj věk.
0: Ano.
1: A po covidu začalo problém plíce, operace srdce. Mám jednu ledvinu, která druhá se mi ztratila a tak dále. Takže toto období bych odbourala, protože kdyby nebylo, kdyby ho neprošila, tak jsem zdravá a můžu vykonávat spoustu věcí.
0: Které teď nemůžete, že jo?
1: A se dále věnovat charitě, jako jsem se věnovala předtím. To je tohle. Dále, já už jsem to tady říkala, že jsem měla dědečka v koncentráku, dva jeho bráchové tam zůstali. A my dneska s odpuštěním, jak bych to řekla slušně, se klaníme Němcům,
0: rozumím.
1: Kteří tady zotročili kus národa a děkuju moc Františkovi za jeho názor, protože si myslím, že válka se má připomínat, ale má se připomínat tak, co je na tom pravda a co ne, když to jsou tady různý komentátoři a tak dále, kteří překručují dějiny a doposud žijící rodiny, které přišly ve válce nebo při pochodu smrti bo svý členy rodiny, tak si myslím, že na to nezapomněli a asi by se nemělo zapomínat a měli bychom to učit i naše děti, vnuky, pravnuky, jak to vlastně bylo.
0: Ano.
1: A co se týče Ukrajinců, tak si myslím, že některým chybí pokora, co pro ně děláme a že si vymáhají privilegia, které ani nemáme my a že by já nedovedu pochopit, že můžou odejít z domova mladí a nechat tam svý rodiče.
0: Rozumím.
1: Tak.
0: Děkuju. Děkuju, paní Magdaleno, za váš názor. Děkuju.
1: Ano, je to můj názor. Já ho nikomu nevnucuju, ale myslím si, že jako kdo se na to dívá střízlivýma očima, takže mi dá za pravdu. Díky.
0: Taky děkuju. A zdravím do Hradce Králové. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Díky.
0: Já přidám k paní Magdaleně zprávu, kterou napsal Lukáš Sklatov také přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdybych mohl změnit minulost, udělal bych jednu důležitou věc. Už dříve bych se začal naplno věnovat počítačům a oboru IT. Vždycky mě bavilo opravovat techniku, ale dlouho jsem si nevěřil. Dnes už pracuji z domova ve své malé dílně, kde opravuji počítače a pomáhám lidem s jejich technikou. Když se ohlédnu zpět, říkám si, že kdybych začal dřív, možná bych měl vlastní větší opravnu počítačů a více zkušeností. Na druhou stranu věřím, že všechno má svůj čas. Minulost už změnit nemůžu, ale můžu dělat to, co mě baví dnes a dál se zlepšovat. A to je pro mě nakonec to nejdůležitější, napsal Lukáš. Lukáši, myslím si to taky. Bohužel, jak to píšete, no, minulost změnit nemůžeme. Dnešní téma je, kdybychom ji mohli změnit, co bychom udělali. Ale jak říkáte, prostě bohužel s tím už nic nenaděláme. Teď už další píseň. Iveta Bartošová, Dej mi ruku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I 3 minuty před půlnocí se budu vyptávat na stejnou otázku, kterou vám kladu celou hodinu, kdy mě zajímá, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Josefa, asi jsem špatně rozuměla, z Šenova, pane Josefe, voláte, dobrý večer.
1: Šenov vedle Svíta.
0: Aha, děkuju moc za upřesnění.
1: No, já bych to vyšlo. Ale nám tady nevládli od začátku komunisti a Rusáci, jo. Nebylo by toho, co je dneska. Ty starý podnikatelé a starý řemeslník, to byla strašná škoda, že prostě to všechno, ta, jak to mám říct.
0: Odválčas, že jo.
1: No, odválčas. Oni zavírali, zebrali jim fabriky, jo, a i malí živnostníky normálně vystěhovali z baráku, přijeli vám, vyházeli to před barák, jo, a kde se si kam vtete. No a potom ty lidi už neměli chuť do toho, když bylo takhle. A ty starý mistři,
0: ano.
1: A ty vedoucí ze provozu, nebylo by tolik krádeží, tolik podvodů, co člověk slyší. Já vím, že lidi byli vždycky pravíci, vždycky se někdo najde. Ale tolik jich nebylo, tomu věřte. Táta měl živnost s maminkou, no tam někde už kvůli to myšle.
0: Ano.
1: No. Vystěhovali nás, koupili jsme takovou starou hospodu, to byla barabisa.
0: Uh-huh.
1: Museli jsme si ji opravit, no a potom jsme si postavili, že by to myšli ještě stát. Od malička jsem byl zvyklý doma makat všechno. A věřte tomu, že aj ty, prostě v těch rodinách, to bylo to, že ty děcka, ne že by nás táta honil, dřel, to ne. Ale dal nám vždycky takovým, třeba měli jsme slepice jeho na vesnici.
0: Na vesnici, ano.
1: Musel se o to starat.
0: Ano.
1: Jo. Natarat jim trávu, aby měli co dělat. Nebylo to těžší, ale dělala. Byla to povinnost, jo. A dneska ty děcka to přijdou do bytovky a co tam mají chudáci dělat?
0: Hmm.
1: Seděj u počítače, budíš, když se doopravdy učí nebo něco, budíš. A když se tam na ty programy, když tomu moc nerozumím, jsem starší, tak tam nic příkladného není, jo. A v televizi je to taky tak, jo. Občas tam jsou dobrý pořady, ale jsou tam pořady, že by se jeden zvládl. Prostě neukazuje to ten mladým, jak se má žít a jak to. Říkám, hlavně, že ty mistři a ty podnikatelé starý, kteří drželi prostě nějak tu, jak se říká, čest, tam v západní republiky, alebo ještě po nich chvilku, tak mezi sebou nemuseli nic psát na papír.
0: Vše slovo platilo, že jo? Ano.
1: A to platilo já zákon. To neexistovalo, aby to. To by ho ty druhý upousali. Jo. Ty byli třeba tyhle řezníci, tam měli řeznické tři a tam byla taková porota právě z těch řezníků, z těch opravdu už podnikatelů starších. A ty dávali vysvědčení tomu
0: učni.
1: Že se vyučil,
0: přesně tak.
1: Tak musel být nejdřív tovary, potom mohl být mistr.
0: Je to tak, pane Josefe. Souhlasím s vámi. Můj tatínek taky vždycky o tom říkal, že řemeslo je opravdu zlaté dno, ale bohužel asi nemáme moc pokračovatelů. Je to velká škoda. Já vám moc děkuji za váš příspěvek, pane Josefe. Zase byl z jiného soudku. Děkuji a dobrou noc.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám ještě zprávu, kterou napsala paní Blanka. Dobrý večer. Vymazala bych okupaci v 68. roce. V té době mi také zemřela maminka a bylo mi 15 let. Tak to bych nejraději vymazala. Vymazala bych zlé lidi a války ve světě. Bylo by krásně, kdyby byl všude na světě mír. Vždyť ten život je tak krátký, tak proč ho nežít jen hezky a v pohodě? Zdraví Blanka z Přeloučska. Děkuji samozřejmě paní Blanko i za váš příspěvek a teď už Karel Gott a Oči barvy holubí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do čtvrtku 6. srpna. Stále si budeme povídat o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A mě zajímá, co zásadního ve vašem životě byste změnili? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co si myslíte? Je dobře, že minulost změnit nemůžeme? A paní Iva mi napsala: Dobrý večer, paní Jano, nechtěla bych něco měnit, ale chtěla bych poděkovat paní Elišce a vůbec mi nevadí, když její příběhy slyším víckrát a vyprávím její osud svým dětem a vnoučatům. Nesmí se historie opakovat a musí ji mladší generace znát. Vám děkuji za citlivý přístup k volající. Hezký večer, napsala paní Iva. Paní Ivo, děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová, Bílá java 250.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A tu samou otázku položím i paní Anešce z Vysočiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já kdybych můžu teda k tomu tématu něco říct,
0: ano.
1: Tak bych ráda vymazala ze svého života 25 let soužití s tchýní pod jednou střechou v jednom domku, poněvadž nám udělala ze života peklo. Sama dala na řeči nějakých zlých lidí, který mě pomluvili jako její nastávající
0: snachu.
1: A tím pádem se celý život s ní to soužití odehrávalo úplně hrozně. Seděla na mě, byla to prostě taky teda taková povaha panovačná,
0: ano.
1: Selská povaha. A já jsem byla z chudých poměrů, no, tak jsem jí asi nepřišla do noty. A takže celých 25 let, co jsme spolu museli s ní žít pod jednou střechou, protože jsme nedostali byt, museli jsme si přestavět domek a bydlet s ní. A takže vlastně to soužití nebylo pěkný, no, a nedokázala jsem si k ní najít lepší už vztah. A když teda končila svůj život, tak se snažila teda jako se srovnat se mnou, ale já už jsem to nedokázala.
0: Už to nešlo, prostě, že jo? No. Po těch 25 letech, kdy vás terorizovala, tak ono to jde dost těžko.
1: No.
0: To rozumím,
1: takže
0: paní Anešku.
1: Takže to bych ráda jako...
0: Vymazala.
1: Kdyby to nemuselo být, no.
0: Rozumím. Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky, paní Anešku.
1: Já vám moc krát děkuju, všechny zdravím a vás taky, paní redaktorko.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Anešce zprávu, kterou poslal pan Pavel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer, paní Jano. Já už jsem toto zmiňoval víckrát. Zajímalo by mě, jak by se můj život vyvíjel, kdyby má mamka nežila s mým otčímem, který mě neměl rád a připravil mě o dům. A já se svým postižením se musel naučit sám protloukat životem. A taky bych už nevěřil losům, protože je to jen lež a vyhrají vždy jen ti, co to nepotřebují. A jak by řekla má kamarádka, je to cesta do pekla. Ale če bylo, to bylo. Já hledím do budoucna spíše. Tak pěkný večer, napsal pan Pavel. Děkuju, pane Pavle, samozřejmě i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Eva Farná. Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na jakou životní etapu z historie by nejraději zapomněla paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak já bych se nejraději zapomněla na špatný doktory. Mýmu nevlastnímu otci chtěli vzít nohu, nemuselo to být. Maminka podplatila primaře a ze Sokolova odvezli do Aše otce. A on ji teda nevohnul, ale měli ještě 30 let. Potom maminka měla klinickou smrt, měla život těžký, byla několikrát vdaná, ne z vlastní viny. A spletli jí prášky. Jedna směna končila, dali jí to, druhá nastupovala, dali jí to. Byla z toho klinická smrt, bylo to v nemocnici, takže jako ji zachránili. Za třetí sestra rodila druhý dítě, byla to zdravotní sestra, jako bývalá, která změnila profesi. Ano. A sestřička, která ji přijmula, ji řekla, hele, ty jsi od toho, tady si to vyplň, já si jdu nakoupit. Jo, a přišel doktor a moje sestra musela dostat urychlovačky, aby se jí kluk neudusil. No, tak prostě to jsou lidi, kteří tam nemají co dělat, těžko se jim to dokazuje.
0: Rozumím.
1: Mluvím o sobě. A co by jsem teda opravdu chtěla změnit? Zrušit amnestie, zavést trest smrti. A pokud se jedná o cizince, to už je jedno jaký. Já jsem teď na ubytovně, mám odpracováno jenom na železnici 50 let.
0: Ano.
1: Továrně rok a nepočítám vyučení.
0: Ano.
1: A ucpávají se mi cévy, tepny. Už jsem tu vlastně ani být neměla. Jo, a partner měl dva druhy rakoviny. A to, co s ním udělali, to se nedá ani povídat. Převezli ho bez našeho vědomí a svolení z Prahy, z Bulovky, do Hořovic, do Spádově nemocnice. Byl to rok 2005, je to dávno, do dneška jsem se z toho nespamatovala. Ten byt mám jako muzeum. A bydlím po ubytovnách, po privátech. A prostě lidi, kteří tam nemají co dělat na těch místech, snažila bych se nějak odstranit. Jo, jde to hrozně těžko. Jo. A nejvíc mě teda mrzí, že z naší republiky už je jenom takový malý voříšek. Jo, už jsme za chvíli vymizíme úplně. Chtěla bych vědět, kolik přispívá třeba Švýcarsko nebo Rakousko na Ukrajinu. Já jsem tady mezi nima. Naše museli z ubytovny pryč. Hodně lidí. Jo, a oni už se nesnesou některý ani mezi sebou. Nechtějí pouštět na záchod. Chtějí to mít jenom, jsou tady i celý rodiny, jenom pro tu svoji rodinu. Jo, a opravdu každý je chrání. Skoro každý je chrání. Hlavně ty bohatý. A bodyť by je nechránili, když oni jim chodili dělat i domů, uklízet barák nebo i na zahradu. Jo, to je opravdu tak, jak to říkám. Nejde proti tomu udělat nic, ale nic. To musí udělat i nahoře. Jo, ale vlastně ten, kdo dělá nejvíc, tak má nejmíň. A naopak.
0: Děkuju, paní Marie, i za váš příspěvek do noční linky. No. A přeju hodně zdraví.
1: Naslyšenou.
0: Hodně zdraví. Naslyšenou. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: K paní Marie předám zprávu, kterou poslala paní Jana Zjerková. Dobrý večer. Jani, to vím celkem přesně. Tedy myšleno, co by změnila paní Jana. Nestudovala bych školu, kterou jsem studovala a nezačala bych si se svými bývalými partnery a nebyla bych už taková puťka, která si nechala všechno líbit. Paní Jano, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek a teď už Tomáš Linka nám bude zpívat Paní má se má.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci a stále si povídáme na dnešní téma, kdy se vás ptám, co byste změnili nebo co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Roberta, který nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Chládkovo. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, protože tam jaj pořádně přerušil, takže to je malá hruza z toho jaj, no ale proto nevolám. To bych nikdy nechtěl zažít. A stalo se to a stejně to nezměním. Nejhorší den mého života byl 7.8.23. To mi umřela manželka, to je úplná zkáza.
0: Ano.
1: Od té doby koukám na dveře a vím, že nepřijde dom. Takže to bylo nejhorší, co mě potkalo. Klidně
0: to věřím.
1: Mě
0: pět, pane Roberte, to věřím. To je věc, na kterou nejde zapomenout, že jo? Nebo nejde to jen tak přejít. Když ztratíte někoho, vlastně toho blízkého, nebo dalo by se říct nejbližšího člověka, tak s tím se člověk jen tak nevyrovná.
1: No tak je to čas. Našel jsem si teda kamarádku, jestli bude vážný vztah, nebude, to nevím. Jinak teda mám syna Marka, to je to nejcennější, co po ženě mám. Sice je autista, ale mám ho rád. Je to prima kluk.
0: To je dobře.
1: A chtěl jsem ještě říct jednu věc, že tam je nejhorší. Já jsem měl pocit, já nevím, jo, jako nezažil jsem to, ale já si myslím, že já jsem se cítil, když jsem se to dozvěděl, protože jsem s tím nepočítal, jo, že prostě žena se mě utopila, takže to bylo ze dne na den prostě.
0: To je šílené.
1: Já jsem měl pocit, že ani nedondu dom, když jsem šel dom, protože mě to máti řekl, takže jsem si objednal taxík, protože já jsem měl pocit, jak kdybych vlezl do ringu a dostal pořádný výlago, že zkušený boxer ze mě udělal puding, tak to je takové blbé pocit.
0: A paní byla plavat, že se tak hloupě ptám?
1: No a utopila se na Poděbrade v Olomouci, takže to byla malá hrůza.
0: Tak tenhle den byste vymazal ze svého života, že jo? Kdyby to šlo změnit,
1: zažít.
0: Přesně tak.
1: To bych teda zažít nechtěl ani náhodou. No a pak ještě, když tam mluvili o té okupaci, tak to bych nechtěl, aby tady byl někdy 68. No to taky bylo, že jo?
0: Ano.
1: Já jsem to nezažil a pamatuju si, když jsem chodil do školy, tak rodiče mě říkali, jako já jsem se s nima o tom bavil, co nám učitelka nám prostě říkala něco ve škole, protože oni to měli v osnovách.
0: Ano.
1: A rodiče mě řekli doma něco jiného. Oni řekli, no přišli jsem si z vojska a z bráchu, o to neříkajte, protože mám ještě bráchu. Protože my bychom šli do děcáku, to byli takový darebáci, jo, promiňte, že to tak říkám. A my bychom seděli v kriminále,
0: tak.
1: Jo, takže o tím jsem mluvit nesměl, já jsem věděl teda, jak to je.
0: Přesně.
1: A jinak
0: tak.
1: Vám chci poděkovat, že jste mě vzala. Doufám, že se do příští linky dovolám, protože tam vždycky je jedna paní a já nevím, jestli je to i a já to vždycky, kterým ty mu volá, ten neodpovídá, takže já se to nikde nedovolám. Nedokážu si představit, že by byl teďka, jak je to sucho, nějaké rozsáhlé požár a furt mě přerušovali, tak to už bych jim mohl říct, ať vyjedu rovno všechny sbory ve městě, protože už by ten požár byl fakt rozsáhlý. No a jinak chci poděkovat linkařům, paní Ludmila z Brna, paní Vlastice z Krnova, panu Olinovi. No a držte mě palce v hřebíkách, 2 měsíce jsem nic nevyhrál, vždycky dostanu co nejhorší otázku, nebo se nedovolám. A moc vám děkuji, že jste mě vzala, snad se do příští linky dovolám.
0: A já vám přeju hodně zdraví, pane Roberte, a hodně štěstí.
1: Jo.
0: A děkuju a dobrou noc.
1: Mě to vyšlo z toho kamarádku, já mám strašně ráda na mě taky, ty moc prima holko.
0: No tak držím palce. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Jo, moc vám děkuji, naschledanou.
0: Přidám zprávu, kterou napsala paní Inka z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Jano. Já bych změnila rok 2013, kdy mi 1. března zemřel jediný syn. Kdybych měla možnost ho zachránit. Nevím, jestli bych tu šanci měla. Zemřel na aneurysma aorty. Ale určitě bych dělala vše proto, aby se jeho stav zjistil včas a on mohl žít. Také moje maminka zemřela v Hořicích sama a my ji přes půl roku neviděli, protože byl covid a oni nás k ní nepustili. Přeji vám i všem hezký zbytek večera, napsala Inka. Paní Inko, děkuji za váš příspěvek, i když samozřejmě pro vás velmi citlivý a velmi smutný. Další písničku bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Minulost paní Anička z Miroslavy, co by udělala? To se budu ptát v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Krásný večer. No, přeju všem. No, kdybych mohla ten prsten Arabelin otočit,
0: ano,
1: a popřát si, co bych chtěla já, no tak to by bylo vymazat z mého života rok květen 94. To jsem byla u dvou lékařů, kteří mě doporučili, abych podstoupila operaci dělohy, jelikož jsem měla snížené pánevní dno a dělalo to neplechu s mým močovým vylučováním.
0: Ano.
1: Tak mi doporučili, abych si nechala odstranit dělohu. Dneska už je to nějaká jenom nějaká smyčka a už se to upraví, no ale tehdy mi doporučili tyto dva pánové doktoři, že si mám nechat odstranit dělohu a byl to začátkem mého konce.
0: Uh-huh.
1: Tak ten rok bych vymazala a dneska bych na to nikdy nepřistoupila, protože když se ta operace odbyla a jakože z pohledu jiných lékařů se odbyla,
0: ano,
1: ta operace, tak nastaly další daleko větší
0: komplikace.
1: Já jsem nechodila vůbec na malou stranu.
0: Huh.
1: Musela jsem užívat vložky, protože se tam porušila,
0: aha,
1: ta píštěl.
0: Aha.
1: Z toho močového měchýře se tou operací porušila píštěl a musela jsem podstoupit další dvě operace, aby se to dalo spravit. A když vám řeknu, že mi tekla moč z břicha.
0: To je šílený.
1: Tak měla jsem hadičku s pytlíkem v břichu, mám tam díru dodnes. No a dostala jsem zápal, protože to bylo v srpnu.
0: Hm.
1: Zápal plíc jsem dostala, takže to jsem vykašlala, no a oni mě to tak nechali, že se to během pár dnů zahojí, ale hojilo se to více jak měsíc, no a tak jsem dostávala injekce penicilinové injekce, abych nedostala otravu do břicha, no ale bohužel můj imunitní systém to nevydržel. No tak a napadly mi oči.
0: No paní Aničko, teda to je šílený.
1: Musela jsem podstoupit 3 operace. To bylo, já jsem strávila rok v nemocnici. Já jsem šla 4. srpna 94 do nemocnice jako poměrně zdravý člověk.
0: Ano.
1: A vyšla jsem z nemocnice, to jsem nastoupovala do Znojma.
0: Hm.
1: A vyšla jsem teda z brněnské nemocnice z Bohunic, z očního oddělení. Hm. V únoru dalšího roku, to jsem byla v nemocnici pořád a přišla jsem o levé oko. V důsledku, že se mi zhatil asi imunitní systém. Tak jsem brala, potlačovala jsem imunitní systém, no ale po deseti rokách ten imunitní systém měla jsem. Obě sítnice porušené, tak se to udržovalo. Po těch 10 roků se to udržovalo. Ta pravá sítnice, na pravém oku sítnice, bohužel se stalo, že se utrhla i ta. Takže od 56. roku, to znamená od roku 2005, jsem zcela nevidomá. Nemám sítnice, takže jsem žiju už 22 roku, už žiju 22 roku. 21 roku, je mi 77, bylo mi 56 roku, takže 21 roku žijí už v absolutní tmě.
0: Paní Aničko, to se ani nedivím, že byste ten den a ten rok vymazala a kdyby to šlo, tak byste to změnila.
1: V životě mě nenapadlo, kam dospěju ke konci svému života. Vlastně to ani nebylo úkon ke konci.
0: Ano, to jste byla mladá holka.
1: Života.
0: Přesně tak, mladá holka, no, v dnešní době. Hmm. Ne, to je šílený.
1: Víte, ale nejvíc, jako 2 roky jsem se z toho mátožila. Když jsem vyšla poprvé to v tom 95. z té nemocnice, tak to už jsem za měsíc čekala důchod, což jsem já nemohla spolknout vůbec.
0: Ano.
1: Vůbec jsem v 46 letech zdravá ženská, 45 jde do nemocnice na nějakou operaci a v 46 je 80% neschopná práce.
0: Na šílené.

0: 20 kilo zhubla, 20 kilo zhubla a byla jsem uznaná 80%, že nemohu pracovat. Dva roky mi to trvalo, no tak pak jsem si zlomila nohu, umřela mi matka.
1: To se to teda opravdu sypalo jedno za druhým, jak se říká.
0: Jo, sypalo se to jedno za druhým, no.
1: Paní Aničko, já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky a že jste se podělila.
0: Dneska žijí, ale nejvíc jako na mě doléhá to, že neznám ty svý děti a vnoučata. Já je znám, když byly malé, víte?
1: Ano,
0: ano. Nejhorší je to, když člověk v určitém věku přijde o ten...
1: Tak, to věřím, to věřím. Přesně tak.
0: To je opravdu...
1: Šílený.
0: Musí se s věcma, kterým dává důraz a který by chtěl vidět, prostě ty nevidí. Svoje pravnoučata, vnoučata, svou rodinu, kdybych mohla dělat něco, co bych, a nemůžete dělat to, co chcete.
1: Rozumím.
0: A to jste ráda dělala a co by bylo dnešní době, kdy už teda člověk má nárok na ten důchod a mohl by si tím krátit ty chvíle.
1: Tak.
0: No, takže je to nevidět ten svět, tak ono si říká, že někdo mi říká, je lepší, když to nevidíš, ten bordel, co se tady děje, já to říkám takový.
1: Já vím.
0: Já beru to jako ve
1: legraci,
0: ale legrace to není.
1: Není,
0: legrace
1: to ne, rozhodně ne.
0: Snažím se, protože mé krédo je, každá trampota má svojí mes a já jsem se zařekla, že moje rodina nemůže poznat nebo nechci, aby poznala, že se v naší rodině něco změnilo, takže dál se snažím prát, vařit.
1: Vím to, paní Aničko,
0: všechno
1: vás.
0: To upec,
1: tak.
0: Takže všechno uklidit, všechno
1: úžasný.
0: Je tady v pořádku.
1: Moc krát děkuji.
0: Každý, kdo přijde, říká, kdo ti uklízí? No já sama mám s manželem, se snažíme.
1: Děkuju, takže, paní Aničko.
0: Ale není to jednoduchý život, není to jednoduchý.
1: Věřím.
0: A jste to hodně pokory k tomu životu a hodně zapření.
1: Určitě.
0: Takže...
1: Držím pěsti.
0: To je to nejhorší, když člověk nemůže vidět vycházet sluníčko, letět, vidět ptáčka a vidět ty svý puclíky, ty svý děti malý.
1: Tak.
0: Babičko, jak to, že nevidíš. No, neumí to pochopit.
1: No děti, samozřejmě.
0: No.
1: Dobrou tak noc, paní Anička, moc krát vám děkuju za příspěvek do noční linky.
0: Já taky přeju všem hodně zdraví a dobrou noc.
1: Přidám k paní Anice krátkou zprávu, kterou poslal pan Ladislav. Díky za slova o válečných zvěrstech. V poslední době mám spíš pocit, že Češi likvidovali Němce a vrcholní politici i ti, co obrátili kabáto, podporují. Díky, Ladislav, napsal pan Ladislav. Teď Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na jakou životní etapu, kdyby mohla změnit minulost, by nejraději zapomněla paní Staňka z Bohumína? To se dozvíme teď na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím. Dobrý večer. Paní Aničko, těch případů bylo moc, poněvadž jsem 18 let tatínka na vozíčku po cévní mozkové příhodě a ve věku jsem se od vlastní maminky nedostala.
0: Ano.
1: A ono to tak vesměs bývá, když se o někoho staráte a máte o někoho strach, takže v věku se nedočkáte, je to samozřejmost. Do toho jsem měla vlastně trojitou frakturu kotníku, taky to dopadlo špatně. První operace, druhá operace a páni doktoři Fifejcké nemocnice to skaňhali, ale nenaděláte nic, poněvadž vedá na vráně, oko nevyklobe. Pak jsem si vzpomněla teďkom, jak někdo vzpomínal rok 68. Jsem byla ještě holka, jeli jsme z pohřbu mojí nejhodnější tetičky z Pilhřimova na Ostravsko. Odložili jsme to o jeden den, poněvadž byla panika nákupy, tak jsme ještě chtěli babičce taky něco nakoupit, která ještě žila v tom Pilhřimově. Přijedem do Ostravy, neboli tehdy až do Havířova. Na to víte, lidé se zhlukovali. Byli jsme vlastně v podstatě jsme ani nevěděli, co se jak
0: ano, děje. Ano.
1: Jenom pomalované a pootáčené ukazatele, že tatínek, i když jsme jeli autem, celou dobu jel dobře. Jeli jsme tady na Jihlavu jako na Brno a to. A v Ostravě v Mariánských horách zabloudil. No ale k tomu jsem chtěla říct, že jak se tak zhlukoval, já hloupá holka jsem poslouchala ty zprávy, které ty ženské v tom chumlu si předávaly a tehdy přijela paní Kožušníková jako od sestry ze západního Německa. A pamatuju si jenom jedno, kdy ona říkala, buďme rádi, že tady máme, nejmenovala koho, jo, na západní hranici je všechno připraveno na vtrhnutí do Československa. Jo, a já jsem zírala, jo, ale u nás doma se nikdy o tom, o tyhle věci nehovořilo. Jo, ale co mě zaráží, když už to mělo být tak špatný, tak zlý, že tady byli, ty Ukrajinci, co tady dneska jsou, to je taky komedie, když si vemte, že to právě byli jejich tátové, jejich dědové, kteří nás okupovali. A dneska my nebudeme mít na různé věci, ale na ně se doplácí. Tak mě řekněte, co to je za politiku, jestli těm lidem došel zdravý rozum. Jo, tak na jednu stranu jdeme proti Rusku, které nás ve válce osvobodilo, jo. Na druhou stranu se kamarádíme s Němcema, kteří nás napadli, kteří nám ubližovali. Lidi chodili, vlastně byli odsunuti do koncentračních táborů, přicházeli o život. A zase Rusi jsou špatní, ale Ukrajinci taky bylo to původní Rusko. Jejich dědové, jejich tátové nás okupovali. Tak proč, co to je za politiku?
0: To je nějaká vysoká politika, paní Staňko, přesně tak, jak říkáte.
1: Kde je morální kredit? Není, opravdu není, paní Janičko.
0: Děkuji, paní Staňko, i za váš příspěvek do noční linky a přeji pokud možno krásnou dobrou noc.
1: Děkuji, já vám taky a Především pevné zdraví.
0: I vám. Přidám k paní Staňce zprávu, kterou napsala paní Petra. Dobrý večer, moje babička nám vždycky říkala, všechno zlé je pro něco dobré. A taky nám říkala, že člověk si musí projít i něčím těžkým, aby si pak vážil i maličkosti. Naprosto s tím souhlasím. Pokud bych cokoliv chtěla změnit, tak bych dnes nebyla taková, jaká jsem. Dnes a neměla bych se tak dobře, napsala Petra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

dnešní noční lince jsem se vás po celé 2 hodiny ptala, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A pan Mojmír ze Svitav napsal. Taky jsem měl rád jednu dívku. Ona chtěla bohužel být jen kamarádka. Po sametové revoluci se rozhodla podnikat a když upadla do dluhů, vyřešila to sebevraždou. Nevím, jak bych jí mohl pomohl, ale vzpomínám ji v modlitbách. Nevím, jestli je to dost k tématu, jako k té věci. Tak pane Mojmíre, určitě. Prostě změnil byste ten den, kdy se to stalo. Paní Emilka z Olomouce napsala: Dobrý večer, paní Jani, hezký večer vám i posluchačům. Co bych chtěla vymazat? Rok 1966, kdy nám zemřela maminka a já 10letá jsem tohle břímě nesla celý život. A jinak bych vám chtěla poděkovat, že necháte všem otevřené slovo názoru. Moc si toho vážím, určitě nejen já. Hezký zbytek noci a další krásná témata. Děkuju, paní Emilko. Samozřejmě za váš příspěvek i za váš názor. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy krásně. Dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to v úterý 18. srpna, kdy mě bude zajímat. Kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepovedlo? Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? No a dnes už se můžete těšit na kolegu Zdeňka Nováka z pardubické redakce, který pro vás volil téma Vy a internet. K čemu ho nejčastěji používáte? Hledáte na něm zprávy a informace? Máte ho spíše pro zábavu? Nebo internet k životu nepotřebujete? Dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? No a spoustu dalších otázek, které pro vás má Zdeněk přichystané. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce. Ruku na srdce, kdo z vás někdy nechtěl poznat exotické dálavy. A když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam. Tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domů nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, nanejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
3: No ale stejně bych to neriskoval, trmácet se do neznáma, když navíc nemám jistotu, co se mocnému vladaři vlastně bude honit hlavou.
2: Oni ovšem věděli, že by se právě a jedině takto mohli vrátit domů bez nesnází. Proto se svěřili do ochrany boží a vydali se na cestu s tím člověkem.
3: To byli odvážní, sami dva.
2: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
3: Takže putovali bez nesnází?
2: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
3: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
2: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
3: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
2: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
3: To jsem se snad přeslechl.
2: Pane, Pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: že polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jesů jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov, vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Džogují. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Džogujští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Quen San Fu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Quen San Fu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj, třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi, oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře, že se nám ani dále nechtělo. Já jsem však zrozen asi k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám. A tak jsme znovu jeli po silnici mezi městy, tržišti, pevnostmi, poli a zahradami. Krajina se neměnila. Pořád bylo vidět moruše a úrodná pole, stavy hedvábníků a karavany kupců. Po 3 dnech se přijede k horám. A ty jsou už v provincii Kun Kin. Řekli byste, že v horách bude žít méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se. Hory Kunkinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířili. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkinští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ach Baluch Manji. Do bílého města na hranicích země Manži. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ach Baluch Manji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli. A zase znovu viděli. A jak jinak je to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde? Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo blížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále a nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil, ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se jí škalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte, proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen. Stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic, skopců, volu a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.
2: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadzan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
4: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
3: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu vrány, vidouce jejich zdechliny, začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a vyjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za jeden

0: Všichni vyjímají koním kost z oháňky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje oháňkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
1: Tito lidé ze země Karadzan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
2: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny.

0: plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
1: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
0: Čamba.
1: Její král odvádí každoročně jako daň Kublaj Chánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
0: Sumatra.
1: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému Chánovi.
0: Ostrovy Nogueran a Angaman.
1: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
0: Indie.
1: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mě okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublai Chánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že si opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno! Kublai Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu. A já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku. Ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět, podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
2: Je čas opustit kajutu, princezno.
3: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
2: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
3: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
2: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
3: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
2: Prosím o vzácnější dar.
3: Ten prsten je ti málo?
2: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
3: Myslíš, že jsem tě zradila?
2: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
3: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
2: Díky, princezno.
3: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
2: S Bohem, Kukačin.
3: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: Bohem, krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
6: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
7: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
7: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
2: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
7: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
6: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
2: Inu miliony.
8: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
7: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
2: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
7: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je knih tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
6: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
7: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
6: Na papír se toho vejde.
2: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mně, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se? Do říše Kublaje Chána.
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.